0: Noc plná hvězd.
1: To byla taková, zase musím vzpomenout Klubu dobráků, to byla v podstatě taková, takový humoristický román na pokračování. To bylo, a hlavní postavy, to byl pan režisér Dostál, že ano, ty Mirku, který doležal, a neboštík Emil Bolek. A vlastně všichni, co sdílejí...
2: A kolektiv Klubu
1: dobráků. Šatnu v Tylově divadle, no je potřeba jenom říct, že... Šatna v Tylově divadle, to je vlastně jedna veliká místnost, která je rozdělena na takový
2: koje.
1: Maličký dřevěný koje se společným stropem, takže když se v jedné šatně něco mluví, je to slyšet v druhý, v třetí, no. Když se přidá na hlase, tak vlastně po celé místnosti. No a to bychom začít teda...
3: No, já jsem se přestěhoval do Prahy tehdy a viděl jsem v Košířích, v okrajové čtvrti, a přišel jsem do šaty a někdo říkal, prosím tě, kam ses to nastěhoval, tam dávají medvědi dobrou noc. A z té šatny se ozvalo, co? Kde? A to už stačilo,
2: to byl pan, že dostal.
3: A to už stačilo, Bolkovi to rozpředl. Říkal, no ano, má medvěda doma. Jo, to stačilo tady toto, že?
2: Ono ne.
3: A říkal, jak může mít doma medvěda, vždyť to je dravé zvíře. A někdo, ano, on je ochočený, hodný.
2: Má malé dítě, sežere mu malé dítě.
3: No a teď se to rozvíjelo pořád dál. Teď on se ptal, co mu dáváme žrát, já nevím, co všecko. A věřil teda skálopevně, že toho medvěda mám. A když už ta jeho pozornost trošku klesala, tak jednou jsem přivedl malou Silvu, která měla tehdy 2 roky do divadla. A on v té důvěřivosti své říká, Silvinko, co dělá medvídek? A pochopitelně Silva medvěda měla, říkala, spinka. A od toho okamžiku
2: uvěřil,
3: až do své smrti věřil, že mám doma medvěda. A taky pořád se staral o toho medvěda. Třeba, že se nosili, pamatujte, no, Žlučku, kurky, šlupky.
1: Kosti se dávali.
4: Řekni, jak s ním chodil na procházku.
1: Pak byly ty krásný dotazy vždycky, jak jsme před ním říkali, Mirku, co dělá medvěd? Bere to sebou na prázdniny.
4: Jak ho vodíš přes křižovatku a tak.
2: Co mě na tom nejvíc udivilo, že do tohohle, do téhle hry, že se zapojili prostě všichni. Jestli se pamatujete, i pan Karem.
1: Ano.
2: A to nevěděl ze začátku, o co dále, tak to jako všetně poslouchal a automaticky se do toho zapojil.
1: No to bylo právě s Karenem, bylo to, že říkal, on dneska medvěd odešel a šel na hřebenka ke Karenovi.
2: Ano.
1: A říkal, cože to snad, dítě, tam je, mezi tím je celá plzeňská třída, tam stojí policista.
3: A na to Bole říká, oni ho znají, mají ho rádi, krmějí ho a ještě ho převádějí přes tu křižovatku. Tomu věřím, ovšem s Karenem, s tím medvědem byla jednou taková taky pikantní situace, když běžel film Oravský medvídek, se to jmenovalo. Já jsem přišel do šatny a nic jsme si neřekli s Karenem. Říkám, mistře, ale to opravdu teda, víte, to snad nebylo hezky od vás tady toto. A ozval se, co? Říkám, ale nic, já o to budu mlčet. No, víte, ten medvěd je vlastně můj. Chodí k vám na návštěvu, já ho živím, já platím daně z něho a vy ho prodáváte do filmu. A za něj berete honorář ve filmu.
2: To není slušné, Bedřichu, to není slušné.
1: A konec této historie byl vlastně krásný tím, taková korunka to byla, začalo zase se mluvit o medvědovi a teď ty strašný, ty nehorázní lži toho Bolka, který s tím vážným obličejem mu to říkal, jako a...
3: Průcha Jarda vychází ze šatny a říká, ale podívejte se, je to přece jenom starší člověk, vážný člověk, nedělejte z něho takovýho, ozval se, skoho! A to už i ten Průcha rezignoval.
1: Pepichu říkal, tak ho nechte, tak ho loupejte jak busta.
2: Skoho!

0: Noc s hvězdou.
1: Byl dobrý rok, slunečka i dešťa dostatek a haluze sa postřešňama enom ohýbali. Najnebezpečnější vtáci krůžili kolem těchto darů přírody. Vtáci, ale bez péří. Klučíska z dědiny. Vrabec je také zloděj vták, který si jenom zobne. Ale když si zobne taký franzek lužňu, i to, že hnedka i na stromě chybí 5 kilo. Nebylo humna, nebylo stromu, na kterém by francek neokoštoval. Věděl o všetkých střešňách, marulách, jabkách a hruškách celé dědině. A když se začali zapalovat, tož hnedka i referoval klukom a po jeho rozkazu idem na ně. Ostal strom ožraný, jak kdyby na ně sedli kobylky. Hotař Klásek čmuchali kolem sádku a humeny jak honící pes, ale vtáků dopadnout nemohli. Ludé jim furt nadávali, že chodí jenom ožrali a ohledání se nestarají. A to jich tak zlobilo, že ani spávat nemohli. Kolikrát za noc vyšli ven, jestli by náhodou na zlodeja netrefili. Ale všecko marné, štěstí jim nepřálo. Vždycky jenom bolestno zavrčali. Hej, nedaj bože, abych vás vyfištrovaní dostal do ruku. Ty zlodějské paprče bych vám ukrutil a byl bych vás něma až dom. Zavrzali zubama a zaťali pěstě. Až jednou se podařilo. Ledva se zmrklo, šúral se Francek po dvoře, očiska vyvalené jak slimák a nahlédal na sousedový střešně. Jak špendlík magnétu, tak se Francek přitahoval k plotu. Rozhlédl se na všechny strany, smík na strom a hody začali. Když se tak spokojeno krmil, vrzli dvěrca a sousedka fukárka vyšli na dvůr. Nesli nápoj prasackom a v tom ostali stát jak flinta, co si se jim nezdálo. Oči vypleštěné do haluzí, lapali chvilku po luftě. Jak ale popadli dech, pustili putenku s nápojem, ruky jim vyletěli na hlavu a zařvali, jak kdyby stoupli na vidle. Já ty bestio škaredá, slezeš důle? Parchante, podhoděný, zatracený, počkaj ty sloto jedna, no jenom dočkaj, až ťa dopadnu, ty potvoro zgrčená. Já to šilka už vím, co za svině nám to žere. Jak ťa chytím, tož ti tu mlsnou hubu zlískám a zadek rozsekám, že z tebe vyletí komediana i s bubnem soplivče. Francek nečekal. Smík důle, vyplazil na tetku jazyk, vykříkl, že ho mají polubit tam, kde se nelúbe a jenom se za ní zaprášilo. Tetka řvali přes šprlata jak tigr v kleci, že Francka rozkubnu jak skokana. Kdyby ho v tu chvílku dostali do ruku, to snad z něho nadělali trháček k travnici. Ale druhý den už zase jí nahlédal jak krutý hlavec a když se nikde nic nehýbalo, tož hýb na plot. A hody začaly znova. Súka střešenky do sebe, oblizoval se jak kočka a neměl ani tušení, že se táhne škaredé mračnisko v podobě tetky fukárky. Šúlali se kolem plota a našlapovali jak indián, aby vtáka nevyplašili. A podařilo se jim. To už byli pod střešňou, zatočili glockem nad hlavu a vybřeskli. Já ti dám střešní pas, křivče. A byli do Francka jak do duba. Pod Franckem se ulomila haluza a žoh důle. Ostal ale vysat za gatě na plotě a tetka ho tlukli hlava nehlava, jenom lunty z něho létali. Franckovo štěstí bylo, že měl prodřené pudlo, které sám uškubla a ostalo vysat na paléskách, jak vizitka po návštěvě. Dopadli jak měch otruba se zadkem oškubaným, jak když sa pelichá slépka letěl s velikým řevem dom. Ostalo po něm jenom trochu smradu, jak po čertovi a uplotu lůža. Starý lušňa, když uhlédli, jak mají zlinírovanou nadějnou ratole svého rodu, vrazili k fukarom, jak Bůh pomsty a zahromovali. A tož ty nebudeš mlátit, děcko, co ty máš, Karo? No počkaj, však já ti to nakreslím. A kreslili, žalovali, soudili. Svědčila dívka od lušňů a Francek ještě opuchlý jak dyňa a modrý jak fiala. Musel prej 14 dní ležat v mokrých hadrách a dávali mu obkladky ze struhaných hrtepli a z kýšky. Jak uhlédl tetku u súdu, rozcvakali sa mu zuby a honem sa drál tatíčkovi pod halenu, aby snáď ještě něco nepadlo. Pán súdci přísno pohlédli na fukárku a pravili: Tetičko, počúvajte, tož, jak si to představujete, mláčit kluka, až byste ho zabili skrz pár střešní. Tetka poskočili, jak kdyby jich něco uštípilo. Co, pane Rado, pár střešní? Dí ten pas křivě z něj hožírá celý rok a nejenom střešně a nejenom mě, ale celé dědině. Pán Sůci ale neuznali obhajobu tetky Fukárky a dodali, tetičko, možná, že máte pravdu, ale když jste to věděli, měli jste si nechat škodu nahradit, ale nebyt. Tož 3 dny vězení podmínečně na 1 rok, strýc Lušňa sa odkazují na pořad práva civilního. Francek ještě furt držal tatu za halenu a šuškálím. Tatíčku, až dostanem bolestné za tu opuchlou hlavu, že nekoupíte třaslavice, košulu, holenky a i baranicu a kus bustu. A Lušňa dodali, a počuni.

0: Noc plná hvězd.
1: Nejlíp se mají apoštolové v těch okýnkách na Vorloji. To je, co mají každou hodinu představení, to je kšeft. Skutečně, to je náda, ty nemusí nic vymýšlet. Jo, všem zase makají 24 hodin denně, to je pravda. No jo, ale zase jenom 2 minuty, jo. To je, pak si tadyhle zalezou, teď si můžou hodinu povídat, a kdybyste je slyšeli, to je, hele, čověče, už jsi, hele, viděl jsi tu babku s tím psem, jo. Hele, jak se přetahovali, jo. To byla věc, viď? Hele, toho mít, viď? To je byla krása, čověče, ten by tam mohl chodit místo tebe. No, čo, já ho viděl, že jo, ale já jsem se díval na tu svatbu toho s tím knírem, jak jsme ho tady už viděli posledně ve svatebním. Hele, počkej, neruš, hele, ty, počkej, před rokem myslíš, viď, jak jsi bral takovou tu kudrnatou blondýnu, jo?
2: No, počkej, to je ta, jak před 5 lety, jak jsi brala toho šedivýho, toho fousatýho. Že jo, kucí, dejte mi čouda někdo.
1: Počkej, nekur, prosím tě, podpálíš nám to tadyhle. No toho, hele, toho já si pamatuju, ten si před 20 lety bral tu silnější v pase, co si před rokem brala toho holohlavýho. Jak volili v kočáře. V kočáře, kam to koukáš, kočáře, nařve. Nařvi, tebe by si stejně nevzala, čověče. Jo, ovšem ten holohlavej, když měl ještě vlasy, tak si odsud odváděl takovou s dlouhýma nohama.
2: No, ale ta si polepšila. Kuď, ta si polepšila teda. Ta si minulý týden, jo, hele, jak jste měli zavázaný oči, jo. Ta si brala takovýho obézního cizince.
1: No prosím tě, hele, a mě to povídej, já jsem je viděl. Myslíš, že jo, že jak si loni bral tu malou takovou, jak jsme ji měli rádi.
2: No jasně, ta se vdává každý rok, čověče. A vždycky na nás mává. Hele, ale že to uteklo, kluci.

0: Jo, to je, pojďte, jdeme na scénu zase. Hele, kucí, já tam udělám nějaký fór, jo.
1: Prosím, ty zrovna, ty žádný fóry nedělej, ty jsi tam posledně vymyslel fór, že vylezeš do okýnka, zařveš nazdar, huba ti vlítla z pantů, člověče. Pak tě týden zpravovali.
0: Je, kucí, ticho, kucí, někdo jde. Hele, hodinář. Dobrý den, pane Hanuš, tak my jdem na to.

No jo, zrovna takhle to bylo, to víte děti. Když jsem se pak léty stokem času promutoval vládním do pír pasu, potají jsem slečny kolem pasu zprával jak lék. Tiskna si pak dívku pevně k boku, divoce jsem žárlil nahou v soku,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Fanatický podporovatel ukrajinské banderovské chunty a vrchní cenzor Fialovy vlády, tak řečený plukovník Otakar Svině Foltín, patřil ke hvězdám ukrajinského festivalu 21. srpna v pražských Holešovicích. Foltín tam představil sbírku na další zbraně pro Ukrajinu a při té příležitosti také rozvinul zakrvácenou československou vlajku z 68. A o víkendu ji potom po své konkubíně pirátské poslankyni Kateřině Demetrašvili poslal do Kyjeva, kde se pak s ní o víkendu propagandisticky vyfotil i diktátor Volodymyr Zelenský. O co vlastně jde? O zneužití české vlajky. Kritizoval to i poslanec Filip Turek, i někteří účastníci srpnových bojů u rozhlasu. Například pamětník události ze srpna Jan Šolta na Foltínovu exhibici kroutí hlavou. Říká doslova, citujme, využívat tuhle historickou vlajku v tom kontextu je neuctivé a nevhodné. Konec citace. Připomeňme, že nejen Leonid Brežněv byl Ukrajinec. O invazi rozhodovalo v sovětském vedení více Ukrajinců, třeba méně známý a o to významnější Petro Šelest, člen předsednictva politběra UVKSS i nejvyššího sovětu. A významnou část alespoň těch prvních sovětských invazních jednotek tvořili pravděpodobně právě Ukrajinci. Dost možná to tedy byl některý z nich, kdo se zasloužil o prolitou českou krev na této vlajce. A to, že se s ní právě letos fotí krvavý banderovský klaun Zelenský, je už spíše jen krása nechtěného, taková sviňská.
1: Jo, pořád se něco děje.

zeleno, to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach.

0: Noc s hvězdou.
1: Tady máme pedagogický, zajímavý pedagogický dotaz z Jihlavy od učitelky, která se ptá, zda je možno dohoniti bycha. Já nevím, jestli je možno bycha dohoniti, ale úsloví praví pozdě bycha honiti, čímž dává člověk určitou takovou naději, že možná, že je sice pozdě, ale ještě, že by se snad mohl bych dohonit. Ale neznám případ, že by někdo dohonil bycha. Neznám. Taky co s ním potom, že jo? Ale já mám o bychovi představy, já si bycha představuju. Tedy. Já mám představu, že bych vypadá tak trošku jako já. Jo? Tedy pro mě, pro každýho samozřejmě zase jako on, ale bych je já, tedy bych jsem já, ne, bych je já, správně, bych je já, který něco udělal, co neměl, nebo neudělal něco, co měl a teď utíká, jo? A já za ním, jo? Abych to dohonil nějaký způsob, ale nestalo se mi nikdy. A taky jsem si všiml, že léty bychů přibývá. Přede mnou už seženou stáda bychů. Celý stáda bychů a já za nima marně supím a některý už jsem nechal být. Tohle bycha už jsem odepsal, to ne. Ale mě to připomíná jinou historku. Já jsem jednou zaskakoval v melodramatu. Jmenovalo se to Námluvy Pelopovi a já jsem tam zaskakoval hlasatele. To je jako jsou ty, co hlásí sport. Třeba tak, tady je hlasatel, který vyleze na takový hradby a říká těm antickým fanouškům, jak dopadly závody v těch trígách, že jo. Pohlašuje to prostě. Takový branky body vteřiny té doby. A já jsem to zaskakoval za Karla Pecha. Já jsem netušil, co to je. Já jsem v životě neúčinkoval v melodramatu. A tak oni mi přitáhli například ke klavíru, to bylo bez zkoušky, jsem to dělal. A u klavíru mi nějaký pán zahrál, jak prej ta hudba asi bude vypadat. No ale ono v klavíru to zní úplně jinak, než potom, když je tam kutálka, že jo? A tak mě to přehrál a říkal, hejte, tady je takovej motiv tento, že jo? Pak se to stiší, vy vyjdete ven, tady to hraje tiše a i napověda, i dirigent vám dají znamení, kdy máte mluvit, takže se nemůže nic stát, ta hudba během té vaší řeči hraje tiše a že se již dokončíte, tak je tam forte a na to forte vy odcházíte, tak to tam klidně vylez. Jenže oni mě oblíkli do takhle krátkých sukinek, takový, já to musím ukázat, já musím vstát, protože to se nedá. Takhle krátké, takový minisukně, antický minisukně mi dali. Naštěstí já mám krásné nohy. Vážně, já mám skutečně krásné. To kdybyste viděli, tak si vyžádáte hovory v šortkách, ale já mám tak krásné nohy, mě teď odlejvali nohy do sádry, takový odlej, tak mi dělali. A posílali to do Florencie, budou podle mě předělávat toho Davida. Protože on nemá úplně klasický nohy, tak to dělají podle mě. A mě tedy oblíkli do téhle minisukně a tam mě vyštvali na takový štafle a řekli, hele, tady je sloup antický, ten je zevnitř dutej, tam jsem stál a až prý takhle mávnem zelenou baterkou, tak vyjdete ven, tam uvidíte dole napovědu dirigenta, to už jen to byla stavba, já byl ve výšce 4 metry nebo 5. A teď jsem vylezl v těch minisukních před operní sbor, který v té chvíli se tak anticky zhroutil, když mě viděli, tak takovej žalostný pohyb udělali, zhroutili se. A teď oni mi říkali, že uvidím na povědu i dirigenta. No viděl jsem. V nedozírnu jsem viděl takhle maličkýho na povědu. A asi o 3 kilometry dál vidí dirigenta, takhle maličkýho. A jenom jsem viděl, že na mě dělají nějaký gesta, tak jsem spustil. Tak jsem zařval, ovšem svým hlasem, takže, jak říká Verich, vy nemáte hlasivky, vy máte 2 rybí šupiny, který jste spol. Převozník, abych se nedovolal přes řeku. Tak tímhle burácivým hlasem jsem spustil to antický hlášení. No ty operáky to oddělalo úplně, protože mě nebylo slyšet ani dolů. A to už pak do hlediště. Jo. A já řval tedy, kdo ten závod vyhrá, jo. Nádherně jsem to všechno odříkal. Tam byla kapela propocená, dirigent jenom mával. Ale proč já to vlastně vypravuju? A jo, já už vím. Já jsem chtěl říct tedy ještě tý paní učitelce z Jihlavy, že nejen bycha, ale i Fibicha je pozdě honiti. Tak, ano, to byl melodram od Fibicha. No jo. Fibich ujel, já už ho nikdy nedohonil. Nikdy.

0: Stanice Hvězda.
1: K rytmu starý kolejnici písničku zpívá, mám před sebou pár volných dní a nasázam je slup. Tam rozsvítím si petrolej, pavouky z choutu vyzbírám a v kamnech dřevo zavoní, mám akáty.

0: Noc plná hvězd.
1: Jak jsem byl medákem. Mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky, jsa pevně rozhodnut již tento rok opustit čtvrtou třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a oni hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10×5=50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen 2× do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí, budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné. Přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medák, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat. Tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch. U macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí. On medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7:30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podivil jsem se. Ano.

Berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se, já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za Hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci? A vsunul se mu do dlaně poslední úspory. 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz. I dva. Zamyslel jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěvoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Thank you.

0: Noc s hvězdou.
1: Dnes 16. února roku 1840 a ještě několik otevřel pan Vorel svůj kruparský krám u Zeleného anděla. Tu!
2: Poldi! Herst!
1: Pravila paní Setníková v patře nad námi ku své slečně dceři, která šla právě do trhu a byla již venku na chodbě.
2: Krupici kup tady u toho nového. Můžem to zkusit.
1: Mnohý lehkovážný sobě snad pomyslí, že otevření nového kruparského krámu nebylo ani tak zvláštní událostí. Ale takovému bych řekl jen ty nebohý. Nebo bych docela jen pokrčil ramenama a neřekl ničeho. Tenkrát, když venkovan snad po 20 let nebyl v Praze a pak Strahovskou branou přišel až do Ostruhové ulice, byl zde kupec na témž rohu jako před 20 lety, pekař pod tímž štítem a hokynář v tom též domě. Tenkrát mělo vše svoje místo určené. Zařídit najednou kruparství tam, kde bylo například dřív kupectví, patřilo mezi věci tak hloupé, že na to nikdo ani nepomyslil. Krám se dědil z otce na syna a přešel někdy přece na nějakého přistěhovalce z Prahy neb z venkova, nedívali se domorodci na tohoto příliš cize, neboť se byl jaksi podrobil navyklému pořádku jejich a nepletl je novotami. Ale on, pan Vorel, byl nejen člověk naprosto cizí, nýbrž zřídil si kruparský krám v domě u Zeleného anděla, kde předtím přece jak těživ nebyl krám žádný. A dal kvůli tomu také prolomit zeď přízemního bytu ven do ulice. Tam bývalo vždy jen obloukové okno a u toho sedala od rána do večera paní Staňková před modlitební knihou se zeleným stínidlem na očích. A každý, kdo šel kolem, mohl jí vidět. Stařičkou vdovu odvezli před čtvrt rokem na hřbitov do Košíř. A teď, nač jen ten krám? Krupař v Ostruhové ulici byl již jeden. Arci až zcela dole, ale nač druhého? Tenkrát měli lidé ještě peníze a kupovali si většinou zásoby přímo z mlýna. Snad si pomyslil pan Vorel, však ono to půjde. Snad si také myslil samolibě, že je mladý, pěkný chlapík, kulatých tváří, snivě modrých očí, štíhlý jako pana a k tomu svobodný. Kuchařičky, že tedy přijdou. Ale to jsou samé divné věci. Bylo tomu právě také tak asi čtvrt roku, co se pan Vorel byl přistěhoval do Ostruhové ulice. Přicházel od někud z venkova. Nevěděli o něm ničeho, než je synem mlynáře. Snad by jim byl sám pověděl víc, a to ochotně, ale neptali se ho. Jevili naproti němu veškerou pýchu domorodců. Byl jim cizí. Večer sedal v hostinci při čbánku piva na rohu stolku vedle kamen sám a sám. Ostatní sobě ho ani nevšímali. Leda, že kývli hlavou, když pozdravil. Kdo přišel později než on, podíval se na něj, jako by tu ten cizí člověk seděl dnes poprvé. Přišel-li on později, stalo se, že hovor utichnul. Ba ani včera si ho nikdo nevšimnul a byla tu přec tak srdečná slavnost. Slavil čpan Jarmárka, poštovní úřadník, stříbrnou svou svatbu. On byl sice pan Jarmárka posud jen starým mládencem, ale zrovna dne 18. února bylo tomu 5 mecítma let, co by se byl bezmála oženil. Nevěsta mu zemřela den před svatbou. Pan Jarmárka víc už pak na žádnou ženitbu nemyslel. Zůstal své nevěstě věren a mínil to včera s tou stříbrnou svatbou zcela doopravdy. Také ostatní sousedé, sami dobří lidé, neviděli v tom prani zvláštního. A když pak nakonec obyčejné denní pitky vyndal pan Jarmárka tři lahve Mělnického, připíjeli si upřímně. Sklenky kolovaly, paní hospodská měla v celé zásobě jen své dvě sklenky vinné, ale žádná nezavadila o pana Vorla. A přec měl pan Vorel dnes novou pěnovku, kovanou stříbrem, a byl si ji pořídil jen proto, aby vypadal jako soused. Dne 16. února v 6 hodin ráno otevřel tedy pan Vorel svůj krám u Zeleného anděla. Už včera tu bylo na dobro vše upraveno. Krám se lesknul bělostí a novostí. V příhradách a otevřených pytlích svítila se moučka bělejší než ta čerstvě obílená zeď a lesknul se hrách žlutější než kolem to pomerančově natřené nářadí. Sousedé a sousedky, když šli kolem, podívali se dobře dovnitř a některý učinil krok nazpět, aby se podíval ještě jednou. Ale do krámu nevešel nikdo. Však oni přijdou, řekl si pan Vorel, oděný v krátký šedý kalmuček, soukené spodky, o hodině sedmé. Jen kdybych měl už první počinek, řekl o hodině osmé. Zapálil si novou svou pěnovku a bafnul. O deváté hodině pak vstoupil skoro až mezi dveře a vyhlídl netrpělivě do ulice, nejde-li konečně počinek ten první. Tu šla ulicí vzhůru Setníkovic slečna Poldinka. Slečna Poldinka byla dámička buclatá, nevysoká, ale silných ramen a boků, tak něco přes 20 let stará. Vypravovalo se o níž asi čtyřikrát, že se bude vdávat. A světlé oči její měly onen výraz lhostejnosti, vlastně unavenosti, jaký se vkrade do očí všech dam, když čepec nejde trochu dlouho. Její chůze byla poněkud batolivá, ale přitom měla ještě příznak svůj zvláštní. V určitých rozměrech časových totiž slečna Poldinka vždy klopítla a sáhla si přitom vždy po šatech, jako by si byla na ně šlápla. Mně se chůze její podobala dlouhé epické básni, rozdělené v zcela určité sloky po stejném počtu stop. Zrak Krupařův spočinul na slečně Poldince. Slečna přišla s košíčkem v ruce až ke krámu. Pohlédla vzhůru na krám, jako by se něčemu divila, pak klopítla přes schůdek a již stála mezi dveřmi. Nevešla zcela, přitiskla si šátek honem k nosíčku. Byť pan Vorel z dlouhé chvíle bafal upřímně a v krámě bylo kouře dost. Poníženě ruku líbám, čím posloužím, tázal se ochotně pan Vorel, ustoupil na dva kroky zpět a položil pěnovku na pudl. Dva žejdlíky prostřední krupice, poručila slečna Poldinka, obrátila se na polo z krámu ven. Pan Vorel se činil, naměřil dva žejdlíky, přidal skoro půl a vsypal to do papírového sáčku. Bylo mu, jako by něco přitom mluvit měl. Ráčíte být jemno, slečinko, tu ze spokojena. Koktal, tak, prosím, zde.
2: Mnoholi?
1: Tázala se slečna Poldinka jaksi zadrženým dechem a kuckla se do šátku. Čtyři dobráky. Tak, poníženě ruku líbám. První počinek od krásné slečinky. No, to budu mít nějaké štěstí. Slečna Poldinka podívala se na něho chladně a vyvaleně. Takový cizí krupař. Mohl by být rád, kdyby si ho vzala támhle mydlářovi zrzavá Anuše a dovoluje si. Neodpověděla a vykročila ven. Pan Vorel si mnul ruce, vyhlídl zas do ulice a zrak jeho spočinul na panu Vojtíškovi, žebráku. okamžik na to stál pan Vojtíšek modrou svou čepici v rukou na prahu. Zde je dobrák, prál pan Vorelli dumilně. Přijďte si každou středu. Pan Vojtíšek se usmívavě poděkoval a šel. Pan Vorel si zase zamnul ruce a mínil. Zdá se mně, když se na někoho tak ostře zadívám, on, že sem do krámu musí. Oh, ono to půjde. Ale před domem u hlubokého sklepa stála setníkovi slečna Poldínka a právě vypravovala paní Radovek do Jekové. On tam má tolik kouře, že je všechno jako uzené. A když přišla v poledne krupicová polévka na stůl, tvrdila slečna Poldínka určitě, že z ní cítí tabákový kouř a položila lžíci. Do večera vyprávěli si veškeří sousedé, že v krámě páně Vorlově zapáchá všechno tabákovým čmoudem, mouka, že je jakoby pražená a kroupy uzeny. A již neříkali panu Vorlovi jinak než uzený krupař. A osud jeho byl rozhodnut. Pan Vorel netušil ničeho. První den byl chudičký. No, dobře. Druhý, třetí den... No, však ono to ještě půjde. Na konci tého dne neměl strženy ani dva zlaté šajnu. To je přece jen... A šlo to pořád stejně. Ze sousedů nepřišel nikdo a také málo kdy zabloudil do krámu nějaký venkovan. Pravidelně přicházel pouze pan Vojtíšek.

červenější a leskla se zdarem. Policajti Ostruhové ulice dívali se jedovatě dovnitř krámu na toho neúnavného kuřáka. Kdyby byl s dýmkou v ústech, jen aspoň jednou vystoupil přes práh do ulice. Zvlášť jeden z nich, malý pan Novák, byl by dal nevím co za to, kdyby mu byl mohl hořící dýmku vyrazit z huby. Instinktivně sdíleli nechuť sousedů k cizákovi. Ale pan Worrell seděl mrzutě za pudlem a ani se nehnul. Krám pustnul a chudnul. K svatému Havlu již se vyprávělo, že pan Worrell bude vystěhován a domácí pán, že z krámu udělá zase byt. Konečně den před stěhováním zůstal krám zavřen již na dobro. Následujícího dne bylo ale před zavřeným krámem páně Worrellovým od 9 hodin od rána až do večera pořád plno lidí. Vypravovalo se, že pan domácí dal, když nemohl nikde pana Worrella nalézt, krám násilně otevřít a do ulice, že vypadla dole dřevěná stolice a nahoře, že se vyhoub nešťastný krupař, oběšený zcela ve výši na skobě. O 10. hodině přišla soudní komise a vešla do krámu domem. Sňali samovraha a pan Úmíhl, malostranský policejní komisař, pomáhal. Sáhnul do kalmuku neboštíkova a vyndal z něho dýmku. Držel jí k světlu a pravil: tak krásně nakouřenou pěnovku jsem ještě neviděl.

Až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sám, ze tváří vyčtu vám výsměch,

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách Akademie
3: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info

0: hvězdou.
1: Prosím vás, pane, já už jsem vás takovou dobu neviděl. Vy jste cestoval.
2: Jo, já jsem byl v Rusku.
1: Pane, vy jste byl s odpuštěním v Rusku.
2: Jo.
1: Prosím vás, co mi řeknete? Já visím na vašich rtech. Objektivní pravdu bych potřeboval vědět.
2: Objektivní pravdu?
1: Jak to tam vypadá?
2: Který vy jste strany, abych věděl, co mám říkat, víte?
1: Dovolte, přeci jsem váš člověk.
2: No to já ještě nevím, který.
1: No, jak bych vám to řekl, potřeboval bych vědět to nejhorší, no.
2: A Slovan, tak to vám posloužím, no je to tam hnusný, je to tam hrozný, co vám mám povídat?
1: Bída, hlad.
2: Ale to? Horší než bída, horší než hlad. Přetvářka, faleš, přetvářka, lež. Malí děti, ty nevinný děti, červený, vypasený, dobře živený, lidi, dobře živený, mladý holky, ksec, krásný, vyvinutý. A to všechno jen proto, aby se zdálo, že tam není hlad.
1: Prosím, tak oni ten podvod na ty cizince ženou tak daleko, že aby se zdálo, že je tam blahobyt, oni snad nakonec dají tomu obyvatelstvu najíst.
2: No ovšem, no, ale já jsem to prokouk, já jsem tam přijel, vidím jídlo, vidím tady tlustý, zdravý, vyjedený lidi, povídám si vám pozor, pozor.
1: To nebude samo sebou.
2: No taky to není, je to od jídla, víte? A prosím vás, bohoci, tam nemůže nikdo odpočinout vůbec.
1: Že to jsem slyšel, že prej vůbec nezaměstnanost netrpějí, prej tady budeš pracovat budeš a dostaneš za to svoje peníze.
2: No teror. No lidi by se rádi za sebe vraždili, ale nesměj.
1: Já to jsem slyšel, že prej si tam tlačejí úplný fronty, jsou u věží, chtějí se střemhlav vrhnout do propasti, učinit všemu konec, oni jim to nedovolejí, když letí dolů, tak mu přidělají padák.
2: A co by vás dožralo, ten padák se otevře, pane? Oni nenechají takového ředitele přivydělat po straně, že by mohl dodávat padáky, které se neotevřou. Když tam snad fungují i plynové masky. No ale já bych nestrácel hlavu, já myslím, poslouchejte, že přeci jenom optimisticky na to.
1: Jo, nesmí se ztrácet hlava, pane. Já doufám, víte, že se všecko v lepší obrátí a že ten lid se tam probudí a ten blahobyt ze sebe se třes.
2: Já taky doufám, přeci jenom optimismus, víte. Optimismus, teď oni ty lidi přeci jenom, tam snad možná přijde nějaký cár, zase se to všecko zanedbá, jak to bývalo, a zase to bude naše bratrská slovanská země. Zdravstvujte, továriš Treťakov.
1: Zdravstvujte.
2: Zdravstvujte, to pozdrav z Prahy.

potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha chlapa neozlobí. Dva dny jsem ju hledal, dva dny byla k nenalezení.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě dele čekám.

tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi ju předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ňou mohl na

0: Noc plná hvězd.
1: Znamenitý tragéd Národního divadla Eduard Vojan byl člověk nepřístupný, ale přece mýval chvíle, kdy sám povolil vtipu uzdu. Za uměleckého svého působení u Pavla Švandy ze Semčic v Brně dávali tam kupce Benáckého. Vojan hrál Graciana a Hana Kubešová, později Kvapilová, představovala Nerisu. V soudní scéně přinese za doktora převlečená Nerisa list od doktora Bellaria, který má před výstupem své družky Porcie přečísti. Mají vlastně čísti soudní sluha. Ale protože dopis je nesmírně obtížného textu, nařídil režisér, aby jej četla Nerisa. Slečna Kubešová v několika reprisách bezvadně přečla list, v němž doktor Bellario omlouvá svou churavost a nabízí za svého zástupce mladého kolegu Baltazara, jimž není nikdo jiný než za muže převlečená Nerisa. Jednou na ní nastražil Vojan past. Vypsaný dopis vyměnil za zcela podobný nepopsaný. Opatřil jej k nerozeznání podobnou pečetí a nařídil rekvizitáři list před výstupem herečce doručit. Stalo se. Graciano Vojan poučil kolegy o tom, co provedl, a těšil se na žert. Došlo k očekávané scéně. Dože zavelel přečíst dopis. Zradu netušící Nerisa sněla pečeť, rozhrnula pergamen a její vyděšený pohled spočinul na prázdném papíru, která měla chuděra číst spoustu textu, z něhož ani slovo neznala. Horko se jí hnalo do hlavy. A tu si povšimla usmívající se skupiny benátských šlechticů. Rychle přiskočila k rozjařenému Vojanovi a sladce zašveholila. Milí signore, buďte tak laskav a přečtěte tento list. Doběhnu zatím pro doktora Baltazara. Roztomile se uklonila a odběhla z jeviště. Vojan se zapotácel a počal pracně z boudy soukat text. Přiznal se, že prý ani při Hamletu se tak nezapotil.

0: Noc s hvězdou.
1: Ty popularitě.
2: No. Prosím?
1: Vy jste, myslím, jednou zažil něco podobného, jestli si pamatuju, u obuvníka.
2: Ano, jednou, jo, to je, ano. To je, lidi vždycky, když mě osloví, tak váhají. Třeba v dopise často váhají, jak mě mají oslovit. Píšou různé takové slova, nevědí přesně, jak mě oslovit. Tak to se mi stalo, to je krásný příběh, to se mi stalo, já jsem si dal ušít boty na míru. Taky na koho jinýho, když jsem jel. A jedna mě tlačila, protože já mám takovou nesouměrnou postavu i v nohou. A dal jsem si ji vytáhnout a přišel jsem si tam asi, no za takový 3-4 týdny, tedy jsem si tam přišel, a tam byla místnost, kde seděly dvě dámy a stovky bot na regálech tam byly. A já jsem přišel, říkal jsem, dobrý den, já tady mám vytáhnout pravou botu na jméno Horníček. A ta jedna šla podél toho dlouhého regálu a takhle si kontroloval ty boty podél lístečku a říkala si pořád polohlasem, pan Horníček, pan Horníček, pan Horníček, pan Horníček. A ta druhá přes místnost na ní křičela, snad mistr. A já říkám, ne, ne, nic takového, prosím vás. A ona říkala, snad mistr o tom bude vědět. Ten. To byl ošklivý trapas, protože ona udělala takovou nečekanou pauzu v té větě a já do toho vletěl s předstíranou skromností a tím jsem se propíchl. To byl moc ošklivý moment. Tak to, na to narážel tady pan režisér Svitáček, když mě chtěl opět tedy uvést do velkých úzkých. Ale ne, já to zveřejňuju, to dobrý.
1: Promiňte, že přerušuju o té popularitě.
2: Ano.
1: Tak já mám takový pocit,
2: jo,
1: že vaší zásluhou se stávám nějak známější, snad i populárnější.
2: Jo.
1: No, že si mě lidi prohlížejí a usmívají se, vždycky mě to nutí, abych si zkontroloval oděv.
2: Ano.
1: A tuhle dokonce v tramvaji se mi stalo, že pan průvodčí, jak si mě prohlížel, potom se usmál. Tak já jsem se taky usmál, potom on udělal takový přátelský gesto, tak jsem to opětoval. Tak on šel za mnou a povídá, tebe já znám, ty děláš ve vozovně ve Vršovicích.

Miluško, ty vstaň, já už bych to asi taky díl nevydržel. Chlapci, držte rytmus. A Miluško, ty jdeš jako po lese. Tady je sasanka, vlevo je kňour a já ti dělám nevnavný návrhy. Pozor. Chtěl bych tě ve chvíli před

0: Je pátá ráno.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste slyšeli?
1: V posledních dnech a týdnech předvádí Západ válečnickou hysterii, která už není politikou, ale přímo psychiatrickou diagnózou. Vypadá to, že se naprostá většina veřejně činných osob prostě zbláznila. Osoby, nikoli osobnosti, ty už naopak téměř nejsou. Západ se zmítá v krizích, které tyto osoby dosazené do vlivných postavení způsobily. Avšak místo toho, aby se pokoušeli zachránit, co ještě lze, volají po válce s Ruskem. Po napadení největší země světa s mohutnou armádou, zocelenou a vycvičenou několika roky zástupné války s NATO. Státu s patrně největším a nejmodernějším jaderným arzenálem na světě. Západ nejprve připravil, financoval a vyvolal krvavý státní převrat na Ukrajině, při němž dosadil k moci jediný reálně existující režim v Evropě, který se nezakrytě hlásí k německým nacistickým tradicím. Ukázalo se, že vítězství Rudé armády a amerických spojenců v druhé světové válce rozdrtilo Hitlerův pokus o světovládu jen zdánlivě. Zrůdná ideologie se pouze stáhla a zapouzdřila jako rakovinný nádor, jenž 7 desetiletí skrytě přežíval. Čekal na vhodné podmínky. No a když se dostavili, pozornost otupěla a

pamětníci válečných hrůz odešli na věčnost, začal nenápadně metastázovat. Nyní smrtící choroba znovu propukla naplno, protože zapomínáme. Dnes při zpětném pohledu už víme, že velká válka vyvolaná v minulém století Německem a jeho, tedy mimochodem nejen kontinentálními spojenci, ve skutečnosti dodnes neskončila. Dobít Rusko, poté Sovětský svaz a nakonec opět Rusko, je fatální utkvělou představou Německa a Anglosasů. Jakkoliv se v určité chvíli z taktických důvodů stali načas ruskými spojenci. Po krátké pauze 20leté, po první porážce, Německo na největší zemi světa opět zaútočilo. To už v jeho čele nestál císař Wilhelm II. Pruský, ale Adolf Hitler. A protivníkem nebyl Romanovec car Mikuláš II., ale Josef Vysarionovič Džugašvili s předstívkou muž z ocele, Stalin. Ale po strašlivém průběhu s desítkami milionů mrtvých to nakonec dopadlo stejně, pro Německo ostatně ještě hůř. Válka tím však neskončila, pouze ochladla. Zrádný Churchill naštěstí marně přesvědčoval Roosevelta, aby Západ před pádem Berlína spolu se zbytky německých armád zaútočil na svého spojence z nutnosti oslabení Sovětský svaz. Tentokrát už bez Hitlera, který se Západu vymkl spod kontroly. Válka se tedy změnila pouze na studenou a přítomnost jaderných zbraní na obou stranách ji v této podobě na 4 desetiletí zakonzervovala. Pokračovala však jinými metodami. Vnitřní zradou, Gorbačov a Jelcin, pak málem Západ dosáhl svého cíle bez boje. Jenže na poslední chvíli se v málem již kolonizovaném Rusku opět objevila silná osobnost, Vladimír Putin. Západu však tou dobou už osobnosti došly. Přesvědčen, že nyní má skrze určující velmoc na západě Atlantiku světovládu na dosah i bez Hitlera, ztratil motivaci a neprodukoval je. Přesněji řečeno, ti, kteří ve skrytu rozhodují, je už nepotřebovali. Mechanismus předstírající demokracii a výběr pomocí tzv. Svobodných voleb je tam prostě nepustil. Stačili symboličtí panáci, typicky Černoch, Barack Obama. No a právě za jeho panování, to bylo v letech 2009 až 2017, po úspěšném divadelním převratu z 11. září 2001 a v něm pramenící ač nakonec neúspěšné invazi do arabského světa, co by prvního kroku ke světovládě, byl Západ donucen ke změně taktiky. Náhradní rozhodnutí znělo, nejprve je třeba dobít Rusko. Podle známé Mackinderovy světovládné anglosaské teorie srdce světa. No, to již bylo Rusko obklíčeno ze severu a z východu bývalými spojenci, nyní už, navzdory slibům a zárukám při sjednocení Německa, členy NATO. Zbýval ovšem rozhodující jižní měkký podbřišek, Ukrajina. Plán počítal s tím, že po této přípravě a umístění amerických raket, včetně jaderných, na Ukrajinu by Rusko ztratilo všechen svůj technologický náskok v jaderných nosičích, no a prakticky by bylo donuceno bez boje kapitulovat. No, prostě chtěli ohřát tu vychladlou polévku po Gorbačovovi a Jelcinovi jinou cestou. Tam směřoval převrat na Majdanu z roku 2014. Americká administrativa tehdy ještě plně kooperovala s podřízeným Bruselem, jenž plně kooperoval s podřízenými guberniemi, těmi takzvanými členskými státy EU. Společně připravili převrat plným vědomím, že se k moci dostane jediná připravená skupina na západní Ukrajině, onen

0: dosud dřímající a jediný autenticky zapouzdřený rakovinný vřet hitlerovského nacismu v Evropě. Banderovská rusofobní elita. No a ta nesklamala. Její útok a etnické vraždění ruskojazyčného obyvatelstva ve východních provinciích, jež Puč odmítlo, bylo prvními skutečnými výstřely obnovené čtvrté fáze téhleté války. Dělo se tak ovšem už za zásadní změny proti její druhé fázi, takzvané druhé světové válce, protože převážná část Evropy byla po řadě postupných kroků již plně kolonizována Německem v podobě Evropské unie bez jediného výstřelu. Telecí věk započal. Jediný rozdíl proti Hitlerově evropské integraci spočíval v tom, že ke slovu tentokrát přišel mírnější model. Mussoliniho fašistický korporátní stát, zprvu za udržování některých formálních znaků demokracie. No a bratrský nacismus s tím nadčlověčenstvím přenechali kyjevským banderovcům, soudruhům ve zbrani a v chamtivosti. Již pátým rokem probíhá tato fáze neskončené velké války, jež aktuálně opět balancuje na hraně propasti války celosvětové, jaderné. Jsem přesvědčen, že tuto na pohled notoricky známou sekvenci kroků vedoucích k současnému napjatému stavu je nutno stále znovu a znovu připomínat. Hlavní mantrou západní propagandy je totiž úporná snaha zaměnit příčinu za důsledek. Západ válku vyvolal a nadále do ní vrhá prakticky všechny zbraně, všechny peníze, všechny zpravodajské informace. Už dlouho nejen na pozemní frontě, kde zjevně prohrává, ale navádí kyjevské střely hluboko do ruského území a dováží na bojiště stále více svých letadel a dalekonosných raket krok za krokem. V tupé naději, že zvolna takzvaně ohřívá ruskou žábu, která si všimne, že umírá, až bude pozdě. Jenže to se fatálně mýlí. Nekvalitní tulpasové, kteří dnes stojí či sedí na rozhodujících místech, mají proti sobě nejen mimořádnou osobnost v podobě prezidenta Vladimíra Putina, ale především celé vzdělané a zkušené vedení země s nejlepšími analytiky a diplomaty, o jakých se Západu ani nemůže snít. Sergej Lavrov tu školu symbolizuje a reprezentuje. Jenže oni spíš ten svůj omyl jenom předstírají. Vědí, jaká je situace, jaké je rozvržení sil. Ale svou propagandistickou goebbelsovskou strategií, lhaním o údajných ruských hybridních útocích a absurdně přestřeleným zbrojením chtějí pouze ohřát do válečné hysterie veřejnost, nebo alespoň tu její vystrašenou část, která krachující západní elitě ještě věří. A protože krize, které tato skupina beznadějných osobností způsobila, finanční, hospodářská, energetická, no a v neposlední řadě mravní, se nyní jako blesky před bouří křižují ve zničujícím mixu, nevědí jak z toho. Válka se jim jeví jako jediné možné řešení. Tlačí proto napětí už ne na hranu, ale za ní. A doufají, že Rusko přece jen učiní nějaký dramatický krok, který jejich katastrofální selhání ospravedlní. No, tisíce lidí přijeli tento víkend na Dny NATO v Mošnově. Pozorují létající stroje jako zábavné divadlo. Stroje, které řídí piloti, podléhající rozkazům. Aby bylo už dokonale jasno, po německé předsedkyni Evropské komise se politickým šéfem NATO stane, no, německý generál. Pudlík, který si obnovené hitlerovské ostruhy vysloužil svou okázalou rusofobií. Ten, který se nezakecá, bude nyní v čele. Němec bude zprostředkovaně velet pilotům, jimž stelecí tupostí radostně mávají jejich budoucí oběti. A naslouchají přitom nadšeně slovům ještě horšího bezectného pasáka Telat z Pražského hradu. V téže chvíli si Andrej Babiš navlékne tričko s příkladným anglickým nápisem No War. Protože ne válce v češtině mu přijde jednak málo světácké, ale především moc odvážné. Takhle je to přece jen trochu odfiltrované, řekněme. A řeční do videa, že musíme zabránit třetí světové, když předtím na pražské konferenci zbrojařů ujišťuje, jací jsme to odhodlaní bojovníci za NATO. A přes Okamurovy opatrné protesty navyšuje výdaje na zbrojení z vykradené státní kasy proti Putinově Rusku, které je prý agresorem, jak do omrzení opakuje. Jeden by si řekl, že už si to snad i myslí, pokud by ho podezříval, že si myslí vůbec něco svého. Kde pak svatá prostota? Tohle opravdu s duchem nesouvisí. Ostatně přidávají se i církevní hodnostáři, pokud chtějí být na výsluní telecí doby. Neslýchaný rusofobní válečnický dopis biskupa s příznačným jménem Holub se skandálně četl v mnoha kostelech, jež vedou stejní černokopítníkovi lemuři. S Kristovou církví mají společného pouze to, že jsou svetovaní satanovým kouřem, který se již dlouho vznáší nad Vatikánem. Ti všichni pasou svá telátka, pro něž je válka jen propagandistická zábava, která se odehrává toliko na obrazovkách televizí. Že tady byla poměrně nedávno a že pokračuje jen zatím jinými prostředky, takže na jejich domy, byty, dílny a kanceláře ještě bomby fyzicky nepadají, to tihle dospělí nedospělci už vůbec nevnímají. Jsme v jejich rukách? No, mnozí. Mnozí však věří, že jsme v rukách Páně. Co z toho pro naši na pohled bezvýchodnou situaci plyne? Velké tajemství, velké naděje. Všem její součástí může být i dopuštění.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

0: Divadelko pod Jiří mělo
1: na vlně bezpečně
0: zábavný pořad s Marií Rotrovou a jejími hosty. Ta hudba nám starosti nedělala, ale o to větší jsme je měli při vyhledávání těch zábavných situací.
1: Noc.
0: Jednu takovou se nám podařilo navodit při zpočátku zcela nenápadném rozhovoru se zasloužilými umělci Janou Hlaváčovou a Luďkem Munzarem. Janu Hlaváčovou a Luďka Munzara všichni známe z obrovského počtu rolí, jak ve filmu, tak v televizních inscenacích, a mnozí z nás nebo mnozí z vás je znají přímo z jeviště Národního divadla. Ale já bych na ně dnes chtěla prozradit takovou věc ze soukromí.
2: No ale tak, prosím vás, ale malinko, jo, jenom nemoc.
0: Stačí říct, že jste manželé.
3: Ale tak to stačí mnoha lidem k tomu, aby si ostatní už vymysleli. Ne, já jsem chtěla říct domysleli.
0: Já si stejně myslím, že je to vlastně ideální, když máte stejné povolání, stejné záliby. A poslouchejte, hádáte vy se vůbec někdy?
3: Hádáme.
2: To je zase něco ze soukromí, že jo?
3: Hádáme, no. Já bych strašně nechtěla, aby jsme tady vypadali jako nějaký takový ukázkový dokonalý manželský pár, protože to snad není lidský vůbec.
2: Asi se nám to taky nepodaří.
3: Ne. Pak bych nerada zarmoutila doktora Plzáka, protože ten výraz šťastné manželství, to šťastné, na to je přímo alergický. A já si myslím, že to snad ani není možné, že to musí mezi lidmi dojít k nedorozumění někdy nebo k výměně názoru.
2: To já jsem dokonce čet a myslím, že to bylo právě od doktora Plzáka, že takový vztah, takový to manželství, který plyne, který tak teče, že je dobrý, aby si ordinovalo hádky.
0: Tak to bylo určitě doktor.
2: Aby si ordinovalo takové určité nesváry, že? Protože to usmířování vždycky bývá krásný. Ale fakt je, že my si ty hádky ani neordinujeme, ale ani se jim nevyhejbáme.
3: Ne, tak já si myslím, že vážně to se stane, že se lidi někdy nedohodnou. Já můžu to říct?
2: No. Já nevím, co se říct.

0: Noc plná hvězd.
1: Tačuldo.
2: Nemluv, mlč a klid.
1: O, Tačuldo, mě zajímá, proč tak civíš do prázdna.
2: Pravím ti, Hurvajs, klid a vůbec bude tady horizontální ticho.
1: Je, tati, co to je to? Horizontální ticho.
2: Vidíš, dítě školou povinné, jak jsi zanedbané. Myslíš ty vůbec vědecky? Nemyslíš vědecky. Horizontální ticho je, jak jsi, Žáno?
1: Ano.
2: Počkej.
1: Je.
2: No, tak to řekni sám. Ty.
1: No a tati, co to je to horizontální ticho?
2: Vidíš, nic nevíš. Horizontální ticho, to je, abych tak řekl, pamatuj si provždy, že, a taky to podrž ve své paměti, že horizontální...
1: Ticho.
2: Ano, no tak když to víš, tak povídej.
1: No, to ti já se přiznám, že to...
2: No tak to je ticho, jak jsi pořád, jak jsi za sebou, že ano? Jak jsi v jedné rovině, ne?
1: Jo.
2: No tak.
1: A tati...
2: Já nevím, kluku, člověk se namáhá, neustále se namáhá, dře, ruinuje se, strhává se, šedivý ze dne na den a ty to se ví.
1: A tati, teď nic neděláš.
2: Nedělám, podívejme se, nedělám, nic nedělám. Já bys věděl, já přemýšlím, ano, od kuropění do hodin nočních a někdy i přes půlnoc. Ba ani na tak význačný den jako Silvestr jsem, prosím, oka nezahmouřil.
1: Já vím, to Tačuldo nespal tenkrát celý týden, to si pamatuju.
2: No tak vidíš to. Přemýšlím, aby ti dopřál silné stravy, poskoku, zpěvu, tance a křepčení a tak dále. A kde pak ty? Ale počkej. Nápad tryskl.
1: Co?
2: Hele, ustroj se.
1: A proč?
2: Počkej. Vezmi na sebe roucho své a dojdi na příslušná místa pro blanket na žádost vososnu.
1: Co?
2: Na žádost vososnu.
1: Co vososneš?
2: Ale nic ne vososnu. Ososnu, jak se říká. Rozumíš? Sosna je strom, tedy, že ano?
1: A jo, tak teda o sosnu neboli borovici, čili chvoj, to znám.
2: No, tak vidíš.
1: A kam mám proto jít?
2: No, vidíš, zas ta zanedbanost. Na úřad. No, vidíš, na jaký, budeš se ptát. Tak jmenuj teď příslušné úřady, vidíš. Koukáš, neznáš, tak je to s tebou. Neznáš nic. Dojdeš na příslušné místo, je to ta druhá ulice vlevo, jak se tam jde, těma dveřma, rozumíš? Nebo se vůbec zeptej a je to. No, pozdravíš, vejdeš, že ano, jako slušný mladík se ukloníš a poveceš, že tedy... Tvůj otec, jaksi zákonitý rodič, že by prosil žádost o sosnu. No, jež to vlastní umnou rukou, no, podívej se na ní, vidíš.
1: Ale tu já znám, tati, i pod mě, hlavně podle dopadu.
2: Podle jakýho dopadu?
1: No přece na mou hlavu.
2: Dobrá, ale tentokrát tato ruka učiní výjimku. Nedá ti pohlavek, ale u mě... Dovedně a zručně ti vyrobí, hádej, co ti vyrobí, no, nevíš, piano ti vyrobí, piano, ano, forte, paní mámo, jak se říká, a budeš-li dělat dobrotu, možná, že i varhany, abys mohl svému drahému otci, jako mě, za zimních tklivých večerů.
1: Když mráz okna duje, a děvčata předou hebký len.
2: To je ono, abys v takových chvílích mohl za takových večerů svému otci zahudnout nějakou sem tam etudes.
1: A nebo pochodes a podobnes.
2: Ano, tak. A proto, dítko milené, hudby milované, chutě spěchej pro blanket.
1: Už běžím, tati. Výborně, zařídím, spolehni se.
2: Já tady zatím budu tak trošku přemýšlet.

0: už jsem tady, taťuldo.
1: Co je? Jo, počkat. Co jsi říkal?
0: No taky už jsem se vrátil.
1: No a máš blanket? Nemáš blanket. Nemáš blanket, jak vidím. Ty ses vůbec nestaral o rodinné záležitosti.
0: Ale staral, tati. Vždyť jsem tam byl plně 2 hodiny.
1: 2 hodiny, no. 2 hodiny. Jenom 2 hodiny? Co to je 2 hodiny? Co pak se něco na úřadě za 2 hodiny vyřídí? Co pak to vůbec jde? Jako dobrý syn si tam měl počkat nejmíň tolik, kolik jak si je třeba, aby v zájmu nutnosti, jo, a tak, aby... No a co je s blanketem v Ososnu?
0: Tati, tam byl jenom jeden pán a já jsem mu tati říkal, pane Rado sem a pane Rado tam.
1: No dobře, to se mi zamlouvá. No a dál.
0: A říkal jsem mu, že chci blanket a on říkal, že blankety nemá ještě očíslovány a že jich moc. Já jsem mu pravil, že chci v Ososnu.
1: No a on?
0: On pravil, že by nás tady mohli odstěhovat třeba už ještě tento týden.
1: Co to, že by nás mohli odstěhovat?
0: On totiž nebyl příslušné místo. Příslušné místo se přestěhovalo.
1: No a?
0: A dal mi adresu příslušného místa.
1: No dobře, a?
0: No a tam už zase nebyli. Tam byla potrubní správa kanalizace. A dali mi adresu.
1: No dobře, a? Dal? No, tak mluv.
0: No a oni se tam právě stěhovali sběrné suroviny a dole už čekali státní statky, že by se tam nastěhovali, kdyby se vystěhovali sběrné suroviny. Protože tam, co byly kanceláře skla a porcelánu, se nastěhuje Bototechna, když se sběrné suroviny vystěhují do Narpy a Narpa se odstěhuje tam, co je teď Chemodroga.
1: No dobře, co pak ono stěhování je zdraví, to mnoho lidí najde zaměstnání, přestaví se nábytek, malíři malujou, sem tam si klofne zedník do zdi, něco se postrácí, no ale za to se to může hledat, že jo, práce tady je hned, že jo, a ty jsi tam, jak vidím, dělal tulec toho, tento, Čumila, že jo?
0: Tak já jsem se zeptal jednou pána, zdali bych mohl spolupracovat, no tak jsem tam organizoval paniku.
1: No tak vidíš, vyjda ho, no jo, doma na nic takovýho nesáhne, tomu nevoní samozřejmě. A jak se vlastně dělá taková panika, jak říkáš?
0: Víš, taťuldo, to ti tam jsou takový urostlí chlapi a každý z nich nese jednu zásuvku od stolu a běhají po schodech nahoru a dolů, po chodbách napravo, nalevo, protože jim zatím odstěhovali ten stůl, ke kterému ty zásuvky patří a oni je nemůžou najít. A jim zase běhají s papíry, víš, taťuldo, s těmi, co patří do těch zásuvek. No a mezi tím chodí lidé, kteří se každou ptají, co je s těmi jejich papíry, co se stalo s těmi papíry, co tam mají, jak si a... No a potom je tam v každé místnosti zedník a ti všichni upažují a připažují a zapažují.
1: Tak počkej, dost hurvajs, nevykládej mi tady o fyzice a mluv k věci. Vylož to stručně a jasně. Jak jsi pomáhal tu paniku dělat ty?
0: No, já jsem tati zasáhl, až když přišla ta paní.
1: Paní, zas paní, tak to řeknu souvisle, jaká paní?
0: No, to byla zoufalá paní, zoufalá tati.
1: Počkej, podrobnosti mě nezajímají, jestli to byla paní Nováková nebo paní zoufalá, to mě jaksi nezajímá, ale mě jako tvému prvorozenému otci jde především o to, jak si ty přiložil ruku k dílu. No tak vypravuj, vylož mě to hezky. Já nevím z tebe, aby člověk páčil každé slovo.
0: No, tati, tak mě neskákej do řeči, já ti to vysvětlím. Tatiž ta paní, abys věděl, chodila od dveří ke dveřím, každé otevřela, do každých nakoukla.
1: No, tak to nebyla paní zoufalá, ale zvědavá.
0: Ne, lomivá.
1: Lomivá? Co to blekoceš?
0: Ona totiž pořád lomila rukama, běhala od jedních dveří ke druhým, jednou vzala všechny dveře pěkně do řady, jak si pořadě, abych tak řekla, a podruhé zase na přeskáčku. No, já jsem jí tedy chvíli pozorovala, pak jsem se jí zeptal.
1: Uctivě?
0: No samozřejmě, přeusivě. Jsem se jí zeptal, co vlastně hledá. A ona rcela Vendu.
1: Vendu?
0: Ano. A zrovna šel kolem jeden pán, co chodil s těmi šuplaty a ten, když viděl, jak ta paní to řekla, tak zoufale a tak zalamila rukama, tak, no tak položil to šuple a všichni, co šli právě kolem, tak taky hned položili všecko, co měli v rukách a šli toho Vendu hledat.
1: Zcela správně. Je vidět, že to byli vychovaní lidé. No a co ty, Hurvajs, jak ty se zachoval? Neposkvrnil jsi jméno oce svého?
0: Tati, vyloučená věc. Já jsem zasáhl až na konec. Když se kolem té paní se běhli všichni ti Vendové a Václavové a Vaškové a Vencové, no, tak ta paní pořád se tak zoufale dívala jako na cizí a no tak já jsem k ní šel a povídám, ale vážená paní, koho vlastně hledáte? A ona zase jen opakovala Vendu a Vendu a no tak víš, no tak jsem vyběhl blesku rychle na ulici, pozbíral jsem všechny Vendy, kolik jich tam mezi hošíčky na ulici bylo. No a když jsem je přivedl, tak ona chudák jenom zaúpěla, padla z domdlob. A když jí zkřísili, tak se jí ptal ten pan SNB, co se mnou hledal ty Vendy, koho vlastně hledá.
1: No tak nenapínej.
0: A ona zuřivě vykřikla, nikoho! Já hledám jenom východ z tohohle blázince. A chci ven, jdu ven, Vendu, puste mě ven. No, tak jsme ji pustili.
1: No a dál?
0: No.
1: No, tak co dál?
0: No a potom mě vyhodili a pravili, že jim pomáhat nemusím, že si tu paniku udělají sami.
1: Vidíš, já ti to říkám pořád, práce kvapná, málo platná. To jsi asi dělal špatně. No a jak pak potom? Našel jsi příslušné místo?
0: Našel.
1: Máš blanket?
0: Mám i s poučením, jak jej podat.
1: Dítě zlatý, pojď na mou ocovskou hruď. Vidíš, tak přece jenom si tento, jak se říká, a vidíš, pořád se říká na úřadech, že sedí velmi často tuhleti, no, jak se to říká...
0: Byrokrati.
1: Ano, tak jsem to myslel. Správně. No, a je zřejmo, že se tato uniformace vůbec nezakládá na pravdě. Co by takový vyškolený byrokrat ti dal poučení? Nedal. Pokaž, co tam stojí v tom. Žádost řádně okolkovat a příslušné rubriky řádně vyplniti. No. Urvaj, ale ty máš lepší zrak, přečít to, kolik těch rubrik příslušných se tady nalezá.
0: Tak já už jsem na to koukal, 98.
1: Co?
0: 98. Tati, co je s tebou?
1: Dítě zlatý. No ale...
0: Tačvrdo, co se ti stalo?
1: Kdyby jsi věděl, ty nikdy nepochopíš. Já, abys věděl, že jich nemá žádnou radost. A takovou radost jsem ti chtěl udělat. Já jsem ti chtěl... Chtěl jsem z té sosny vyrobit k Vánocům příštím. Chtěl jsem tě lopotně vyrobit, forte paní mámu. A já tě ho vyrobit nebudu moc.
0: Proč?
1: Ale co pak do té doby vyplním 98 rubrik?

0: Noc s hvězdou.
1: Já tady mám dopis jedné maminky, která má starost o svého syna. Píše, že dříve trpěl častým nachlazením a teď se bojí, že mu bude na vojně zima. A my můžeme odpovědět, že rozhodně ne.
2: Že našim vojákům skutečně v zimě chladno nebude, o tom nás teď přesvědčí pracovník výstrojní správy Ministerstva národní obrany, podplukovník inženýr Anton Tocik. Soudru podplukovníku, čím tedy naši vojáci budou vystrojeni v zimě, v polních podmínkách a při vojenských cvičeních?
3: Ukážeme si to na názorné ukázce. V zimě budou vojáci vystrojeni těmito výstrojními součástkami. Ponožky zimní nebo podkolenky. Podle normy náleží vojákovi 4 páry.
2: Přiznám se, že jsem byla velice překvapena. Nikdy bych nevěřila, že vojáci mají tak perfektní a kvalitní výstroj. Ponožky i podkolenky patří mezi nejlepší, jaké se u nás vyrábějí. I vlastní provedení by sneslo ta nejpřísnější měřítka. Boty by také rozhodně obstály i v těch nejtěžších podmínkách, třeba horských. Nejen, že musí výtečně hřát, ale mají i velmi účelný tvar. Kdyby se prodávali v obchodech, byl by o ně zaručeně velký zájem.
3: Košile 21. Náleží vojákovi 5 kusů. Vložky do kalhot, blůz a kabátů stejnokroje 60. Náleží vojákovi po jednom kuse. Za další kalhoty, blůza a kabát.
2: Vše je z vynikajícího materiálu.
3: Límec z umělé kožešiny. Ušanka plišová. Rukavice zimní 55.
2: O dokonalou výstroj je tedy postaráno, to jsem si sama ověřila. Ale v tomto případě je důležitá ještě jedna věc.
3: Pro správné vystrojení a funkčnost vystrojních součástek je velmi důležité, aby tyto byly přesně velikostně přizpůsobeny na tělo vojáka. Správně vystrojený voják má vypadat takto.

vlastní rozum máš a vlastní ideál, ten si nikým nedej vzít. Byl jsem taky takový, nerad bych chtěl hát, tak nějak to musí být.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Minulost současného prezidenta Petra Pavla je záhadná, stejně jako jeho současná moc proti zájmům českých zemí, zcela otevřené plnění příkazů z Bruselu a navíc podpora nacistické chunty na Ukrajině i lobování za vyhazování peněz pro zbrojařské firmy. Co se však Pávkovi zatím daří tajit, jsou podrobnosti o jeho úkolech před listopadovým převratem v roce 1989. V minulých dnech jsme se však dozvěděli snad opět něco dalšího. Rozhovor totiž poskytl jeho bývalý spolužák ze zpravodajského výcviku a doplňuje tak bílá místa v životopise tohoto nemorálního převlékače kabátů. Řada informací je prý stále uchována a archivována v Moskvě. Tento spolužák například řekl, že, citujme, to, že tam určitě jsou, víme. Oni o nás věděli více, než si dokážeme představit. Všechny služby v rámci Varšavské smlouvy se propojovaly a nakonec soustřeďovaly v Moskvě. Konec citace. A dodává, že ruské archivy musí prý obsahovat z podstaty věci daleko více spisů, než je v českém archivu v Olomouci. Vzniká tak zajímavá otázka. Proč ohledně Petra Pavla právě Moskva vlastně stále mlčí? Není náhodou Pavel dvojitým agentem? Pokud by se něco takového potvrdilo, mohli bychom si snad už jen vzpomenout na Václava Havla, kterého mimochodem právě Petr Pavel poslední dobou tak obdivuje, který v jedné ze svých her říká: jsou to, pane, paradoxy. Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta k novele o rozpočtových pravidlech. To není nic proti ničemu, tak to se proti prezidentovi a senátu běžně poslanci vymezují pravidelně. Připomeňme, že jde především o řešení díry v rozpočtu, jenž Babišovi zanechala Fialova pětidemolice. Ta je nyní v opozici a spolu s prezidentem naopak českou vládu tlačí do nesmyslné podpory zbrojních firem pod zástěrkou zvyšování vojenských výdajů na domnělou bezpečnost republiky. Kde na to vzít, ale neříkají. Co je však dnes novinka, je snaha této páté kolony a lobbystických zájmů obrátit se přímo na ústavní soud, neboť podle opozice porušují ústavní principy. Vadí jim zřejmě právě snaha Babišovy vlády skrotit státní rozpočet bez nutnosti zvyšovat už tak vysoké daně a současně nepoškozovat přímo českou ekonomiku. Můžeme si jen představit, jak brněnský gang 15 soudců rozhodne, zda dá Fialovcům opět za pravdu a de facto tak zruší možnost vlády dále pracovat. A bude-li tak postupovat i v případě televizních poplatků a dalších norem, které opozici nejsou pochuti. Fakticky tak zabrání vládě a poslanecké sněmovně prosazovat program. Ten program, pro který má zvoleb mandát od většiny veřejnosti. Ale co potom? Řešení se nabízí, například podle zkušenosti z Polska, kde v podobné situaci vláda výrok ústavního soudu prostě a jednoduše ignorovala. Je to možné i u nás? Na to se budeme ptát například i Jindřicha Rajchla v naší protiproudní televizi. Každopádně nás zřejmě čeká docela horký podzim. Fanatický podporovatel ukrajinské banderovské chunty a vrchní cenzor Fialovy vlády, tak řečený plukovník Otakar Svině Foltín, patřil ke hvězdám ukrajinského festivalu 21. srpna v pražských Holešovicích. Foltín tam představil sbírku na další zbraně pro Ukrajinu a při té příležitosti také rozvinul zakrvácenou československou vlajku z 68. a o víkendu ji potom po své konkubíně pirátské poslankyni Kateřině Demetrašvili poslal do Kyjeva, kde se pak s ní o víkendu propagandisticky vyfotil i diktátor Volodymyr Zelenský. O co vlastně jde? O zneužití české vlajky. Kritizoval to i poslanec Filip Turek, i někteří účastníci srpnových bojů u rozhlasu. Například pamětník událostí ze srpna Jan Šolta na Foltínovu exhibici kroutí hlavou. Říká doslova, citujme, využívat tuhle historickou vlajku v tom kontextu je neuctivé a nevhodné. Konec citace. Připomeňme, že nejen Leonid Brežněv byl Ukrajinec, o invazi rozhodovalo v sovětském vedení více Ukrajinců, třeba méně známý a o to významnější Petro Šelest, člen předsednictva politběra UVKSS i nejvyššího sovětu. A významnou část alespoň těch prvních sovětských invazních jednotek tvořili pravděpodobně právě Ukrajinci. Dost možná to tedy byl některý z nich, kdo se zasloužil o prolitou českou krev na této vlajce. A to, že se s ní právě letos fotí krvavý banderovský klaun Zelenský, je už spíše jen krása nechtěného, taková sviňská.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: se blížím dávno, dopravní ruch stich, nikde ani noha, žádné auto v ulicích. V tom náhle zazní klaxon a pryč je noční klid. Jak rozezní se klaxon, stěží stačím uskočit.
1: Poslouchej, poslouchej, jak klaxon zní,
0: klaxon zní.
1: Ulicí,
0: ulicí
1: se rozléhá,
0: se rozléhá.
1: Každý chodec,
0: každý chodec
1: dávno ví,
0: dávno ví,
1: že řidič vždycky právo má.

0: zní ten svůj klaxon.
1: Z chudí přejedu tě rád,
0: klaxon můj
1: se rozezní, k němu má pár
0: konských sil,
1: nevadí,
0: že město spí,
1: zkus jít dál, a jaký zbyl,
0: to v ulicích se stává, říš, ten se nesníží, stále mačká klaxon, jak se chodec přiblíží.
1: Jak rozezní se klaxon, jako skála musíš stát, když chodec slyší klaxon, musí autu přednost dát.
0: Když dávno šlo město spát, klaxon svůj nemačkej, zkoušej hrdost chvíli vzdát, nočním chodcům přednost dej. Když dávno šlo město spát, klaxon svůj nemačkej, zkoušej hrdost.
2: Stanice Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já jsem ti takovej smolař, tuhle jsem měl v nočním expresu a mohl jsem tam mít s krásnou ženskou fantastický dobrodružství. Ten druhý říká, no a co bylo? A říká, ale zase ti nebyla v celém vlaku žádná ženská.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Zvýšit chemizaci všech odvětví národního hospodářství jako objektivní nutnost pro rychlejší rozvoj výrobních sil a rychlejší růst produktivity práce na základě nejvyšší techniky.
2: Jedním z prostředků, které mají přispět k plnění daného úkolu, bude výstava Nové hmoty, nové výrobky. Je určena pro všechny, jejichž spolupráce může vytvořit lepší předpoklady pro uplatnění chemizace ve spotřebním průmyslu.
1: Výstava Nové hmoty, nové výrobky je výzvou k této spolupráci.
2: Na výstavě se setkají technici chemického i spotřebního průmyslu, aby ruku v ruce vytvořili předpoklady k maximálnímu využití chemizace pro rozšíření trhu spotřebního zboží novými a stále kvalitnějšími výrobky.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: pokoje. Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku, juch po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Náhle se v ní probudila nepoznaná touha. Byla by jí zabudila, řekla si však ouha. Já tu holku bez okolků zabiju. A več

0: slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Julián je mužem šetrným. Přitom je vlastníkem svalnaté postavy, tak říkajíc chlap jako hora, že by mohl skály prodávat. Letos byl na dovolené u moře. Stálo ho to hříšné peníze, přestože cestoval s čedokem a na lodi. Celou cestu nadával a láteřil, jak je taková dovolená drahá. Když konečně loď doplula do přístavu, Julián spatřil z vody vylézati potápěče. Tu se rozčilil a zvolal. To mi neřekli, že se to dá jít pěšky.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Mel, Humulus lupulus, vytrvalá dvoudomá bylina z čeledi konopovitých. Lodyha dorůstá až 10 metrů. Vážení trapeři, zlatokopové, digeři a vůbec 49-tníci z doby velké zlaté horečky. Nugety, doly, to je tak do Buffalo Billek. Kde pak dneska Aljaška a Klondike? Žatec, Ústecko a Severní Morava, to jsou bonanzy, protože tam roste zlato na chmelových tyčkách.

ten boj s přírodou krutou a o bohatství sen vždy lákal srdce chlape.

Čekala pampeliška na procházce tulipán, který o princezně sedmikrásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmikrásce princezně, že zabíjí.

kvítkem. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.

den. Rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich. Šťasten v říši květin bude každý z nich.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Ač teď u kytary

0: kde jde to s nás, tam prsty včas si srovná. Víte, na světě snad nic bez učení není, však jen počkejte ten skok na přes rok. Však počkejte ten skok na přes rok.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

0: Nej pán, smíli prosit o taneček, zdvořile se ptal.
1: Já povídám, milej pane, to nemůže být.
0: Tamhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt. Jo, takovýho frajera sečno.

mopedy, dvojníka, když znáš, že našel jsem jej, štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí.

pojedem, až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš, ten nejkrásnější ze všech dnů, ten

žádný ženský, jenom sněžný muži sakramentský. Na ohništi přimrzlá nám kejta, poledne je 105 Fahrenheita.

0: začala 8. raní.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: uslyšíte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V posledních dnech a týdnech předvádí Západ válečnickou hysterii, která už není politikou, ale přímo psychiatrickou diagnózou. Vypadá to, že se naprostá většina veřejně činných osob prostě zbláznila. Osoby, nikoli osobnosti, ty už naopak téměř nejsou. Západ se zmítá v krizích, které tyto osoby dosazené do vlivných postavení způsobily. Avšak místo toho, aby se pokoušeli zachránit, co ještě lze, volají po válce s Ruskem. Po napadení největší země světa s mohutnou armádou, zocelenou a vycvičenou několika roky zástupné války s NATO. Státu s patrně největším a nejmodernějším jaderným arzenálem na světě. Západ nejprve připravil, financoval a vyvolal krvavý státní převrat na Ukrajině, při němž dosadil k moci jediný reálně existující režim v Evropě, který se nezakrytě hlásí k německým nacistickým tradicím. Ukázalo se, že vítězství Rudé armády a amerických spojenců v druhé světové válce rozdrtilo Hitlerův pokus o světovládu jen zdánlivě. Zrůdná ideologie se pouze stáhla a zapouzdřila jako rakovinný nádor, jenž 7 desetiletí skrytě přežíval. Čekal na vhodné podmínky. No a když se dostavili, pozornost otupěla a pamětníci válečných hrůz odešli na věčnost, začal nenápadně metastázovat. Nyní smrtící choroba znovu propukla naplno, protože zapomínáme. Dnes při zpětném pohledu už víme, že velká válka vyvolaná v minulém století Německem a jeho, tedy mimochodem nejen kontinentálními, spojenci ve skutečnosti dodnes neskončila. Dobít Rusko, poté Sovětský svaz a nakonec opět Rusko, je fatální utkvělou představou Německa a Anglosasů, jakkoliv se v určité chvíli z taktických důvodů stali na čas ruskými spojenci. Po krátké pauze 20leté, po první porážce, Německo na největší zemi světa opět zaútočilo. To už v jeho čele nestál císař Vilém II. Pruský, ale Adolf Hitler. A protivníkem nebyl Romanovec car Mikuláš II., ale Josef Vysarionovič Džugašvili s předstívkou muž z ocele, Stalin. Ale po strašlivém průběhu s desítkami milionů mrtvých to nakonec dopadlo stejně. Pro Německo ostatně ještě hůř. Válka tím však neskončila. Pouze ochladla. Zrádný Churchill naštěstí marně přesvědčoval Roosevelta, aby Západ před pádem Berlína spolu se zbytky německých armád zaútočil na svého spojence z nutnosti oslabení Sovětský svaz. Tentokrát už bez Hitlera, který se Západu vymkl spod kontroly. Válka se tedy změnila pouze na studenou a přítomnost jaderných zbraní na obou stranách ji v této podobě na 4 desetiletí zakonzervovala. Pokračovala však jinými metodami. Vnitřní zradou, Gorbačov a Jelcin, pak málem Západ dosáhl svého cíle bez boje. Jenže na poslední chvíli se v málem již kolonizovaném Rusku opět objevila silná osobnost, Vladimír Putin. Západu však tou dobou už osobnosti došly. Přesvědčen, že nyní má skrze určující velmoc na západě Atlantiku světovládu na dosah i bez Hitlera, ztratil motivaci a neprodukoval je. Přesněji řečeno, ti, kteří ve skrytu rozhodují, je už nepotřebovali. Mechanismus předstírající demokracii a výběr pomocí tzv. Svobodných voleb je tam prostě nepustil. Stačili symboličtí panáci, typicky Černoch, Barack Obama. No a právě za jeho panování, to bylo v letech 2009 až 2017, po úspěšném divadelním převratu z 11. září 2001 a v něm pramenící až nakonec neúspěšné invazi do arabského světa, co by prvního kroku ke světovládě, byl Západ donucen ke změně taktiky. Náhradní rozhodnutí znělo: nejprve je třeba dobít Rusko. Podle známé Mackinderovy světovládné anglosaské teorie srdce světa. No, to již bylo Rusko obklíčeno ze severu a z východu bývalými spojenci, nyní už, navzdory slibům a zárukám při sjednocení Německa, členy NATO. Zbýval ovšem rozhodující jižní měkký podbřišek, Ukrajina. Plán počítal s tím, že po této přípravě a umístění amerických raket, včetně jaderných, na Ukrajinu by Rusko ztratilo všechen svůj technologický náskok v jaderných nosičích, no a prakticky by bylo donuceno bez boje kapitulovat. No, prostě chtěli ohřát tu vychladlou polévku po Gorbačovovi a Jelcinovi jinou cestou. Tam směřoval převrat na Majdanu z roku 2014. Americká administrativa tehdy ještě plně kooperovala s podřízeným Bruselem, jenž plně kooperoval s podřízenými guberniemi, těmi takzvanými členskými státy EU. Společně připravili převrat plným vědomím, že se k moci dostane jediná připravená skupina na západní Ukrajině, onen dosud dřímající a jediný autenticky zapouzdřený rakovinný vřet hitlerovského nacismu v Evropě. Banderovská rusofobní elita. No a ta nesklamala. Její útok a etnické vraždění ruskojazyčného obyvatelstva ve východních provinciích, jež puč odmítlo, bylo prvními skutečnými výstřely obnovené čtvrté fáze téhle války. Dělo se tak ovšem už za zásadní změny proti její druhé fázi, takzvané druhé světové válce, protože převážná část Evropy byla po řadě postupných kroků již plně kolonizována Německem v podobě Evropské unie bez jediného výstřelu. Telecí věk započal. Jediný rozdíl proti Hitlerově evropské integraci spočíval v tom, že ke slovu tentokrát přišel mírnější model. Mussoliniho fašistický korporátní stát, zprvu za udržování některých formálních znaků demokracie. No a bratrský nacismus s tím nadčlověčenstvím přenechali kyjevským banderovcům, soudruhům ve zbrani a v chamtivosti. Již pátým rokem probíhá tato fáze neskončené velké války, jež aktuálně opět balancuje na hraně propasti války celosvětové, jaderné. Jsem přesvědčen, že tuto na pohled notoricky známou sekvenci kroků vedoucích k současnému napjatému stavu je nutno stále znovu a znovu připomínat. Hlavní mantrou západní propagandy je totiž úporná snaha zaměnit příčinu za důsledek. Západ válku vyvolal a nadále do ní vrhá prakticky všechny zbraně, všechny peníze, všechny zpravodajské informace. Už dlouho nejen na pozemní frontě, kde zjevně prohrává, ale navádí kyjevské střely hluboko do ruského území a dováží na bojiště stále více svých letadel a dalekonosných raket krok za krokem. V tupé naději, že zvolna takzvaně ohřívá ruskou žábu, která si všimne, že umírá, až bude pozdě. Jenže to se fatálně mýlí. Nekvalitní tulpasové, kteří dnes stojí či sedí na rozhodujících místech, mají proti sobě nejen mimořádnou osobnost v podobě prezidenta Vladimíra Putina, ale především celé vzdělané a zkušené vedení země s nejlepšími analytiky a diplomaty, o jakých se Západu ani nemůže snít. Sergej Lavrov tu školu symbolizuje a reprezentuje. Jenže oni spíš ten svůj omyl jenom předstírají. Vědí, jaká je situace, jaké je rozvržení sil. Ale svou propagandistickou goebbelsovskou strategií, lhaním o údajných ruských hybridních útocích a absurdně přestřeleným zbrojením chtějí pouze ohřát do válečné hysterie veřejnost, nebo alespoň tu její vystrašenou část, která krachující západní elitě ještě věří. A protože krize, které tato skupina beznadějných osobností způsobila, finanční, hospodářská, energetická, no a v neposlední řadě mravní, se nyní jako blesky před bouří křižují ve zničujícím mixu, nevědí jak z toho. Válka se jim jeví jako jediné možné řešení. Tlačí proto napětí už ne na hranu, ale za ní. A doufají, že Rusko přece jen učiní nějaký dramatický krok, který jejich katastrofální selhání ospravedlní. No, tisíce lidí přijeli tento víkend na dny NATO v Mošnově. Pozorují létající stroje jako zábavné divadlo. Stroje, které řídí piloti, podléhající rozkazům. Aby bylo už dokonale jasno, po německé předsedkyni Evropské komise se politickým šéfem NATO stane, no, německý generál. Pudlík, který si obnovené hitlerovské ostruhy vysloužil svou okázalou rusofobií. Ten, který se nezakecá, bude nyní v čele. Němec bude zprostředkovaně velet pilotům, jimž stelecí tupostí radostně mávají jejich budoucí oběti. A naslouchají přitom nadšeně slovům ještě horšího bezectného pasáka Telat z Pražského hradu. V téže chvíli si Andrej Babiš navlékne tričko s příkladným anglickým nápisem No War. Protože ne válce v češtině mu přijde jednak málo světácké, ale především moc odvážné. Takhle je to přece jen trochu odfiltrované, řekněme. A řeční do videa, že musíme zabránit třetí světové, když předtím na pražské konferenci zbrojařů ujišťuje, jací jsme to odhodlaní bojovníci za NATO. A přes Okamurovy opatrné protesty navyšuje výdaje na zbrojení z vykradené státní kasy proti Putinově Rusku, které je prý agresorem, jak do omrzení opakuje. Jeden by si řekl, že už si to snad i myslí, pokud by ho podezříval, že si myslí vůbec něco svého. Kde pak svatá prostota? Tohle opravdu s duchem nesouvisí. Ostatně přidávají se i církevní hodnostáři, pokud chtějí být na výsluní telecí doby. Neslýchaný rusofobní válečnický dopis biskupa s příznačným jménem Holub se skandálně četl v mnoha kostelech, jež vedou stejní černokopítníkovi lemuři. S Kristovou církví mají společného pouze to, že jsou svetovaní satanovým kouřem, který se již dlouho vznáší nad Vatikánem. Ti všichni pasou svá telátka, pro něž je válka jen propagandistická zábava, která se odehrává toliko na obrazovkách televizí. Že tady byla poměrně nedávno a že pokračuje jen zatím jinými prostředky, takže na jejich domy, byty, dílny a kanceláře ještě bomby fyzicky nepadají, to tihle dospělí nedospělci už vůbec nevnímají. Jsme v jejich rukách? No, mnozí. Mnozí však věří, že jsme v rukách Páně. Co z toho pro naši na pohled bezvýchodnou situaci plyne? Velké tajemství, velké naděje. Všem její součástí může být i dopuštění.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.
4: Tak už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, a to, co se mu patří.

Žila mě mlčky, říká plav, složitě žitěm žijem, složitě, složitě, žitěm žijem, složitě.

víš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě její prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě. Žijem, žijem, složitě.

0: tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Vypravoval se takovýhle vtip v šatně, ještě než Vojta přišel. Říkal, člověče, výborný kamna, nový, teď to přišlo, je to dovoz.
2: Vykládali to Vojtovi.
1: Ne, to jsme vykládali
3: jeden druhým právě jsme to vykládali, aby na to
1: je to dovoz, že jo, a to jsou kamna, které tam můžeš topit čímkoliv, naftou, tuhým palivem, jakýkoliv uhlí, dříví, všecko. A největší výhoda těch kamen je, že si prostě postavíš místnosti, tu vytopíš a oni mají kolečka dole a převezeš si je do vedlejšího pokoje a vytápíš si další pokoj. Že jo? A každý se zeptal, prosím tě, ale kde ten kout? A na to se odpovídalo příslušným způsobem. No a teď samozřejmě přišel Vojta a Vojtovi to taky vypravovali. On dlouho poslouchal a říkal, člověče, podívej se, co ty lidi nevymyslejí. To je obrovský, člověče. Mít několikerý kamna v bytě, no tak prostě topím, že jo? A vždycky to převezu do příští místnosti. No ale počkej, sakra. No jo, to je vý... A kam jde ten kous? A celý zbor mu odpověděl, no Vojto, do, že jo? A on odešel na scénu. Pak se vrátil zpátky a říkal, kluci, no to byl dobrý fol, ale teď mě řekněte, tak vážně, kam jde ten kous?
0: Bezpečí stanice Hvězda.
4: Slunce krokem tanečním přešlo.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Vážené dámy, vážení pánové, to, co jste právě slyšeli, je malá ukázka reprodukce nové naší dvoulampovky Mikrofona 203. Jak se vám líbí? Jasná, že? Ano, Mikrofona 203 vám zachytí ze vzdušného éteru každý tón, každé slovo výrazně a neskresleně. A stojí jenom 690 korun. To je poslech, že ano? To je dynamik. Ano, tak je vybavená ta nová dvoulampovka Mikrofona 203. Na vašich tvářích čtu radostný podiv, uspokojení, ba víc, nadšení. Není také divu. Mikrofona 203 je dvoulampovka s dosud neslyšeným výkonem. Vaše nadšení je stupňováno tím, že Mikrofona 203 stojí pouze 690 korun. Vidím vám na očích, že toužíte po mikrofoně. Vidím, že jste zaujati, že neodoláte. Jsem jist, že nebudete mít pokoje, dokud Mikrofona 203 nebude vaše, vaše, vaše.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

já jsem přes jen beznadějný nešika. Všechno mě padá z rukou. I ten život i přede mnou utíká. Hodiny jenom tukou.

den, už musím státi, po domě chodějí celou noc zloději, a než se nadějí, jsem okraden, taky na

vichřice, za vánice bolí mě velice plíce. Za mrazu sup plednou milíce, od čeho znám jenom ruku.

den, ke dní čekám na poslední odzvonění. Tak jsem si koupil ty růžové

0: je 9 dopoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Minulost současného prezidenta Petra Pavla je záhadná, stejně jako jeho současná moc proti zájmům českých zemí, zcela otevřené plnění příkazů z Bruselu a navíc podpora nacistické chunty na Ukrajině i lobování za vyhazování peněz pro zbrojařské firmy. Co se však Pávkovi zatím daří tajit, jsou podrobnosti o jeho úkolech před listopadovým převratem v roce 1989. V minulých dnech jsme se však dozvěděli snad opět něco dalšího. Rozhovor totiž poskytl jeho bývalý spolužák ze zpravodajského výcviku a doplňuje tak bílá místa v životopise tohoto nemorálního převlékače kabátů. Řada informací je prý stále uchována a archivována v Moskvě. Tento spolužák například řekl, že, citujme, to, že tam určitě jsou, víme. Oni o nás věděli více, než si dokážeme představit. Všechny služby v rámci Varšavské smlouvy se propojovaly a nakonec soustřeďovaly v Moskvě. Konec citace. A dodává, že ruské archivy musí prý obsahovat z podstaty věci daleko více spisů, než je v českém archivu v Olomouci. Vzniká tak zajímavá otázka. Proč ohledně Petra Pavla právě Moskva vlastně stále mlčí? Není náhodou Pavel dvojitým agentem? Pokud by se něco takového potvrdilo, mohli bychom si snad už jen vzpomenout na Václava Havla, kterého mimochodem právě Petr Pavel poslední dobou tak obdivuje, který v jedné ze svých her říká: jsou to, pane, paradoxy.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já nesnášel výmluvy takhle, když se přišlo pozdě, jo? No. Já jsem přišel nějak pozdě. Že? A teď jsem si říkal, já si musím na něj vymyslit nějakou pláč. Obyčejná výmluva, aby ho dožerala. Že? To by nešlo. Tak jsem musel volit takovou výmluvu, která by ho i pobavila, třeba i dožerala. On mě stejně tu pokutu dal za to. Já jsem přišel a on říkal, pozor, prosím, pozor. Pozor, páni, přišel pan primadon, pane Eduard, tady, no, račte vám, prosím, vyložit, co bylo. Pozor, páni, budou báje šošány, jak co bylo. No, tak nedívejte se, doktore, to víte, jsem mladý člověk. My jsme tady taky sami mladí, ne? Jo, jsme všichni mladí, a tady taky starší pan Vojta. My jsme se spolu Vojtovi. Tak co bylo, prosím, račte vyložit, já mám, no, pan doktore, no, teď to byl taky mladý. Je. Já jsem pořád mladý, těště. No ale tak jako v takové době, víte, že tak tím vším je vina láska. Láska, kout, láska, opožděná puberta, 100 korun pokutu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

20 let pod rampou hnědý klavír stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala maestro tango. A když vás přišla první zlost, tak

chubé to ven. A Chopinovi šeptal list, že není si tak zcela jist tím, co je tango. To nechápal by jak těživ, že za pár korun, za pár piv jde někdo hrát a k tomu rád. A k tomu rád, maestro tango. Proč denně čistit od rána falešně zuby pijána? Nač etudy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát.

Když přiletělo roků pár, tak stal se z kabaretu bar. To tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovců v smích, jak vdovců v smích, maestro.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak všelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Monte Carla z letošní sezóny část zisku. Jiného má adresáta Slušovickou výsku. Jak řekl včera

chystá se tam párek slušovických koní. Domovský klopený dráhy mají v obě pravý nohy delší, takže v zatáčkách jsou absolutně nejrychlejší. Srdce každého pijáka si zcela jistě získá pravá 6 let stará slušovická whiska. Prej už Vicovice malej výbor.

Když to takhle půjde dál, tak v tom posledním kšaftu slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu. Kutnou horu od spodu prejskou mají převelice. Nejspíš začnou

tajnej a novej typ výkonný družice. Prej už jezdí slušochod po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový slušovice.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

Stanice Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka. Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Za sedmero řekami a sedmero horami v zemi slunečné žil král, který si jednoho dne s družinou na lov vyjel a v lese pak zabloudil. Chodil dlouho tmou, až pojednou uviděl světlo. Král vešel do chaloupky a požádal tam

0: Máme pro vás vzkaz.
1: Po těžké práci vás příjemně osvěží hanácká francovka s přísadou léčivých bylin. Bolest hlavy mírní a zemdlené nervy osvěžuje hanácká francovka s přísadou léčivých bylin. Koho trápí revma, tomu přinese úlevu hanácká francovka s přísadou léčivých bylin. Když se hlásí chřipka, osvědčují se výborně masáže a obklady hanáckou francovkou. Do každé domácnosti patří lahvička hanácké francovky s přísadou léčivých bylin. Žádejte všude výhradně hanáckou francovku s přísadou léčivých bylin.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: velice, schoval se za mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme,
0: až budeš zas v mé skleně.

0: za mrakem. Povídám, počkej měsíci, a však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Z dob, kdy za městem bydlíval drak a po cestách chodil čert. Čerti měli svoje povinnosti a lidé se jich proto báli. Jednou se zatoulal jeden čert až do vzdálených hor, kde potkal mladíka, co hrál ohnivě na housle a volal na něj.
1: Hej, chlapče, jsem taky houslista a chceš-li, uzavřu s tebou sázku. Vidím, že ti to pěkně hraje, tak dej

Čert si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V posledních dnech a týdnech předvádí Západ válečnickou hysterii, která už není politikou, ale přímo psychiatrickou diagnózou. Vypadá to, že se naprostá většina veřejně činných osob prostě zbláznila. Osoby, nikoli osobnosti, ty už naopak téměř nejsou. Západ se zmítá v krizích, které tyto osoby dosazené do vlivných postavení způsobily. Avšak místo toho, aby se pokoušeli zachránit, co ještě lze, volají po válce s Ruskem. Po napadení největší země světa s mohutnou armádou, zocelenou a vycvičenou několika roky zástupné války s NATO. Státu s patrně největším a nejmodernějším jaderným arzenálem na světě. Západ nejprve připravil, financoval a vyvolal krvavý státní převrat na Ukrajině, při němž dosadil k moci jediný reálně existující režim v Evropě, který se nezakrytě hlásí k německým nacistickým tradicím. Ukázalo se, že vítězství Rudé armády a amerických spojenců v druhé světové válce rozdrtilo Hitlerův pokus o světovládu jen zdánlivě. Zrůdná ideologie se pouze stáhla a zapouzdřila jako rakovinný nádor, jenž 7 desetiletí skrytě přežíval. Čekal na vhodné podmínky. No a když se dostavili, pozornost otupěla a pamětníci válečných hrůz odešli na věčnost, začal nenápadně metastázovat. Nyní smrtící choroba znovu propukla naplno, protože zapomínáme. Dnes při zpětném pohledu už víme, že velká válka vyvolaná v minulém století Německem a jeho, tedy mimochodem nejen kontinentálními spojenci, ve skutečnosti dodnes neskončila. Dobít Rusko, poté Sovětský svaz a nakonec opět Rusko, je fatální utkvělou představou Německa a Anglosasů, jakkoliv se v určité chvíli z taktických důvodů stali na čas ruskými spojenci. Po krátké pauze 20leté, po první porážce, Německo na největší zemi světa opět zaútočilo. To už v jeho čele nestál císař Vilém II. Pruský, ale Adolf Hitler. A protivníkem nebyl Romanovec car Mikuláš II., ale Josef Vysarionovič Džugašvili s předstívkou muž z ocele, Stalin. Ale po strašlivém průběhu s desítkami milionů mrtvých to nakonec dopadlo stejně. Pro Německo

0: ostatně ještě hůř. Válka tím však neskončila. Pouze ochladla. Zrádný Churchill naštěstí marně přesvědčoval Roosevelta, aby Západ před pádem Berlína spolu se zbytky německých armád zaútočil na svého spojence z nutnosti oslabení Sovětský svaz. Tentokrát už bez Hitlera, který se Západu vymkl spod kontroly. Válka se tedy změnila pouze na studenou a přítomnost jaderných zbraní na obou stranách ji v této podobě na 4 desetiletí zakonzervovala. Pokračovala však jinými metodami. Vnitřní zradou Gorbačov a Jelcin pak málem Západ dosáhl svého cíle bez boje. Jenže na poslední chvíli se v málem již kolonizovaném Rusku opět objevila silná osobnost Vladimír Putin. Západu však tou dobou už osobnosti došly. Přesvědčen, že nyní má skrze určující velmoc na západě Atlantiku světovládu na dosah i bez Hitlera, ztratil motivaci a neprodukoval je. Přesněji řečeno, ti, kteří ve skrytu rozhodují, je už nepotřebovali. Mechanismus předstírající demokracii a výběr pomocí takzvaně svobodných voleb je tam prostě nepustil. Stačili symboličtí panáci, typicky Černoch, Barack Obama. No a právě za jeho panování, to bylo v letech 2009 až 2017, po úspěšném divadelním převratu z 11. září 2001 a v něm pramenící ač nakonec neúspěšné invazi do arabského světa, co by prvního kroku ke světovládě, byl Západ donucen ke změně taktiky. Náhradní rozhodnutí znělo, nejprve je třeba dobít Rusko. Podle známé Mackinderovy světovládné anglosaské teorie srdce světa. No, to již bylo Rusko obklíčeno ze severu a z východu bývalými spojenci, nyní už, navzdory slibům a zárukám při sjednocení Německa, členy NATO. Zbýval ovšem rozhodující jižní měkký podbřišek, Ukrajina. Plán počítal s tím, že po této přípravě a umístění amerických raket, včetně jaderných, na Ukrajinu, by Rusko ztratilo všechen svůj technologický náskok v jaderných nosičích, no a prakticky by bylo donuceno bez boje kapitulovat. No, prostě chtěli ohřát tu vychladlou polévku po Gorbačovovi a Jelcinovi jinou cestou. Tam směřoval převrat na Majdanu z roku 2014. Americká administrativa tehdy ještě plně kooperovala s podřízeným Bruselem, jenž plně kooperoval s podřízenými guberniemi, těmi takzvanými členskými státy EU. Společně připravili převrat plným vědomím, že se k moci dostane jediná připravená skupina na západní Ukrajině, onen dosud dřímající a jediný autenticky zapouzdřený rakovinný vřet hitlerovského nacismu v Evropě. Banderovská rusofobní elita. No a ta nesklamala. Její útok a etnické vraždění ruskojazyčného obyvatelstva ve východních provinciích, jež Puč odmítlo, bylo prvními skutečnými výstřely obnovené čtvrté fáze téhle války. Dělo se tak ovšem už za zásadní změny proti její druhé fázi, takzvané druhé světové válce, protože převážná část Evropy byla po řadě postupných kroků již plně kolonizována Německem v podobě Evropské unie bez jediného výstřelu. Telecí věk započal. Jediný rozdíl proti Hitlerově evropské integraci spočíval v tom, že ke slovu tentokrát přišel mírnější model. Mussoliniho fašistický korporátní stát, zprvu za udržování některých formálních znaků demokracie. No a bratrský nacismus s tím nadčlověčenstvím přenechali kyjevským banderovcům, soudruhům ve zbrani a v chamtivosti. Již pátým rokem probíhá tato fáze neskončené velké války, jež aktuálně opět balancuje na hraně propasti války celosvětové, jaderné. Jsem přesvědčen, že tuto na pohled notoricky známou sekvenci kroků vedoucích k současnému napjatému stavu je nutno stále znovu a znovu připomínat. Hlavní mantrou západní propagandy je totiž úporná snaha zaměnit příčinu za důsledek. Západ válku vyvolal a nadále do ní vrhá prakticky všechny zbraně, všechny peníze, všechny zpravodajské informace. Už dlouho nejen na pozemní frontě, kde zjevně prohrává, ale navádí kyjevské střely hluboko do ruského území a dováží na bojiště stále více svých letadel a dalekonosných raket krok za krokem. V tupé naději, že zvolna takzvaně ohřívá ruskou žábu, která si všimne, že umírá, až bude pozdě. Jenže to se fatálně mýlí. Nekvalitní tulpasové, kteří dnes stojí či sedí na rozhodujících místech, mají proti sobě nejen mimořádnou osobnost v podobě prezidenta Vladimíra Putina, ale především celé vzdělané a zkušené vedení země s nejlepšími analytiky a diplomaty, o jakých se Západu ani nemůže snít. Sergej Lavrov tu školu symbolizuje a reprezentuje. Jenže oni spíš ten svůj omyl jenom předstírají. Vědí, jaká je situace, jaké je rozvržení sil. Ale svou propagandistickou goebbelsovskou strategií, lhaním o údajných ruských hybridních útocích a absurdně přestřeleným zbrojením chtějí pouze ohřát do válečné hysterie veřejnost, nebo alespoň tu její vystrašenou část, která krachující západní elitě ještě věří. A protože krize, které tato skupina beznadějných osobností způsobila, finanční, hospodářská, energetická, no a v neposlední řadě mravní, se nyní jako blesky před bouří křižují ve zničujícím mixu, nevědí jak z toho. Válka se jim jeví jako jediné možné řešení. Tlačí proto napětí už ne na hranu, ale za ní. A doufají, že Rusko přece jen učiní nějaký dramatický krok, který jejich katastrofální selhání ospravedlní. No, tisíce lidí přijeli tento víkend na Dny NATO v Mošnově. Pozorují létající stroje jako zábavné divadlo. Stroje, které řídí piloti, podléhající rozkazům. Aby bylo už dokonale jasno, po německé předsedkyni Evropské komise se politickým šéfem NATO stane, no, německý generál. Pudlík, který si obnovené hitlerovské ostruhy vysloužil svou okázalou rusofobií. Ten, který se nezakecá, bude nyní v čele. Němec bude zprostředkovaně velet pilotům, jimž stelecí tupostí radostně mávají jejich budoucí oběti. A naslouchají přitom nadšeně slovům ještě horšího bezectného pasáka telat z Pražského hradu. V téže chvíli si Andrej Babiš navlékne tričko s příkladným anglickým nápisem No War. Protože ne válce v češtině mu přijde jednak málo světácké, ale především moc odvážné. Takhle je to přece jen trochu odfiltrované, řekněme. A řeční do videa, že musíme zabránit třetí světové, když předtím na pražské konferenci zbrojařů ujišťuje, jací jsme to odhodlaní bojovníci za NATO. a přes Okamurovy opatrné protesty navyšuje výdaje na zbrojení z vykradené státní kasy proti Putinově Rusku, které je prý agresorem, jak do omrzení opakuje. Jeden by si řekl, že už si to snad i myslí, pokud by ho podezříval, že si myslí vůbec něco svého. Kde pak svatá prostota? Tohle opravdu s duchem nesouvisí. Ostatně přidávají se i církevní hodnostáři, pokud chtějí být na výsluní telecí doby. Neslýchaný rusofobní válečnický dopis biskupa s příznačným jménem Holub se skandálně četl v mnoha kostelech, jež vedou stejní černokopítníkovi lemuři. S Kristovou církví mají společného pouze to, že jsou svetovaní satanovým kouřem, který se již dlouho vznáší nad Vatikánem. Ti všichni pasou svá telátka, pro něž je válka jen propagandistická zábava, která se odehrává toliko na obrazovkách televizí. Že tady byla poměrně nedávno a že pokračuje jen zatím jinými prostředky, takže na jejich domy, byty, dílny a kanceláře ještě bomby fyzicky nepadají, to tihle dospělí nedospělci už vůbec nevnímají. Jsme v jejich rukách? No, mnozí. Mnozí však věří, že jsme v rukách Páně. Co z toho pro naši na pohled bezvýchodnou situaci plyne? Velké tajemství, velké naděje. Všem její součástí může být i dopuštění.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

Zas nemá doma nikde stání, desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával? Klenotník měsíc zavřel krám, z výkladu svoje šperky sklízí, obrysy domů v dálce mizí, tak naposled ti zamávám.

vyvětrá se dým mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V Nymburce, kde jsou velký železniční dílny, tam je taky spolek dodnes velký. Tam dávali Annu Kareninu a tam je vždycky takový režijní problém, jak má skočit po tu lokomotivu. Dál ten skoklený problém, jako spíš ta lokomotiva. Oni se radili, jestli světlem a zvukem nebo jak. A ten režisér té hry se ptal představitele Vronskýho, který byl mistr v těch dílnách, říkal, poslouchej, tam je, Franto, takový problém v tom konci té Kareniny, víš, s tou lokomotivou. Co bys ty myslel? A on říkal, no, Pepo, najednou to víš, to by nešlo, ale po kouskách bych ji možná vynes.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Richard III. Prej křičel někde v bitvě království za koně. Měl recht, co s královstvím, po kterým král chodí pěšky. Já teda nejsem král ani Richard, ale sakra jako občan tohoto státu mám přece právo na byt. A taky se mi nezdá, že bych byl tvoje veliký.

Ve Slezskému muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomývá.

35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, co říží svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5.35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odlizeu, nežli přijde někdo, abys šel už domů.

0: jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukonče ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana synu Heta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukonče ten nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea a podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukonče ten nástup, dveře se zavírají.
1: Hvězda.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Z města do lesa sem tam si zajdu, mám v plánu, že bych tam postavil chajdu. Zarábím slušně a tak nikdy netvrdím, že halířem nesmrdím. Je to les pěkný, zdravý, perspektivní, koluju o ním ty nejlepší drby. Zvířata vyhnali starý.

čuje orevír víc než o sebe a jeho stromy vyrostají do nebe. Zvířata u něho dobře si žijou, tak dobře, že se furt jenom pele.

Bůřku a hromy, nevysekají to šťastně, tak všetci mají strach a všecko skřipe jak ve starých hodinách. Nikdo z nich neví, jak dopadne bůřka, či nebude mrtvý, jak ráno vstane zlužka. A v televizi, aby to čert spral, mají rozhleděný fajný seriál. Kukačka už ani neotvírá zobak, medvěd je malatný, slabý jak chrobak. Starý vlk schovává mezi nohy chvost, ten, co měl v Galatách vždycky mít starost. Panikař zajíc prodal košku a utek z lesa ven přes Jugošku. A kdyby v tým lese ještě lidé bývali, do tého všeckého by manifestovali. Hajny se zavíral celé dny doma a hajna nevěděla ani na co ho má. Tak jsem tam vešel, pozval jsem se dál, řeč se točila a já jsem štenkroval. Jako muzikant z kavarenské praxe, různé postupy a figly mám v kapse. Při tanci nemůžu být žádné prostoje a hrať se musí aj na levné nástroje. Častokrát se nám to rozlaďovalo, museli jsme robit, aby se nic nepoznalo. Buď muziku zabalit,

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Spát, probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hlásí se hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

každý den, vždy večer, nežli usínám. Na jednu si ženu vzpomínám. Že však nejsem sám a soka v lásce mám. Ve snu za ní

potichu voní růže, máme věr. Náhle do tmy zvolal někdo o pomoc. Světlo šlehlo

0: Tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Stalo se mi rovněž, že jsem měl na kvap. Vlak už se rozjížděl, když jsem se přiřítil s dvěma obrovskými kufry. Rozběhl jsem se za tím dopravním prostředkem, leč marně.

0: pocen a nevrlý vracel jsem se zpět. Tu jsem potkal železničáře, který byl pozoroval mé počínání a otázal se mě jízlivě. Vy jste chtěl ten vlak chytiti? Tu jsem se rozčilil a zvolal. Ne, já jsem ho vyhnal.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

Někdy si říkám, on byl přece prýma. A lhal a kradl, že mě miloval.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Vážení a milí čtenáři, chtěli byste mít ve své knihovničce knihy s podpisem vašich oblíbených spisovatelů? A chtěli byste je získat ještě letos a dát je svým nejmilejším nebo sobě pod stromeček? Navštivte prodejnu knih Jednota, kde vám poradí, jak by se vaše přání splnilo.
2: Kniha s podpisem spisovatele, to byla vždy největší radost čtenáře milovníka knih. Kniha s osobním věnováním a podpisem spisovatele patří v knihovničce ke knihám nejcennějším a nejmilejším. V akci Čeští spisovatelé podepisují vesnickým čtenářům vám prodejny Jednota pomohou splnit vaše přání.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Tak vy si myslíte, že si teďka sednete, nalijete si skleničku, zapálíte si cikáro a budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. Tak to teda ne, to všechno je nezdravé a já ve jménu zdraví vám říkám, staňte! Co hluboka dýchat, co hluboka dýchat.

Raz, dva, tři. Vykročit rázně, vykročit rázně. Levou, pravou, paži připažit. Vykročit rázně, vykročit rázně. Raz.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud vás také zajímá starověké římské období, tak vězte, že před 1570 lety prohrál galský aristokrat Paurius Avitus bitvu u Piecen a čekal ho trest, který do té doby žádného panovníka nepotkal. A to západní části Římské říše nevládl ani půl roku, od července 455 do října 456. Potom se stal duchovním a zanechal nám spoustu zajímavého. Máme o tom celý článek, který sepsal Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Ten, kdo není zrovna.
1: No jakej?
0: Ten, kdo není zrovna přes polní. Ať se hrome trochu.
1: Co?
0: Ať se hrome trochu.
1: Co?
0: Ať se hrome trochu uvolní.
1: Jo.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: S Neboštíkem Pepíkem Grusem jsme často chodili do páry, do Karlových lázní. Sedíme takhle a všel tam takovej ten opar a najednou Pepík do mě strčí, říká, hele, díš, Jarda je tady. A on si sedl na tu druhou tu lavičku a začal se potit. A teď se tak jako rozkoukává, koukám pořád a najednou. Kluci, ty Grus, co tady děláš, člověče? No potím se, potím, Jardo. To děláte, je to Munzar, no kluci, to děláte dobře. Dobře, pečujete o svý zdraví, já se chodím pravidelně. Minimálně jednou týdně. To víš, nikdy se sem půl roku nedostanu, ale ináč pravidelně.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Dovolme si jednu citaci. Evropští pokrytci rozumějí jen hrubé síle. Takto se po vítězných volbách vyjádřil Dmitrij Medveděv a navrhl, aby si Rusko připomnělo možnost zabavovat na svém území zahraniční podniky, jak tomu bylo například během éry Sovětského svazu. Citujme dále z jeho telegramového příspěvku. Neustále se divím drzosti evropských zmetků. Zaváděli přísné sankce proti našim firmám a zasáhli zájmy miliony ruských občanů. Proti Rusku vedou válku, zásobují našeho protivníka vším, čím mohou, od raket a zpravodajských dat až po přímé finanční prostředky na podporu bandorovského režimu. Konec citace. Medveděv mimo jiné také evropským rusofobním pomatencům připomněl, že pokud se Západ pokusí zmocnit ruských aktiv uložených na Západě, může Rusko zcela recipročně zabavit jakýkoliv majetek západních firem nejen v Rusku, ale také v zemích třetího světa. Zároveň také nezapomněl poukázat na inovovanou ruskou jadernou doktrínu, která nyní umožňuje použití jaderných zbraní

0: již v situaci ohrožení suverenity a celistvosti Ruska. Ve světle jednoznačných výsledků víkendových parlamentních voleb a při rekordní účasti je tedy jasné, že zde Dmitrij Medveděv jako předseda vítězné ruské strany nemluví zdaleka pouze sám za sebe.
1: Jo, pořád se něco děje.
2: Chodil světem hovou sám a znal už každou zem. Až jednou si řekl, tak tady už jsem byl a lehl si i se svým psem.

tenhle ten pes se zvláštní touhou chvěl, když pán začal vyprávět, jak tady ležím a vzpomínám, co už jsem viděl, co na světě mám, tak si tak myslím, že to nebude nic více než můj pes.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten jí předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore. Já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky.

z nudy počítám si městský dev. 1, 10, 50 či 1000 hlav. Letní slunce do dláždění pálí skoro jako drout. A každý spěchá uzavřený do svých vlastních pout. Městská ulice až do setmění připomíná řeky brout. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál, že prý také svědčí stavy

proudy vozů uhánějí dálnicí, modře, žlutě, oranžově zářící. Pěšky šlapat nejsem líný, na auta mám trochu vztek. Jak ráno proudí do krajiny, večer naspátek. Vím, že nebudu už nikdy jiný, já mám radši proudy řek. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál, že prý také svědčí stavit se na kus řeči, říká, že teprv potom.

0: žáru často doufám potají, že se zbavím davu aut i tramvají. Ulicí se lidé bídí, po zádech jim stéká pot. Já nevím, proč se někdo stydí zout se stěsných vod. A já proudy aut i proudy lidí vyměním za proudy vod. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vít vál, že prý také svědčí stavit se na kus řeči, říká, že teprv potom poběží dál.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 21. září je dnem, kdy si připomínáme svatého Matouše Lévyho, apoštola a evangelistu. Jméno Matouš je počištělou podobou hebrejského Matityahu, dar hospodinův. Marek a Lukáš ho ve svých evangeliích uvádějí pod jménem Levi, syn Alfeův. A shodně s Matoušem samotným popisují, čím se živil. Seděl v Kafarnau u celnice a vybíral mýto z cest a přístavu na Genezareckém jezeře, patrně ve službách Heroda Antipy. Publikáni platili mezi Židy za lidi dvojnásob poskvrněné, spolupracovali s cizí mocí a bohatli z bližních. Právě kolem takového člověka prošel Ježíš a řekl mu dvě slova. Pojď za mnou. Matouš vstal, nechal peníze ležet a šel. Ve svém domě pak vystrojil hostinu, na níž pozval své dřívější druhy, a když se farizeové pohoršovali, že mistr stoluje s celníky a hříšníky, dostalo se jim odpovědi, která je od té chvíle spjata s Matoušovým jménem. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Mezi 12 je uváděn ve všech 4 apoštolských seznamech. Křesťanská tradice mu od nejstarších dob připisuje první z kanonických evangelií. Již Papias z Hierapole kolem roku 130 poznamenává, že Matouš sepsal pánovi výroky v hebrejské řeči. Jeho kniha je psána především pro čtenáře vyrostlé v židovské zbožnosti. Vykládá Ježíše jako naplnění proroctví a nového Mojžíše. Otevírá se rodokmenem Kristových předků a uchovala nám kázání nahoře. Od tohoto úvodu se odvozuje i jeho evangelický symbol, okřídlený člověk. O jeho dalších osudech mlčí písmo a hovoří pouze podání. Po letnicích měl kázat nejprve v Judeji a poté mezi pohany. Nejčastěji se uvádí Etiopie, jinde Perzie nebo Partie. Legenda Aurea k tomu přidává barvitý příběh o městě Nadábar, o zápase se dvěma mágy a o obrácení královské rodiny. Táž legenda vypráví i o jeho konci. Král Hyrtakus žádal za manželku panu Ifigénii, zasvěcenou bohu, a když mu ji apoštol odepřel, dal ho zavraždit u oltáře během bohoslužby. Odtud pocházejí Matoušovy atributy, meč či halapartna, vedle nichž bývá zobrazován s knihou, brkem a andělem po boku, někdy též s měšcem jako připomínkou dřívějšího řemesla. Jeho ostatky jsou od 10. století uctívány v jeho italském Salernu, kde je mu zasvěcena katedrála. Západní církev slaví jeho památku 21. září, zatímco církve východní 16. listopadu. Stal se patronem celníků, výběrčích daní, účetních a bankéřů a bývá vzýván o pomoc pro překonání návyku na alkohol. A přes všechnu nejistotu pozdějších legendárních vyprávění zůstává nejjasnější zprávou o Matoušovi to, co o něm víme z evangelia. Byl to muž, který na jediné slovo boží vstal od stolu s penězi a už se k němu nevrátil. Milosrdný věčný Bože, ty jsi povolal celníka Matouše do sboru

apoštolů. Na jeho přímluvu veď i nás, abychom podle jeho příkladu věrně šli za tvým synem. A tak, aby se upevňovalo naše spojení s tebou. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: je to tu, hoci nechceme to vědět. Už dávno je to tu, hoci nechceme to vidět. Už dávno je to tu, hoci žijeme si, jako by nič.
1: Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: To jsme, Jane, ty jsi v tom byl, Franto. V našich Furiantech v Štěpánkovým na studování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo jde celý kus o to, kdo bude tím ponocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty staci se to otočilo, začalo se to smát a tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně a starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

nebe mraky se honily a všechny hvězdy mi zakryly. Jen jedna bílá se zacpitila.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.
2: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V posledních dnech a týdnech předvádí Západ válečnickou hysterii, která už není politikou, ale přímo psychiatrickou diagnózou. Vypadá to, že se naprostá většina veřejně činných osob prostě zbláznila. Osoby, nikoli osobnosti, ty už naopak téměř nejsou. Západ se zmítá v krizích, které tyto osoby dosazené do vlivných postavení způsobily. Avšak místo toho, aby

0: se pokoušeli zachránit, co ještě lze, volají po válce s Ruskem. Po napadení největší země světa s mohutnou armádou, zocelenou a vycvičenou několika roky zástupné války s NATO. Státu s patrně největším a nejmodernějším jaderným arzenálem na světě. Západ nejprve připravil, financoval a vyvolal krvavý státní převrat na Ukrajině, při němž dosadil k moci jediný reálně existující režim v Evropě, který se nezakrytě hlásí k německým nacistickým tradicím. Ukázalo se, že vítězství Rudé armády a amerických spojenců v druhé světové válce rozdrtilo Hitlerův pokus o světovládu jen zdánlivě. Zrůdná ideologie se pouze stáhla a zapouzdřila jako rakovinný nádor, jenž 7 desetiletí skrytě přežíval. Čekal na vhodné podmínky. No a když se dostavili, pozornost otupěla a pamětníci válečných hrůz odešli na věčnost, začal nenápadně metastázovat. Nyní smrtící choroba znovu propukla naplno, protože zapomínáme. Dnes při zpětném pohledu už víme, že velká válka vyvolaná v minulém století Německem a jeho, tedy mimochodem nejen kontinentálními spojenci, ve skutečnosti dodnes neskončila. Dobít Rusko, poté Sovětský svaz a nakonec opět Rusko, je fatální utkvělou představou Německa a Anglosasů, jakkoliv se v určité chvíli z taktických důvodů stali na čas ruskými spojenci. Po krátké pauze 20leté, po první porážce, Německo na největší zemi světa opět zaútočilo. To už v jeho čele nestál císař Vilém II. Pruský, ale Adolf Hitler. A protivníkem nebyl Romanovec car Mikuláš II., ale Josef Vysarionovič Džugašvili s předstívkou muž z ocele, Stalin. Ale po strašlivém průběhu s desítkami milionů mrtvých to nakonec dopadlo stejně. Pro Německo ostatně ještě hůř. Válka tím však neskončila. Pouze ochladla. Zrádný Churchill naštěstí marně přesvědčoval Roosevelta, aby Západ před pádem Berlína spolu se zbytky německých armád zaútočil na svého spojence z nutnosti oslabení Sovětský svaz. Tentokrát už bez Hitlera, který se Západu vymkl spod kontroly. Válka se tedy změnila pouze na studenou a přítomnost jaderných zbraní na obou stranách ji v této podobě na 4 desetiletí zakonzervovala. Pokračovala však jinými metodami. Vnitřní zradou, Gorbačov a Jelcin, pak málem Západ dosáhl svého cíle bez boje. Jenže na poslední chvíli se v málem již kolonizovaném Rusku opět objevila silná osobnost, Vladimír Putin. Západu však tou dobou už osobnosti došly. Přesvědčen, že nyní má skrze určující velmoc na západě Atlantiku světovládu na dosah i bez Hitlera, ztratil motivaci a neprodukoval je. Přesněji řečeno, ti, kteří ve skrytu rozhodují, je už nepotřebovali. Mechanismus předstírající demokracii a výběr pomocí tzv. Svobodných voleb je tam prostě nepustil. Stačili symboličtí panáci, typicky Černoch, Barack Obama. No a právě za jeho panování, to bylo v letech 2009 až 2017, po úspěšném divadelním převratu z 11. září 2001 a v něm pramenící ač nakonec neúspěšné invazi do arabského světa, co by prvního kroku ke světovládě, byl Západ donucen ke změně taktiky. Náhradní rozhodnutí znělo: nejprve je třeba dobít Rusko. podle známé Mackinderovy světovládné anglosaské teorie, srdce světa. No, to již bylo Rusko obklíčeno ze severu a z východu bývalými spojenci, nyní už, navzdory slibům a zárukám při sjednocení Německa, členy NATO. Zbýval ovšem rozhodující jižní měkký podbřišek, Ukrajina. Plán počítal s tím, že po této přípravě a umístění amerických raket, včetně jaderných, na Ukrajinu, by Rusko ztratilo všechen svůj technologický náskok v jaderných nosičích, no a prakticky by bylo donuceno bez boje kapitulovat. No, prostě chtěli ohřát tu vychladlou polévku po Gorbačovovi a Jelcinovi jinou cestou. Tam směřoval převrat na Majdanu z roku 2014. Americká administrativa tehdy ještě plně kooperovala s podřízeným Bruselem, jenž plně kooperoval s podřízenými guberniemi, těmi takzvanými členskými státy EU. Společně připravili převrat plným vědomím, že se k moci dostane jediná připravená skupina na západní Ukrajině, onen dosud dřímající a jediný autenticky zapouzdřený rakovinný vřet hitlerovského nacismu v Evropě. Banderovská rusofobní elita. No a ta nesklamala. Její útok a etnické vraždění ruskojazyčného obyvatelstva ve východních provinciích, jež Puč odmítlo, bylo prvními skutečnými výstřely obnovené čtvrté fáze téhle války. Dělo se tak ovšem už za zásadní změny proti její druhé fázi, takzvané druhé světové válce, protože převážná část Evropy byla po řadě postupných kroků již plně kolonizována Německem v podobě Evropské unie bez jediného výstřelu. Telecí věk započal. Jediný rozdíl proti Hitlerově evropské integraci spočíval v tom, že ke slovu tentokrát přišel mírnější model. Mussoliniho fašistický korporátní stát, zprvu za udržování některých formálních znaků demokracie. No a bratrský nacismus s tím nadčlověčenstvím přenechali kyjevským banderovcům, soudruhům ve zbrani a v chamtivosti. Již pátým rokem probíhá tato fáze neskončené velké války, jež aktuálně opět balancuje na hraně propasti války celosvětové, jaderné. Jsem přesvědčen, že tuto na pohled notoricky známou sekvenci kroků vedoucích k současnému napjatému stavu je nutno stále znovu a znovu připomínat. Hlavní mantrou západní propagandy je totiž úporná snaha zaměnit příčinu za důsledek. Západ válku vyvolal a nadále do ní vrhá prakticky všechny zbraně, všechny peníze, všechny zpravodajské informace. Už dlouho nejen na pozemní frontě, kde zjevně prohrává, ale navádí kyjevské střely hluboko do ruského území a dováží na bojiště stále více svých letadel a dalekonosných raket krok za krokem. V tupé naději, že zvolna takzvaně ohřívá ruskou žábu, která si všimne, že umírá, až bude pozdě. Jenže to se fatálně mýlí. Nekvalitní tulpasové, kteří dnes stojí či sedí na rozhodujících místech, mají proti sobě nejen mimořádnou osobnost v podobě prezidenta Vladimíra Putina, ale především celé vzdělané a zkušené vedení země s nejlepšími analytiky a diplomaty, o jakých se Západu ani nemůže snít. Sergej Lavrov tu školu symbolizuje a reprezentuje. Jenže oni spíš ten svůj omyl jenom předstírají. Vědí, jaká je situace, jaké je rozvržení sil. Ale svou propagandistickou goebbelsovskou strategií lhaním o údajných ruských hybridních útocích a absurdně přestřeleným zbrojením, chtějí pouze ohřát do válečné hysterie veřejnost, nebo alespoň tu její vystrašenou část, která krachující západní elitě ještě věří. A protože krize, které tato skupina beznadějných osobností způsobila, finanční, hospodářská, energetická, no a v neposlední řadě mravní, se nyní jako blesky před bouří křižují ve zničujícím mixu, nevědí jak z toho. Válka se jim jeví jako jediné možné řešení. Tlačí proto napětí už ne na hranu, ale za ní. A doufají, že Rusko přece jen učiní nějaký dramatický krok, který jejich katastrofální selhání ospravedlní. No, tisíce lidí přijeli tento víkend na Dny NATO v Mošnově. Pozorují létající stroje jako zábavné divadlo. Stroje, které řídí piloti, podléhající rozkazům. Aby bylo už dokonale jasno, po německé předsedkyni Evropské komise se politickým šéfem NATO stane, no, německý generál. Pudlík, který si obnovené hitlerovské ostruhy vysloužil svou okázalou rusofobií. Ten, který se nezakecá, bude nyní v čele. Němec bude zprostředkovaně velet pilotům, jimž stelecí tupostí radostně mávají jejich budoucí oběti. A naslouchají přitom nadšeně slovům ještě horšího bezectného pasáka Telat z Pražského hradu. V téže chvíli si Andrej Babiš navlékne tričko s příkladným anglickým nápisem No War. Protože ne válce v češtině mu přijde jednak málo světácké, ale především moc odvážné. Takhle je to přece jen trochu odfiltrované, řekněme. A řeční do videa, že musíme zabránit třetí světové, když předtím na pražské konferenci zbrojařů ujišťuje, jací jsme to odhodlaní bojovníci za NATO. A přes Okamurovy opatrné protesty navyšuje výdaje na zbrojení z vykradené státní kasy proti Putinově Rusku, které je prý agresorem, jak do omrzení opakuje. Jeden by si řekl, že už si to snad i myslí, pokud by ho podezříval, že si myslí vůbec něco svého. Kde pak svatá prostota? Tohle opravdu s duchem nesouvisí. Ostatně přidávají se i církevní hodnostáři, pokud chtějí být na výsluní telecí doby. Neslýchaný rusofobní válečnický dopis biskupa s příznačným jménem Holub se skandálně četl v mnoha kostelech, jež vedou stejní černokopítníkovi lemuři. S Kristovou církví mají společného pouze to, že jsou svetovaní satanovým kouřem, který se již dlouho vznáší nad Vatikánem. Ti všichni pasou svá telátka, pro něž je válka jen propagandistická zábava, která se odehrává toliko na obrazovkách televizí. Že tady byla poměrně nedávno a že pokračuje jen zatím jinými prostředky, takže na jejich domy, byty, dílny a kanceláře ještě bomby fyzicky nepadají, to tihle dospělí nedospělci už vůbec nevnímají. Jsme v jejich rukách? No, mnozí. Mnozí však věří, že jsme v rukách Páně. Co z toho pro naši na pohled bezvýchodnou situaci plyne? Velké tajemství, velké naděje. Všem její součástí může být i dopuštění.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Když já jsem měl v 45. roce, když jsem si opatřil auto, že udělal jsem si řidičský průkaz, tak právě starší kolegové, kteří měli zkušenosti z první republiky, jako tadyhle Pešek, nebo Smolík, nebo Vojta, tak mě dávali opravdu cenný rady. Podle pana Smolíka dodnes jezdím a zaplať pánbu. Držím se jeho rad, ale Vojta mě taky školil a říkal, kamarádi, podívej se, když jedeš, tak nikdy si na ty klíče nevěš už nic jinýho. Tuhle volovinu jsem udělal já, rozumíš? Já měl všechny klíče pohromadě, od domu, od bytu, všecko jsem to měl u těch klíčů a jak jsem to měl zastrčený tady v té dílce, víš? A jak jedu, tak člověče najednou jedu, ty klíče mě vypadly a já jak jsem se pro ně sehnul, udělal jsem takhle volantem a už jsem byl v příkopu. Nic jiného nevěš.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

0: jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

0: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.
1: Když v půlnoci měsíc zbledne a když holka oči zvedne, mlsnej čert se přitočí, holce skočí do očí.

0: a mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel. A smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhej, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Dobrý den, dobrý den. Mám pro vás moc hezkou pohádku o tom, jak pan doktor Hanousek léčil nemocné sluníčko. To vám byla jednou tak tuhá zima, že takovou nepamatovala ani stařenka Holečková a o ní bylo známo, že pamatuje všecko. Mrzlo až ve vzduchu lupalo. Na zdech, na plotech a na stromech narostlo jinovatky na 3 prsty. Maminky každé ráno omotávaly školáky do peřiny, jinak je do toho mrazu nechtěli pustit. A tak ve školních lavicích seděla veliká, tlustá mimina. Tabuli ve třídě pokrývala taky pořádná vrstva jinovatky, takže se na ní nedalo psát bílou křídou a všechny křídy se musely rychle barvit na černo. A mrzlo víc a víc. Soudružce učitelce zamrzala slova u pusy a sypala se na stupínek jako drobné sněhové vločky. Jednou si paní učitelka tiše povzdechla a ze vzdechu se jí udělala rampouch. Tak poslala děti domů. Od toho dne už školáci do školy nechodili a vůbec kdo nemusel, ten z domu ani nos nevystrčil. Jenomže dost lidí přece jen muselo ven. Třeba pekaři, topiči, prodavači a tramvajáci. Také listonoš musel roznášet dopisy, i když se v nich stejně o ničem jiném nepsalo, než o té letošní ukrutánské zimě. Snad nejčastěji se do toho nečasu vydával pan doktor Hanousek, lékař. Kde kdo měl totiž kašel či nádchu,

0: Toho doktora Hanouska si ve městě pochvalovali. Věděli o něm, že ještě nikdy žádnému pacientovi neodřekl, i kdyby musel o půlnoci vstávat a jet na kraj světa. Byl to hodný, trochu bručlavý děda a pro každého našel medicínu. Jednou, takhle zrovna o půlnoci, zazvonil u jeho vrátek zvonek. Když přišel doktor Hanousek otevřít, stála přede dveřmi velice krásná dívka v dlouhých blýskavých šatech, jaké se nosí někdy na tancování, dočista jen tak nalehko, bez pláště, třeba že venku mrzlo, až stromy vzdychaly. Pane doktore, začala potichu, ale doktor hned spustil. To je nápad, to je nápad. A už jí balil do svého kožíšku. Ti mladí dneska vůbec nemají rozum v takovém mraze chodit venku a jen tak nalehko. Copak tohle jsou pořádné šaty do takové zimy? Kam pojedeme? Zeptal se pak a stejně si ještě v duchu říkal, holka střeštěná v takovémhle mrazu. Ke slunci, prosím, pravila ta dívka nesměle.
1: Ke slunci?
0: Aha, aha, aha, přemítal doktor, ovšem, na náměstí je hotel u slunce, asi se jim roztonal nějaký host. Doktor rychle popadl kufříček se svým doktorským náčiním, se všemi naslouchátky, proklepávátky, koukátky a koumátky, přihodil k tomu lahvičku mazání na revma a ještě jednu skleničku. Tu sebou nosil ke každému pacientovi a tvrdil, že to, co je v té skleničce, to, že pomůže od všech nemocí, kromě bolení zubů. Doktor zamířil ke garáži pro svou starou érovku. Měl ji tam zamotanou v peřinách, aby mu nenastydla. Nad tou hromadou peřin se dívka pousmála. Kdepak, s tím bychom tam nedojeli. Já tady mám velký vůz.
1: Cože? Urazil se Hanousek.
0: S mou érovkou, že bychom nedojeli ke slunci?
1: Vždyť je to přes pár ulic. Má zlatá, já jsem včera s touhle károu byl za 20 minut až u hájovny na Modrém vrchu. A to je nějaký kopec. A je tam sněhu až po uši.
0: Nad mou érovkou budeš ohrnovat nos, ty slečinko. Víš ty vůbec, kolika pacientům už pomohla? A cože to máš vlastně před domem, Volhu nebo Tatrovku? A jestli pak sama umíš řídit, abychom se po cestě někde nevybourali? Tak si pro sebe brblal doktor Hanousek. A mezi tím vyšli z vrátek a na ulici lékař uviděl zářit velký vůz. Právě ten, který se jindy třpitívá na noční obloze. Dívka nasedla jako by nic a než se doktor vzpamatoval, seděl vedle ní. Nikdo neřídil a přece se velký vůz tichounce a měkce rozjel. Na rohu ulice se pak odlepil od země a zamířil vzhůru, k mrakům a na dně.
1: Kam to letíme? Zeptal se doktor trochu zajíkavě.
0: Dívka se po něm udiveně podívala. No přece k slunci. Vždyť jsem vám říkala, že slunce stůně.
1: A tak, ke slunci, řekl doktor Hanousek, ale moc tomu nevěřil. Kdo ví, bručel si pro sebe, kam mě ta holka veze. Rychlost museli mít náramnou, tma jim kolem uší jenom hvízdala.
0: Netrvalo to déle než érovkou k hájovně na Modrém vrchu a velký vůz zastavil. Byli u velikého domu, na velikém kopci a před domem už na ně čekal zástup. A byl to podivný zástup, lidé i zvířata. Byl tu lev, labuť, malý medvěd, kuřátka, dva kluci na vlas stejní a bík a střelec s lukem a šípem a nějaký kozel rohatý nebo kamzík a každý nesl nějakou hvězdu, kterou svítil doktoru Hanouskovi na cestu. Tu vystoupil ze zástupu muž, který se představil jako vodnář a řekl: Pane doktore, poslali jsme pro vás panu, protože se o vás na zemi říká, že jdete k pacientovi třeba až na kraj světa. My si s naším nemocným už nevíme rady. Dávali jsme mu všelijaké obklady, ale nic zatím nepomohlo.

0: co to říkal, vedl vodnář pana doktora Hanouska do domu a všichni šli za nimi, ale hezky tiše a v povzdálí, a zůstali stát na schodech. Slunce leželo ve veliké posteli, zachumlané v peřinách, celé rudé, a už z dálky bylo vidět, že má horečku. Doktor vybalil z kufříku na slouchátka a na kukovátka, pořádně slunce proklepal, poslechl si, jak stěžka dýchá, a bručel si pro sebe latinsky. Teplo tandum, cuci cucicatis, a k tomu ještě kašlando nastydlenzi, no, no, no, no. A potom pravil nahlas. Ono snad nebude tak zlé. To je tak, když se běhá venku za každého počasí a vleze se do každé kaluže. A povídal to docela stejně přísně, jako když seděl u postele malého Toníka v hájovně na Modrém vrchu. Kdyby jen do každé louže, pane doktore, požaloval si střelec, který stál za postelí. Ale ono se koupalo v moři ještě v listopadu. V kdejaké řece se namočí, prosím pěkně. Do každé tůně vleze. A tady vodnář mu to trpí. To ani jinak dopadnout nemohlo. Vodnář na to neříkal nic, jenom se mračil.
1: Však se z toho vykurírujem, uklidňoval je doktor Hanousek.
0: Předepsal pacientovi penicilinové tabletky a pětkrát denně polévkovou lžíci medu. Sluníčko tabletu spolklo a zaškaredilo se, ale po medu se olízlo a chtělo ještě. Tak mu tam doktor nechal celou skleničku, kterou měl v kufříku, ať ji pacient vylíže až do dna, med je na všechny nemoci, jenom ne na bolení zubu.
1: A tenhle med, podívejte, jakou má zlatavou barvu, ten mám od svých včel, ten je lipový. Však já ti ještě, kamaráde, pošlu větší sklenici, já mám doma dost. Ostatně, nepamatuješ si na ty lípy u školy? Tam ho moje včely sbírají.
0: Slunce se pousmálo a kývlo, že si pamatuje. Takhle se usmálo poprvé po velice dlouhé době. Dole na schodech čekala celá pestrá hvězdná společnost. Lev i labuť, kuřátka, kozoroch, ryby a ti ostatní, a hned se starostlivým hlasem ptali, jestli se slunce uzdraví a jak brzo.
1: Doktor Hanousek zabručel, že se dočkají, a hned zítra, ať si k němu pošlou pro pořádnou láhev medu. Ale to děvče, ať dolů do mrazu nejezdí v takových lehonkých šatech. Vždyť je to o zápal plic, pošlete někoho rozumnějšího, víte?
0: Okamžitě se nabídli ti dva stejní kluci, blíženci, že to je záležitost klučičí a ne holčičí, a že si na výpravu vezmou klapky na uši a aspoň se trochu projedou velkým vozem. A na důkaz své rozumnosti udělali každý tři kotrmelce. Upustili přitom své hvězdy a honem je museli chytat, aby se jim neskutáleli na zem. Druhý den poslal pan doktor Hanousek slunci 5litrovou láhev od okurek plnou zlatého vonavého medu. A za týden jel k pacientovi na vizitu sám. Slunci bylo mnohem líp. Usmívalo se pusou upatlanou medem, i peřiny byly celé lepkavé.
1: Hlavně, že ti chutná, prohlásil doktor. Zítra už můžeš na malou procházku, ale jenom na chvíli, žádné velké poskakování, a každý den chviličku přidat. Nějaký čas to ještě potrvá, než tě pustím přes celou oblohu, ale taky to bude,
0: jen se neboj. Slunce tedy chodilo na zdravotní procházku. Každý den byla ta procházka o chviličku delší a zase delší, a na zemi zvolna roztávala huňatá jinovatka. Rampouchy se rozpouštěly, lidé se odvážili vystrčit ze šály nos, pak i uši, někdo si rozepěl první knoflík u kabátu. Pak už dokonce i otvírali okna. Usmívali se, zdravili slunce a slunce zdravilo je, a ze všech nejvíc pana doktora Hanouska, kterému na zahrádce pomalu, ale pomaličku rozkvítala první třešeň. Sousedé se zastavovali u té rozkvetlé třešně, byla první ve městě a pochvalovali si. Letos je nějak moc pěkné jaro, že ano, pane doktore? A to slunce je letos úplně medové, jako by se od něho rozvonila celá zem. Doktor Hanousek zavětřil nosem, uznal, že je hezky a voňavo, ale jinak nikomu neprozradil nic.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Vůdce zkorumpované kyjevské chunty Volodymyr Zelenský se už zřejmě dočista zbláznil. Vždyť ve svém posledním tažení se totiž dost často vyjadřuje víceméně mimo realitu. Že by však byl jen opilý, je na snadě. Spíše má někde poblíž stále své vysáté lajny. Začátkem měsíce například v rozhovoru před televizními kamerami pronesl v Pravdě historickou větu, že prý Ukrajinci a Američané by se měli spojit v jeden národ. Vymyslet už zřejmě stačí jen název, jak by si tito noví lidé říkali, třeba banderamíci. Zda o chystaném národě ví ve Washingtonu, zatím netušíme. Nemoc slučování, integrace a vytváření nových zemí se už ostatně nějakou dobu šíří jako epidemie. Například německá vůdkyně Leyenová se minulý týden v projevu před takzvaným Evropským parlamentem také zasnila v jakési přidružené členství Kanady s Bruselskou unií. Že nic takového aktuálně zakládající smlouvy Evropské unie neznají, vůbec neřeší. Zákony se zřejmě změní až dodatečně. Hlavní je přeci co nejdříve už rozdrtit německé vazaly v nové federaci a definitivně nechat národní státy rozplynout pod diktátem nevolených. Ano, zdá se to neuskutečnitelné, ale mají-li stále dostatek kokainu, nezdá se těmto evropským pomatencům neskutečné zholanic. Donald Trump jako zapřísáhlý abstinent tomu moc nerozumí a nad těmito ukrajinskými i bruselskými výroky se dlouhodobě ušklíbá, jenže asi ještě netuší, čeho všeho jsou tito spití a kokainem vygumovaní mocipáni schopni. Naopak my už s tím historicky zkušenosti máme a rozhodně se nesmějeme.
1: Jo, pořád se něco děje.

pry. Dvě slova, která v sobě skrývají něco opojného, krvavého, věčného. Dvě slova, která stělesňují touhu většiny zbavit se svých omezených možností. Všichni se přece neustále poměřujeme s ostatními a tím si dokazujeme, že jedeme svou velkou cenu. Ve skutečnosti je však na světě jenom menšina lidí, kteří jsou schopni a ochotni opravdovou Grand Prix jet. Ti ostatní stojí kolem dráhy a čekají.

dál, ať trvá svítání. Dobré ráno, Magdaléno. Od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání

očima mě pohlaď, mňáčku. Řekni mi, že podobám se obláčku. Řekni mi, že voní jako květina. S tebou to tak pěkně začíná. Horký dech svůj dej mi, mňáčku. Hořkou slzu tajně v očích zamáčku. Připadám si malá.

budem spolu viset na háčku. Jednou budem jako hvězdy usínat. Teď však to tak pěkně začíná. Ústy se mě dotkni, háčku. Projeď se mnou živou lidskou zatáčku. Ať mé srdce

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V posledních dnech a týdnech předvádí Západ válečnickou hysterii, která už není politikou, ale přímo psychiatrickou diagnózou. Vypadá to, že se naprostá většina veřejně činných osob prostě zbláznila. Osoby, nikoli osobnosti, ty už naopak téměř nejsou. Západ se zmítá v krizích, které tyto osoby dosazené do vlivných postavení způsobily. Avšak místo toho, aby se pokoušeli zachránit, co ještě lze, volají po válce s Ruskem. Po napadení největší země světa s mohutnou armádou, zocelenou a vycvičenou několika roky zástupné války s NATO. Státu s patrně největším a nejmodernějším jaderným arzenálem na světě. Západ nejprve připravil, financoval a vyvolal krvavý státní převrat na Ukrajině, při němž dosadil k moci jediný reálně existující režim v Evropě, který se nezakrytě hlásí k německým nacistickým tradicím.

0: Ukázalo se, že vítězství Rudé armády a amerických spojenců v druhé světové válce rozdrtilo Hitlerův pokus o světovládu jen zdánlivě. Zrůdná ideologie se pouze stáhla a zapouzdřila jako rakovinný nádor, jenž 7 desetiletí skrytě přežíval. Čekal na vhodné podmínky. No a když se dostavili, pozornost otupěla a pamětníci válečných hrůz odešli na věčnost, začal nenápadně metastázovat. Nyní smrtící choroba znovu propukla naplno, protože zapomínáme. Dnes při zpětném pohledu už víme, že velká válka vyvolaná v minulém století Německem a jeho, tedy mimochodem nejen kontinentálními, spojenci ve skutečnosti dodnes neskončila. Dobít Rusko, poté Sovětský svaz a nakonec opět Rusko, je fatální utkvělou představou Německa a Anglosasů. Jakkoliv se v určité chvíli z taktických důvodů stali na čas ruskými spojenci. Po krátké pauze 20leté, po první porážce, Německo na největší zemi světa opět zaútočilo. To už v jeho čele nestál císař Vilém II. Pruský, ale Adolf Hitler. A protivníkem nebyl Romanovec car Mikuláš II., ale Josef Vysarionovič Džugašvili s předstívkou muž z ocele, Stalin. Ale po strašlivém průběhu s desítkami milionů mrtvých to nakonec dopadlo stejně. Pro Německo ostatně ještě hůř. Válka tím však neskončila. Pouze ochladla. Zrádný Churchill naštěstí marně přesvědčoval Roosevelta, aby Západ před pádem Berlína spolu se zbytky německých armád zaútočil na svého spojence z nutnosti oslabení Sovětský svaz. Tentokrát už bez Hitlera, který se Západu vymkl spod kontroly. Válka se tedy změnila pouze na studenou a přítomnost jaderných zbraní na obou stranách ji v této podobě na 4 desetiletí zakonzervovala. Pokračovala však jinými metodami. Vnitřní zradou, Gorbačov a Jelcin, pak málem Západ dosáhl svého cíle bez boje. Jenže na poslední chvíli se v málem již kolonizovaném Rusku opět objevila silná osobnost, Vladimír Putin. Západu však tou dobou už osobnosti došly. Přesvědčen, že nyní má skrze určující velmoc na západě Atlantiku světovládu na dosah i bez Hitlera, ztratil motivaci a neprodukoval je. Přesněji řečeno, ti, kteří ve skrytu rozhodují, je už nepotřebovali. Mechanismus předstírající demokracii a výběr pomocí takzvaně svobodných voleb je tam prostě nepustil. Stačili symboličtí panáci, typicky Černoch, Barack Obama. No a právě za jeho panování, to bylo v letech 2009 až 2017, po úspěšném divadelním převratu z 11. září 2001 a v něm pramenící ač nakonec neúspěšné invazi do arabského světa, co by prvního kroku ke světovládě, byl Západ donucen ke změně taktiky. Náhradní rozhodnutí znělo, nejprve je třeba dobít Rusko. Podle známé Mackinderovy světovládné anglosaské teorie srdce světa. No, to již bylo Rusko obklíčeno ze severu a z východu bývalými spojenci, nyní už, navzdory slibům a zárukám při sjednocení Německa, členy NATO. Zbýval ovšem rozhodující jižní měkký podbřišek, Ukrajina. Plán počítal s tím, že po této přípravě a umístění amerických raket, včetně jaderných, na Ukrajinu by Rusko ztratilo všechen svůj technologický náskok v jaderných nosičích, no a prakticky by bylo donuceno bez boje kapitulovat. No, prostě chtěli ohřát tu vychladlou polévku po Gorbačovovi a Jelcinovi jinou cestou. Tam směřoval převrat na Majdanu z roku 2014. Americká administrativa tehdy ještě plně kooperovala s podřízeným Bruselem, jenž plně kooperoval s podřízenými guberniemi, těmi takzvanými členskými státy EU. Společně připravili převrat plným vědomím, že se k moci dostane jediná připravená skupina na západní Ukrajině, onen dosud dřímající a jediný autenticky zapouzdřený rakovinný vřet hitlerovského nacismu v Evropě. Banderovská rusofobní elita. No a ta nesklamala. Její útok a etnické vraždění ruskojazyčného obyvatelstva ve východních provinciích, jež puč odmítlo, bylo prvními skutečnými výstřely obnovené čtvrté fáze téhle války. Dělo se tak ovšem už za zásadní změny proti její druhé fázi, takzvané druhé světové válce, protože převážná část Evropy byla po řadě postupných kroků již plně kolonizována Německem v podobě Evropské unie bez jediného výstřelu. Telecí věk započal. Jediný rozdíl proti Hitlerově evropské integraci spočíval v tom, že ke slovu tentokrát přišel mírnější model. Mussoliniho fašistický korporátní stát, zprvu za udržování některých formálních znaků demokracie. No a bratrský nacismus s tím nadčlověčenstvím přenechali kyjevským banderovcům, soudruhům ve zbrani a v chamtivosti. Již pátým rokem probíhá tato fáze neskončené velké války, jež aktuálně opět balancuje na hraně propasti války celosvětové, jaderné. Jsem přesvědčen, že tuto na pohled notoricky známou sekvenci kroků vedoucích k současnému napjatému stavu je nutno stále znovu a znovu připomínat. Hlavní mantrou západní propagandy je totiž úporná snaha zaměnit příčinu za důsledek. Západ válku vyvolal a nadále do ní vrhá prakticky všechny zbraně, všechny peníze, všechny zpravodajské informace. Už dlouho nejen na pozemní frontě, kde zjevně prohrává, ale navádí kyjevské střely hluboko do ruského území a dováží na bojiště stále více svých letadel a dalekonosných raket krok za krokem. V tupé naději, že zvolna takzvaně ohřívá ruskou žábu, která si všimne, že umírá, až bude pozdě. Jenže to se fatálně mýlí. Nekvalitní tulpasové, kteří dnes stojí či sedí na rozhodujících místech, mají proti sobě nejen mimořádnou osobnost v podobě prezidenta Vladimíra Putina, ale především celé vzdělané a zkušené vedení země s nejlepšími analytiky a diplomaty, o jakých se Západu ani nemůže snít. Sergej Lavrov tu školu symbolizuje a reprezentuje. Jenže oni spíš ten svůj omyl jenom předstírají. Vědí, jaká je situace, jaké je rozvržení sil. Ale svou propagandistickou goebbelsovskou strategií, lhaním o údajných ruských hybridních útocích a absurdně přestřeleným zbrojením chtějí pouze ohřát do válečné hysterie veřejnost, nebo alespoň tu její vystrašenou část, která krachující západní elitě ještě věří. A protože krize, které tato skupina beznadějných osobností způsobila, finanční, hospodářská, energetická, no a v neposlední řadě mravní, se nyní jako blesky před bouří křižují ve zničujícím mixu, nevědí jak z toho. Válka se jim jeví jako jediné možné řešení. Tlačí proto napětí už ne na hranu, ale za ní. A doufají, že Rusko přece jen učiní nějaký dramatický krok, který jejich katastrofální selhání ospravedlní. No, tisíce lidí přijeli tento víkend na Dny NATO v Mošnově. Pozorují létající stroje jako zábavné divadlo. Stroje, které řídí piloti, podléhající rozkazům. Aby bylo už dokonale jasno, po německé předsedkyni Evropské komise se politickým šéfem NATO stane, no, německý generál. Pudlík, který si obnovené hitlerovské ostruhy vysloužil svou okázalou rusofobií. Ten, který se nezakecá, bude nyní v čele. Němec bude zprostředkovaně velet pilotům, jimž s telecí tupostí radostně mávají jejich budoucí oběti. A naslouchají přitom nadšeně slovům ještě horšího bezectného pasáka Telat z Pražského hradu. V téže chvíli si Andrej Babiš navlékne tričko s příkladným anglickým nápisem No War. Protože ne válce v češtině mu přijde jednak málo světácké, ale především moc odvážné. Takhle je to přece jen trochu odfiltrované, řekněme. A řeční do videa, že musíme zabránit třetí světové, když předtím na pražské konferenci zbrojařů ujišťuje, jací jsme to odhodlaní bojovníci za NATO. A přes Okamurovy opatrné protesty navyšuje výdaje na zbrojení z vykradené státní kasy proti Putinově Rusku, které je prý agresorem, jak do omrzení opakuje. Jeden by si řekl, že už si to snad i myslí, pokud by ho podezříval, že si myslí vůbec něco svého. Kde pak svatá prostota? Tohle opravdu s duchem nesouvisí. Ostatně přidávají se i církevní hodnostáři, pokud chtějí být na výsluní telecí doby. Neslýchaný rusofobní válečnický dopis biskupa s příznačným jménem Holub se skandálně četl v mnoha kostelech, jež vedou stejní černokopítníkovi lemuři. S Kristovou církví mají společného pouze to, že jsou svetovaní satanovým kouřem, který se již dlouho vznáší nad Vatikánem. Ti všichni pasou svá telátka, pro něž je válka jen propagandistická zábava, která se odehrává toliko na obrazovkách televizí. Že tady byla poměrně nedávno a že pokračuje jen zatím jinými prostředky, takže na jejich domy, byty, dílny a kanceláře ještě bomby fyzicky nepadají, to tihle dospělí nedospělci už vůbec nevnímají. Jsme v jejich rukách? No, mnozí. Mnozí však věří, že jsme v rukách Páně. Co z toho pro naši na pohled bezvýchodnou situaci plyne? Velké tajemství, velké naděje. Všem její součástí může být i dopuštění.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.
3: Nerado tím zpívám, nerado tím mluvím, jak jsem sbíral hřiby, tam co je hotel Gruň. Kdyby se ta šlamastika přihodila druhým, to by jsem se řechtal,

Tě, za pravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prostá suková, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hůl vychoval a nemuselo se stať, co se stalo. Car já nebyl, bych se nechal vykyvat.

fazolu, kara všecko ví. Stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to lvi. Ze vzduchu hajny už po čuchu ucítil v reviru naše spreje, a tak mě tam načapal z děvuchu. Borák z plintu letěl zjistit, co se děje. Sariá s tchořem prý se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drůbež v kurníku

vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnemu, to děvčaťa duje, že byť ju tak by mi tím prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kary iny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel pickem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani voz. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už po čuchu rozeznať satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se cakra vedle. Sary, já nerado tím zpívám,

0: osmdesátky o osmé.
1: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní?

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu.

otevření, že jsi vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Kapitola 4. První stín.

Abych se tlupě z Café Royal bezpečně vyhnul, vzal jsem to po postranní ulici do Soha. Chtěl jsem vyjít znovu na Regent Street o něco výše. Snad to byl hlad, co vyhánělo z domovů stále víc a více lidí. Ať už to bylo cokoliv, zjistil jsem, že místa, do nichž jsem teď vstoupil, jsou nejživější ze všech, která jsem od svého odchodu z nemocnice spatřil. Na chodnících a v úzkých uličkách docházelo co chvíli ke srážkám a k dovršení zmatku těch, kdo se tudy pokoušeli projít, blokovali cestu houfy lidí, které se zhlukovaly před hojně vytloukanými výklady. Jaký obchod mají před sebou, tím si zřejmě nebyl jistý nikdo, ale tlačili se hlava nehlava dál. Někteří z těch vpředu se pokoušeli nahmatat nějaký rozpoznatelný předmět, jiní ale odhodlaně šplhali dovnitř, podstupující riziko, že si rozpářou břicho o trčící střepiny skla. Říkal jsem si, že bych jim měl ukázat, kde najdou jídlo, ale bylo by to k něčemu dobré? Kdybych je zavedl k dosud nedotčenému obchodu s potravinami, v zápětí by se tam seběhl dav, který nejenže by v 5 minutách vybílil krám do mrtě, ale ještě by přitom ušlapal polovinu svých slabších jedinců. Zakrátko budou bez tak všechny potraviny rozebrány, a co s těmi 1000 chudáků žadonících o další jídlo potom? Menší skupinku bych snad mohl shromáždit a na čas ji udržet při životě, ale koho do ní vybrat a koho ne? Ať jsem to obracel tak nebo tak, na žádné spravedlivé řešení jsem nepřicházel. Před mýma očima se odehrával nelítostný boj, v němž nebylo co ztratit, za to získat se dalo všechno. Když do sebe vrazili 2 chodci a jeden ucítil, že ten druhý nese nějaký balíček, pohotově mu ho vyrval z rukou a v naději, že se zmocnil něčeho k jídlu, uskočil stranou. Zatímco okradený zuřivě lapal prázdný vzduch nebo byl bez rozmyslu pěstmi kolem sebe. V jednu chvíli jsem jen tak odskočil, aby mě neporazil starší pán, který se nehledě na možné překážky divoce vrhl do vozovky. Tvářil se přitom jako mazanost sama a lakotně tiskl na prsa 2 plechovky červené barvy. Na rohu ulice mi zase zahradil cestu hlouček, který divže neplakal vzteky a zklamáním nad zaraženým děckem, jež sice vidělo, ale bylo ještě příliš malé, aby si srovnalo v hlavě, co od něj všichni ti lidé chtějí. Začínal jsem z toho být celý nesvůj. Moje civilizované návyky, pobízející mě, abych těm chudákům nějak pomohl, sváděli urputný boj s instinktem nabádajícím, abych se jim raději vyhnul. Ztráceli rychle všechny ustálené zábrany. Cítil jsem se nesmyslně provinilý, že já vidím, kdežto oni ne. Vyvolávalo to ve mně nepříjemný dojem, že se před nimi skrývám, a to i když mezi nimi procházím. Teprve později jsem objevil, jak byl můj instinkt správný. Nedaleko Golden Square jsem zamýšlel odbočit doleva a prodrat se zpátky na Regent Street, jejíž širší vozovkou bych mohl postupovat mnohem rychleji. Chtěl jsem již zahnout do ulice vedoucí o ním směrem, když tu mě zmrazil pronikavý výkřik. Zmrazil i všechny ostatní. Lidé po celé délce ulice znehybněli a bojácně otáčeli hlavy ze strany na stranu, netušíce, co se to stalo. Několik žen, jejichž zoufalství a nervové vypětí byly dovršeny úlekem, se usedavě rozplakalo. Muži na tom nebyli s nervy o nic lépe, ale ti si ulevili spíše říznou kletbou. Výkřik byl pro všechny neblahou předzvěstí hrůz, s nimiž podvědomě počítali. Čekali, zda se ozve podruhé. Ozval. Vystrašený, končící.

0: i vzlikem. Jenomže nyní, kdy na něj všichni byli připraveni, nezněl už tak děsivě. Podařilo se mi určit, odkud přichází. Několika kroky jsem se ocitl na počátku úzkého průchodu mezi domy. Když jsem do něj vběhl, spola zdušený výkřik se ozval po třetí. Příčina se nacházela ještě o několik metrů dál. Na dlažbě se choulila dívka a nad ní stál ramenatý hromotluk a švihal ji tenkým mosazným prutem. Pod šaty, na zádech roztrženými, bylo vidět rudé šlehance. Když jsem se k ním přiblížil, pochopil jsem, proč dívka neutekla. Ruce měla svázané za zády a připoutané provazem k mužovu levému zápěstí. Doběhl jsem k páru právě, když se muž rozpřahoval k další ráně. Vyrvat mu prut z nic netušící ruky a přetáhnout ho s ním pádně přes rameno bylo dílem okamžiku. Vymrštil mým směrem nohu v těžké botě, ale jeho pohyby omezoval provaz na zápěstí a já stačil zavčas uhnout. Vykopl ještě jednou do prázdna, ale to jsem ušlovil z kapsy nůž. Když mě znovu minul, nakopl ze vzteku aspoň dívku. Vychrlil na ní prout nadávek a zatáhl za provaz, aby ji zdvihl na nohy. Vzal jsem ho pěstí za ucho, ale jen tolik, aby přišel k rozumu a zahučelo mu trochu v lebce. Nedokázal jsem prostě knokautovat slepce třeba z jeho typu. Zatímco se snažil udržet rovnováhu, hebitě jsem se sklonil a přeřízl provaz, kterým byli spojeni. Mírné šťouchnutí do prsou pak stačilo, aby okus odvrávoral. Napůl ho to otočilo, takže ztratil orientaci. Rozmáchl se ze široka uvolněnou levičkou a vyrazil vpřed. Nezasáhl mě, za to se mu podařilo se strefit do cihlové zdi. Bolest rozdrcených kloubů mu potom dala zapomenout na vše ostatní. Pomohl jsem dívce vstát, rozvázal jsem jí ruce a odváděl ji pryč, zatímco muž za našimi zády si s proklínáním ovíval rychle natékající ruku. Když jsme opět vešli do ulice, začala se dívka probírat ze své otupělosti. Zdvihla ke mně špinavou, uslzenou tvář a pohlédla mi do očí. Ale vy vidíte? Vydechla nevěřícně. Jistě, že vidím. Odtušil jsem. Ach, díky bohu, díky bohu. Myslela jsem, že jen já jediná, řekla a znovu jí vytryskly slzy. Rozhlédl jsem se. Několik metrů od nás byla hospoda, odkud zazníval řev gramofonu, třesk rozbíjených sklenic a halas těch starých dobrých časů pro všechny bez rozdílu. O kousek dále byla další, o něco menší a dosud nevyplněná. Rozrazil jsem zamčené dveře ramenem. Děvče jsem dovnitř spola vnesl a posadil na židli. Pak jsem rozlámal jinou židli na kusy a prostrčil dvě z jejich nohou držadly létacích dveří, abych odradil nezvané hosty, a teprve potom jsem obrátil pozornost k posilujícím medikamentům za barovým pultem. Nebylo kam spěchat. Z první skleničky jenom usrkávala a s nechutí se nad ní už klíbala. Dopřál jsem jí čas na uklidněnou, pohrával si v prstech se svou sklenkou a naslouchal gramofonu z vedlejší hospody, chroptícímu všeobecně oblíbený, i když poněkud ponurý slaďák. Mou lásku zamkli do lednice. Srdce mám zmrzlý, srdce samej led. Ženská mi frnkla, nevěrnice, napsala, že už nevrátí se zpět. Už o mě nedbá, už jsem sám. Sám vedu ten svůj zmrzlej krám. Vůbec mi není hej, že jsem tak zmrazenej. S láskou, co zamkli do lednice, se zmrzlým srdcem, srdcem samej led. Tu a tam jsem na dívku vrhl kradmý pohled. Její šaty, či jejich zbytky, byly dobré kvality. Měla příjemný hlas. Nicméně divadelní scénou ani filmem školený nebyl, neboť odolal i nervovému vypětí, jemuž byla vystavena. Byla blondýnka, ale takřka platinového odstínu. Troufal jsem si i odhadovat, že rozmazané slzy a špinavé šmouhy skrývají krásnou tvář. Měřila asi tak o 9-10 cm míň než já, postavu měla štíhlou, i když ne zazhubenou. Bylo vidět, že by v případě potřeby mohla projevit značnou sílu, kterou zatím ve svých přibližně 24 letech užívala nanejvýš na údery do míčků, tanec a patrně i ovládání koní. Měla hezky utvářené jemné ruce a jejich dosud neulámané nehty poutaly oči svou délkou spíše dekorativní než praktickou. Drink vykonal postupně své. Než byla u dna, zotavila se natolik, aby se její myšlenky ustálily na normálu. Bože, já asi vypadám, poznamenala. Mimo mě si toho někdo sotva mohl povšimnout, ale přešel jsem to bez komentáře. Vstala a přistoupila k zrcadlu. Vždyť jsem si to myslela, potvrdila. Kde bych? Zkuste to tamtudy, ukázal jsem. Vrátila se za nějakých 20 minut. Vzhledem k omezeným prostředkům, jež měla k dispozici, odvedla solidní kus práce. Morálka byla opět nastolena. Blížila se teď představě filmového režiséra o hrdince vysvobozené z Pelešelotrovské. Cigaretu? Zeptal jsem se, když jsem před ní přistrčil další sklenku života budiče. Zatímco čerpání nových sil zdárně postupovalo, sdělili jsme si navzájem své příběhy. Abych jí dopřál čas, vyprávěl jsem jako první. Potom řekla, strašně se za sebe stydím, já vůbec nejsem taková, opravdu ne. Myslím, taková, jakou jste mě zastihl. Dovedu se o sebe většinou postarat sama, i když na to možná nevypadám. Ale tohle na mě bylo asi moc. To, co se stalo, je samozřejmě hrozné. Ale když jsem si uvědomila, jaké to může mít a bude mít důsledky, začala jsem si zoufat a propadla jsem panice. Myslela jsem, že jsem snad jediná na světě, kdo vidí. Bylo to zkrátka silnější než já. Najednou jsem dostala strach a začala vyvádět hlouposti. Povolili mi nervy a já skučela jako nějaká slečinka z viktoriánského melodramatu. Nikdy bych nevěřila, že jsem něčeho takového schopná. Z toho se nic nedělejte, řekl jsem. Brzy se o sobě dozvíme ještě spoustu jiných překvapujících věcí. Ale já si z toho musím dělat. Když se takhle sesypu hned na začátku, nechala větu nedokončenou. Já v té nemocnici taky neměl k panice daleko, přiznal jsem. Jsme přece lidé a ne počítací mašiny. Jmenovala se Josela Plejtnová. Její jméno mi cosi připomínalo, ale nedokázal jsem je nikam zařadit. Bydlela v Dean Road ve čtvrti St. John's Wood. Bydliště celkem odpovídalo mému odhadu. Prostorné domy stojící o samotě, většinou dosti šeredné, za to pořádně drahé. Její únik před osudem ostatních nebyl o nic menší šťastnou náhodou než ten můj, snad dokonce ještě větší. Pondělí strávila na jakési párty a jak se zdálo, musel to být pěkně divoký mejdan. Mám takový dojem, že nám nějaký vtipálek musel něco namíchat do pití, prohlásila. V životě mi nebylo tak zle jako po téhle noci a to jsem toho ani moc nevypila. Na úterý se rozpomínala jako na den matných příznaků a rekordní kocoviny. Asi ve 4 odpoledne už toho měla víc než dost. Zazvonila na služebnou a vydala příkazy, že si nepřeje být vyrušována, i kdyby měly lítat komety, zuřit zemětřesení nebo přijít sám den posledního soudu. S tímhle ultimátem spolikala mocnou dávku uspávacích prášků, které na prázdný žaludek zabrali s účinností knockoutu. Od té chvíle nevěděla o světě a probudila se teprve dneska ráno, kdy do jejího pokoje hlučně vklopítal otec. Joselo, řekl, sežeň honem doktora Maila. Pověz mu, že jsem oslepl. Že jsem slepý jako kotě. S úžasem si všimla, že je už bezmála 9 hodin. Vstala a rychle se oblékla. Sloužící na otcův ani na její zvonek nereagovali. Když je šla vyburcovat, zjistila ke své hrůze, že jsou také slepí. Telefon zůstával němý a tak viděla jedinou možnost v tom, že si vezme vůz a dojede pro doktora sama. Tiché ulice prosté všeho provozu jí připadaly zvláštní, ale ujela takřka kilometr, než si plně uvědomila, co to znamená. Když to pochopila, chtěla se v návalu úzkosti vrátit zpátky domů, ale tím by stejně nikomu nepomohla. Stále ještě zbývala naděje, že jejich domácí lékař té epidemii nějak unikl podobně jako ona. S touto zoufalou, ale rychle slábnoucí nadějí jela dál. V polovině Regent Street jí začal motor vynechávat a prskat, až se nakonec zastavil. Ve spěchu, s jakým usedla do vozu, se nepodívala na stav nádrže. Vyčerpala i rezervu. Chvíli seděla zdrceně ve voze. Všechny obličeje v dohledu byly obráceny směrem k ní, ale teď už věděla, že ji nikdo z těch lidí nevidí ani jí nepomůže. Vystoupila z vozu v naději, že najde někde blízko garáž, a když ne, tak dojde zbytek cesty pěšky. Přirazila dveře a v tom na ní zavolal jakýsi hlas. Hej, hej, počkej moment, kamaráde! Ohlédla se a spatřila, že k ní tápe nějaký muž. Co chcete? Zeptala se. Jeho vzezření ji opravdu nenadchlo. Mužovo chování se při zvuku jejího hlasu rázem změnilo. Zabloudil jsem. Nevím, kde jsem, řekl. Jste na Regent Street. Přímo za zády máte biograf New Gallery, řekla a obrátila se k odchodu. Jenom mě ještě doveďte na chodník, prosím vás, slečinko, zaškemral. Zaváhala a muž zatím došel až k ní. Napřažená ruka zatápala vzduchem a dotkla se jejího rukávu. Pak se po ní vrhl a bolestivě jí sevřel ruce. Tak ty vidíš, co? Řekl. Jak to k sakru, že zrovna ty vidíš, když já ne? A nikdo jiný taky ne. Než si stačila uvědomit, co dělá, otočil ji a podrazil jí nohy. V zápětí ležela na dlažbě a muž ji přitlačoval kolenem k zemi. Popadl obě její zápěstí do své obrovské ruky a začal je svazovat kusem provazu, který vytáhl z kapsy. Potom vstal a zdvihl ji opět na nohy. A je to, řekl. Od teďka se budeš koukat místo mě. Mám hlad. Zaveď mě na něco fajnovýho k žrádlu. Tak hni sebou. Josela se od něj odtáhla. Nikam nejdu. Okamžitě mi rozvažte ruce, nebo... Zarazil její námitky lehkým políčkem. To stačí, děvenko, tak dělej, hni sebou. Chci jíst, neslyšela jsi? Povídám, že nikam nepůjdu. Ale to víš, že půjdeš. Zatraceně ráda půjdeš, děvenko, ujistil ji. A šla. Poslouchala ho a čekala na první příležitost, aby mu utekla. A právě s tímhle muž počítal. V jednu chvíli mu málem unikla, ale byl příliš rychlý. Přestože byla volná, nastavil jí nohu a než mohla vstát, držel ji pevně znovu. Potom našel silnější provaz a přivázal si ji k zápěstí. Zavedla ho nejprve do kavárny a tam k chladničce. Ta už sice nechladila, ale byla ještě plná čerstvých potravin. Další zastávkou byl bar, kde si poručil irskou whisky. Stála na polici, kam nedosáhl. Kdybyste mi rozvázal ruce, navrhla. Jo, a ty mě vezmeš flaškou přes hlavu. Nejsem včerejší, děvenko. Kdepak? Dám si radši skotskou. Která to je? Pokládal ruku na různé láhve a ona mu říkala, co která obsahuje. Musela jsem být úplně zpitomnělá, vysvětlovala. Teď mě napadá přinejmenším půl tuctu způsobů, jak jsem ho mohla oblafnout. Nejspíš bych ho nakonec zabila, kdybyste se neukázal vy. Ale člověk se nedokáže tak rychle změnit a zesurovět. Já alespoň ne. Nedokázala jsem ani soudně uvažovat. Měla jsem pořád dojem, že takovéhle věci se dneska přece nedějí a že už brzy někdo přijde a zatrhne to. Než odešli, tlačil se před barem malý zástup. Otevřené dveře objevila skupinka mužů a žen a vrhnuli se dovnitř. Její pán jí neprozřetelně poručil, aby jim řekla, co je v láhvi, kterou našli. Všichni rázem umlkli a obrátili na ní své nevidomé oči. Začali si mezi sebou šeptat a po chvíli z jejich středu ostražitě vystoupili dva muži. Ve tvářích měli záludný výraz. Škubla provazem. Pozor! Vykřikla. Její pán ducha přítomně a rázně vykopl nohou přímo před sebe. Bylo to šťastné kopnutí. Jeden z mužů se s bolestivým zaúpěním složil k zemi. Druhý se vrhl kupředu, ale Josela o krok ustoupila a muž tvrdě naletěl na barový pult. Necháte ji bejt, vy smradi! Zařval muž, ke kterému byla připoutána. Výhrůžně se obracel na všechny strany. Patří mně! A vytáhněte k čertu, já jsem si ji našel! Ale bylo jasné, že ti druzí se tak lehce nevzdají. I kdyby viděli nebezpečný výraz v obličeji jejího společníka a pána, nezarazilo by je to. Josela si začala uvědomovat, že dar zraku, třeba že z druhé ruky, je nad všechno bohatství a že se její vysvobození neobejde bez pořádné rvačky. Slepci s rukama před sebou je počali obkličovat. Natáhla nohu, zahákla ji za trnoš nejbližší židle a převrhla jim židli do cesty. Pojďte, vykřikla a táhla muže k východu. Přes povalenou židli klopítli dva muži a přes ně se svalila žena. Místnost se rázem proměnila v bitevní pole. Prokličkovali ke dveřím a prchli na ulici. Stěží mohla říct, proč to vlastně udělala. Snad proto, že být zotročena celou tlupou, které by musela nahrazovat oči, jí připadalo ještě horší než její současná patálie. Ale ten muž jí neřekl jediné slovo díků. Pouze jí poručil, aby našla další bar. Prázdný. Myslím, řekla bez všeho zaujetí, že to ani nemusel být špatný člověk. To se podle vzhledu nedá posoudit. Měl jenom strach. V hloubi duše se bál možná víc než já. Dal mi najíst a napít. Začal mě bít, protože se opil a já nechtěla k němu domů. Nevím, co by se stalo, kdybyste nepřišel. Zmlkla a po chvíli dodala, ale já se skutečně hanbím sama za sebe. Tady aspoň vidíte, kam to může moderní mladá žena dopracovat. Vřeštět na ulici jako nějaká potrhlá hysterka. Sakra! Vypadala a zřejmě se také cítila mnohem líp, přestože se jí ještě trochu chvěla ruka, když se natáhla po sklence. Tak si myslím, řekl jsem, že mi spousta věcí úplně ušla a že jsem měl z pekla kliku. Divím se, že jsem se z toho setkání se slepou ženou a jejím dítětem na Piccadilly nepoučil trochu víc. Můžu děkovat jen a jen náhodě, že jsem se nedostal do stejné kaše jako vy. Každý, kdo kdy vlastnil nějaký poklad, trpěl asi věčným strachem o život, řekla zamyšleně. Ode dneška si to budu pamatovat, prohlásil jsem. Já už na to zapomenout ani nemůžu, podotkla ona. Několik minut jsme pak seděli beze slova a naslouchali kraválu ze sousední hospody. A co teď, řekl jsem posléze, na čem se usneseme? Já se musím vrátit domů, čeká mě tam tatínek. Hledat doktora nemá patrně smysl, i kdyby snad byl jedním z těch šťastných. Zdálo se, že chce ještě něco dodat, ale rozmyslila si to. Nevadilo by vám, kdybych vás doprovodil, zeptal jsem se. V takovéhle situaci by se lidé jako my neměli pohybovat každý na svůj vrub. Vděčně na mě pohlédla. Děkuji vám. Chtěla jsem vás o to požádat sama, ale říkala jsem si, že třeba budete chtít někoho vyhledat. Nemám koho, zavrtěl jsem hlavou. Rozhodně ne tady v Londýně. To jsem ráda. Nemyslete si, že mám strach, aby mě zas někdo nechytil. Na to si teď dám zatraceně dobrý pozor. Ale mám-li být upřímná, bojím se být sama. Začínám si připadat tak nějak oddělená a vyvržená. Věci se mi opět počaly jevit v novém světle. Pocit úlevy se mísil s rostoucím uvědoměním strastí, jež nás očekávali. Zprvu bylo nemožné nepociťovat jistou převahu a tudíž také značnou sebejistotu. Naše naděje na přežití byly milionkrát vyšší než naděje těch ostatních. Kde oni museli šátrat, tápat, dohadovat se, mohli jsme my jednoduše přijít a brát, a to byl jenom začátek. Zajímalo by mě, kolik lidí tomu uniklo a stále vidí. Narazil jsem na jednoho muže, malé dítě a nemluvně. Vy jste se nesetkala s nikým. Podle mého asi brzy zjistíme, že zrak je opravdu velice vzácný. Někteří z těch nešťastníků už patrně pochopili, že jejich jediná naděje spočívá v tom zmocnit se někoho, kdo vidí. Až na to přijdou všichni, naše vyhlídky nebudou právě růžové. Budoucnost mi v tu chvíli připadala jako otázka volby mezi osamoceným životem v neustálém strachu před zajetím a nebo shromážděním vybrané skupiny, na kterou by bylo spolehnutí, že nás ochrání před všemi skupinami ostatními. My bychom zastávali roli vůdců a vězňů v jedné osobě a zároveň se vtírala na mysl obludná představa krvavých válek mezi gengy bojujícími o to, kdo nás bude vlastnit. Stále jsem se ještě obíral těmito nepříjemnými vyhlídkami, když Josela vstala a připomněla mi tak současnost. Musím už jít, řekla. Chudák táta, jsou čtyři pryč. Když jsme vyšli znovu na Regent Street, dostal jsem náhle nápad. Pojďte přejít, řekl jsem. Matně si vzpomínám, že by tady někde měl být jeden obchod. Obchod byl dosud na svém místě. Vyzbrojili jsme se dvěma prakticky vyhlížejícími noži a opasky s pochvami. Připadám si teď jako pirát, poznamenala Josela, když si zapnula přesku opasku. Počítám, že je lepší být pirátem než pirátovou holkou pro všechno, řekl jsem. O několik metrů dále jsme narazili na velkou nablízkanou limuzínu. Vypadala jako auto, které jen tichounce přede. Po nastartování nám však zvuk motoru zněl v uších hlasitěji než lomos běžného provozu na Rušné ulici. Zamířili jsme k severu, proplétajíce se křížem krážem mezi opuštěnými auty a bloudícími chodci, kteří při zvuku přibližujícího se auta tuhli uprostřed ulice. Po celou cestu se k nám obraceli tváře oživlé novou nadějí, aby se opět zklamaně protáhli, když jsme je minuli. Projeli jsme kolem domu stojícího v divých plamenech a kde si u Oxford Circus bylo lidí více, ale podařilo se nám hladce projet. Pak jsme za sebou nechali i budovu BBC a pokračovali dál k severu po silnici protínající Regent's Park. Byla v tom jistá úleva vyjet z ulic a pohybovat se otevřeným prostranstvím, kde se neploužili a netápali žádní nešťastníci. Jediné, co se tu a tam po rozlehlých trávnících pohybovalo, byly dvě nebo tři skupinky trifidů kolébajících se zvolna k jihu. Podařilo se jim nějak vyrvat ze země kůly, k nimž byli připoutáni, a vlekli je teď na řetězech za sebou. Upamatoval jsem se, že tady bylo několik neoklestěných kusů a jen pár připoutaných, ale ty se většinou nacházely za dvojitým drátěným plotem v oboře za zoologickou zahradou. Hádal jsem, jak se asi dostali ven. Josela si jich také všimla. Pro ty se vlastně moc nezměnilo, poznamenala.
1: Jste na stanici Hvězda.
0: Po zbytek cesty nás už nemělo co zdržet. Za několik minut jsem zastavoval u domu, který mi ukázala. Vystoupili jsme z vozu a já strčil do vrat. Příjezdová cesta se stáčela podél živého plotu, zakrývajícího větší část domovního průčelí před pohledem z ulice. Obešli jsme plot a v tom Josela vykřikla a rozběhla se kupředu. Na štěrku cesty ležel nějaký muž, břichem k zemi, ale s hlavou vytočenou do strany, takže mu bylo vidět do obličeje. Stačil jediný pohled, abych si všiml jasně červeného šrámu přetínajícího jeho tvář. Stůjte! Křikl jsem na ni. Vykřikl jsem natolik důrazně, aby ji můj hlas zastavil. Teď jsem také spozoroval trifida. Skrýval se mezi křovím v povážlivém dosahu od ležícího těla. Zpátky, rychle! Zavolal jsem. Zaváhala, nespouštějíc z muže na zemi oči. Ale já musím, spustila a obrátila se ke mně. Pak se zarazila. Oči se jí rozšířily děsem a zaječela. Prudce jsem se otočil, abych kousek za sebou spatřil výhrůžně vztyčeného trifida. Automaticky jsem si zakryl rukama oči. Zaslechl jsem zasvištění vymrštěného žahadla a v zápětí mě zasáhlo, ale nesložilo mě. Dokonce jsem nepocítil ani palčivou bolest. Mysl dokáže v takovémhle okamžiku pracovat jako blesk. Nicméně byl to spíše instinkt než rozum, co mě přimělo, abych se vrhl proti trifidovi dřív, než stačil podruhé zaútočit. Vrazil jsem do něj a povalil ho na zem a přesto, že jsem padl s ním, svíral jsem pevně horní část stonku a snažil jsem se kalich s žahadlem odstrčit od sebe. Zlomit se trifidí stonek nedá, ale dá se skroutit. Když jsem stal, byl tenhle, jak se patří, pošramocen. Josela stála dosud na stejném místě, stuhlá hrůzou. Pojďte sem honem, řekl jsem jí. V křoví za vámi je další. Bázlivě se ohlédla přes rameno a šla. Ale vždyť vás zasáhl, vydechla nevěřícně. Jak to, že nejste?
2: Nevím.
0: Měl bych být. Pohlédl jsem na padlého Trifida. Náhle jsem si vzpomněl na nože, které jsme si opatřili pro případ zcela jiných nepřátel, a odřízl jsem tím svým žahadlo u samého kořene. Prohlédl jsem si je.
2: Tak už je mi to jasné, řekl jsem a ukázal na jedové váčky.
0: Vidíte, jak jsou splasklé, vyprázdněné?
2: Být plné, nebo alespoň z části, otočil jsem palec k zemi.
0: Jedině tomu a své léty nabité odolnosti proti trifidímu jedu jsem mohl děkovat. I tak se mi táhla přes ruce rudá jizva a krk mě svrběl jako čert. Stál jsem, upíral oči na žahadlo a třel jsem si zátylek.
2: To je divné.
0: Mumlal jsem spíš pro sebe než pro ni, ale zaslechla to.
2: Co je vám divné?
0: Takhle vyprázdněné jedové váčky jsem v životě neviděl. Musel uštknout spoustu lidí. Ale pochybuji, že mě poslouchala. Její pozornost patřila opět muži na příjezdové cestě. Pozorně si měřila opodál stojícího Trifida.
2: Jak ho z té cesty dostaneme? Zeptala se.
0: To nepůjde. Rozhodně ne dřív, dokud se nevypořádáme s támhletím neřádem, odpověděl jsem. Mimo to, víte, bojím se, že mu stejně nikdo nepomůže.
2: Chcete říct, že je mrtvý?
0: Přikývl jsem. Ano, o tom není sporu. Viděl jsem už hodně uštknutých.
2: Kdo to je?
0: Dodal jsem. Starý Pearson, náš zahradník a tatínkův šofér. Byl to takový dobrák. Znala jsem ho od malička. Je mi to líto. Začal jsem proklínaje sám sebe, že mě nenapadá nic příhodnějšího, ale přerušila mě.
2: Podívejte, ach podívejte!
0: Ukazovala na pěšinu, která se táhla kolem domovní zdi. Zpoza rohu vykukovala noha v černé punčoše a dámském střevíčku. Obezřele jsme se rozhlédli kolem a šťastně jsme se přesunuli na místo, odkud byl lepší výhled. Spola na pěšině, spola v záhonu květin ležela dívka v černých šatech. Hezkou, svěží tvář měla zohyzděnou sitě červeným pruhem. Josela se zajíkla. Do očí jí vhrkly slzy.
2: Ach ne, to je Annie. Chudinka Annie,
0: zavzlikala. Pokusil jsem se ji trochu uchlácholit. Ani o tom nevěděli, řekl jsem. Když má Trifid dostatek síly, je smrt milosrdně rychlá. Žádného jiného Trifida jsme už v okolí neviděli. Bylo docela možné, že oba napadl jeden a tentýž. Překročili jsme společně pěšinu a vstoupili postranním vchodem do domu. Josela zavolala. Nikdo neodpověděl. Zavolala podruhé. Naslouchali jsme v hlubokém tichu, obestírajícím celý dům. Otočila se a pohlédla na mě. Nikdo z nás nepromluvil. Provedla mě tiše chodbou ke dveřím pokrytým zeleným suknem. Když je pootevřela, cosi nad nimi zasvištělo a plesklo o dveřní rám jen několik centimetrů od její hlavy. Rázem dveře zase přibouchla a s vytřeštěnýma očima se obrátila.
2: Jeden je v hale,
0: vydechla. Bázlivě šeptala, jako by měla strach, že ji Trifid uslyší. Vrátili jsme se k domovním dveřím a vyšli znovu do zahrady. Kráčeli jsme travou, aby nebylo slyšet kroky, a zvolna jsme postupovali kolem domu, až jsme došli k salonu. Skleněné dveře do zahrady byly otevřené a jedno jejich křídlo bylo rozbité. Do schodů a přes koberce se táhly blátivé stopy. Na jejich konci uprostřed pokoje stál Trifid. Vrcholek jeho stonku se takřka dotýkal stropu a jak jím pohyboval, vypadalo to, jako by ten strop bílil. Hned vedle jeho vlhké kosmaté bulvy leželo tělo staršího muže oděného do pestrého hedvábného županu. Vzal jsem Joselu za rameno. Bál jsem se, aby nevběhla dovnitř.
2: To je váš tatínek?
0: Otázal jsem se, přestože jsem věděl, že to musí být on.
2: Ano,
0: řekla a zakryla si rukama obličej. Lehce se chvěla. Nehybně jsem stál a sledoval, zda se Trifid pohne naším směrem. Pak jsem pomyslel na kapesník a podal jsem jí svůj.
2: Tady už nemohl nikdo pomoct. Po chvíli se trochu vzchopila. Vzpomínaje na všechny, koho jsme toho dne viděli, naklonil jsem se k ní a řekl, víte, já myslím, že než být na tom jako ostatní, dal bych asi přednost tomuto konci. Máte pravdu, řekla po krátké zámlce. Zdvihla oči k obloze. Byla mělce bezedně modrá a jako bílá pírka po ní plulo několik mráčků. Ano, máte pravdu, opakovala tentokrát s hlubším přesvědčením. Chudák táta, slepotu by nikdy nepřenesl přes srdce. Měl to tady moc rád. Pohlédla znovu krátce do místnosti. Co budeme dělat, přece ho tady nemůžu. V tom okamžiku jsem postřehl ve zbývající tabuli dveří odraz pohybu. Prudce jsem se ohlédl a spatřil, jak z křoví za našimi zády vystoupil Trifit a kráčí travou. Potácel se přímou čarou k nám. Stonek se mu kýval ze strany na stranu a kožnaté listy tiše ševelily. Déle jsme se zdržovat nemohli. Neměl jsem tušení, kolik jich ještě může kolem domu být. Popadl jsem Joselu za paži a táhl jsem jí zpátky cestou, kudy jsme přišli. Když jsme se v pořádku dostali do auta, usedavě se rozplakala. Nechal jsem ji do sytosti vyplakat, bylo to tak lepší. Zapálil jsem si cigaretu a uvažoval, co budeme dělat. Nemohla se pochopitelně smířit s myšlenkou, že bychom měli nechat otce tak, jak jsme ho nalezli. Přála by si, aby se mu dostalo slušného pohřbu. A jak se věci měly vykopat hrob a zařídit všechno kolem, bylo pouze na nás dvou. Ale dříve, než bychom se o to mohli pokusit, bylo zapotřebí sehnat zbraně proti Trifidům, abychom se zbavili těch v zahradě a zahnali všechny další, kteří by se ještě mohli objevit. Celkem za to já bych od toho raději upustil, ale můj otec to nebyl. Čím déle jsem o této nové stránce věci uvažoval, tím méně se mi zamlouvala. Neměl jsem pražádnou představu, kolik Trifidů by mohlo v Londýně být. V každém parku jich bylo jistě několik. Většinou byli oklestění a mohli si vandrovat, jak chtěli, ale bylo i hodně takových, kteří měli žahadla nedotčená, ať už byli bezpečně připoutáni nebo chováni zadrátěnými ploty. Když jsem si vzpomněl na ty, co jsem zahlédl v Regent's Parku, napadlo mě, kolik jich asi v oboře u zoologické zahrady mohlo být a kolik jich uprchlo. Značné množství muselo být také v soukromých zahradách. Zdálo by se sice, že budou všichni bezpečně oklestění, ale hloupost a nedbalost jsou nevypočitatelné. A pak tu bylo ještě několik trifidích školek a kousek za Londýnem výzkumné stanice. Jak jsem tak seděl a přemítal, počal jsem si uvědomovat, že se mi cosi vtírá na mysl. Mlhavé asociace představ do sebe ne a ne zapadnout. Namáhal jsem chvíli paměť a pak se mi náhle rozbřesklo. Skoro jsem uslyšel Voltrův hlas, jak mi říká, povídám ti, že Trifit má daleko větší šanci na přežití než nějaký slepec. Hovořil samozřejmě o člověku oslepeném trifidím žahadlem, ale i tak to byl šok, víc než šok, vyděsilo mě to. Vzpomínal jsem dál. Ne, tenkrát to vyplynulo z obecné debaty, ale teď to vypadalo jako zlověstná předtucha. Připrav lidi o zrak, znělo mi v uších, a všechna naše převaha je ta tam. Jistě shoda okolností není nic mimořádného, ale jen málo kdy si jí povšimnete. Za skřípění štěrku mě vrátilo do přítomnosti. Po příjezdové cestě se směrem k vratům kolébal Trifit. Natáhl jsem se přes Joselu a vytočil okno nahoru. Jeďte, jeďte, vykřikla hystericky. Tady se nám nic nestane, řekl jsem. Rád bych věděl, co bude dělat. Zároveň jsem si uvědomil, že jeden z mých problémů je vyřešen. Trifidi mi byly tak samozřejmou věcí, že jsem zcela zapomněl, jak na ty neoklestěné pohlížejí druzí. Pojednou mi však bylo jasné, že návrat do domu nepřichází v úvahu. Joselin způsob myšlení byl zcela totožný s myšlením všech ostatních, utéct co nejdál a nepokoušet osud. Trifit se zastavil u sloupku vrat. Málem bych přísahal, že naslouchá. Seděli jsme zcela nehybně a mlčky a Josella na něj upírala oči plné hrůzy. Čekal jsem, že na auto zaútočí, ale neudělal to. Naše tlumené hlasy ho pravděpodobně svedly k domnění, že jsme mimo jeho dosah. Pojednou se krátké holé proutky rozechvěly a začaly vibrovat ostonek. Triffit se zakolébal, neohrabaně se otočil doprava a zmizel na příjezdové cestě sousedního domu. Josella si ulehčeně oddychla. Ach, jeďte pryč, než se zase vrátí, zaprosila. Nastartoval jsem, otočil vůz a rozjeli jsme se zpátky ke středu Londýna.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.

0: bezpečí stanice Hvězda.
1: Já vím, že den jak dým mizí mi vdál, kam dám dnes hlavu svou a proč bych se bál. Dál zbraň pevnou rukou držím, i tu ve spánku mám, palbě rychle nemešká.

don't wish now. Zbraň tu dávno už neznám, rodný dům byl a zůstal.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí co zasel, země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští

poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.

0: Noc s hvězdou.
1: V poměru mezi mužem a ženou je celá řada potíží. Celá řada. Ale jedna z největších, řekl bych já, vězí v mechanickém a logickém odhadování, které koná muž stran ženy. Mechanicky nebo logicky se dá odhadnout mnohé, například směr nakopnutého míče nebo počet dešťových srážek v druhém čtvrtletí příštího roku, náladu leoparda v příští minutě anebo celou dráhu meteoru, který se teprve teď dává do pohybu. Ale nic. Nic z myšlenek a skutků ženy. Nic. Myšlenky a skutky ženy jsou chvíli nakopnutým míčem, ale chvíli zas nohou, která ten míč nakopává. Chvíli meteorem, který má ovšem vrtochy leoparda, a chvíli leopardem, jehož vrtochy jsou závislé na počtu dešťových srážek v druhém čtvrtletí příštího roku. Příklad. Jednoho dne jsem se vracel domů. Totiž jednoho dne. Jedné noci. No tak noci, no vracel jsem se z povolání, které už takové je. Bylo to asi 2 měsíce po svatbě. A já se vracel domů se všemi pocity člověka, který se vrací k ženě útlých zápěstí a drobné postavy, k ženě, která už 2. měsíc je jeho ženou. A 4. Ano, a 4. měsíc matkou jeho budoucího syna. S těmito pocity jsem prošel domem, vystoupil po schodech, prošel před síní a vstoupil do svého pokoje. Tyto úkony já dělám mechanicky, automaticky. Kdybychom i těmto prostým každodenním úkonům měli věnovat nějaké myšlenkové úsilí, nikdy bychom psychicky nedozráli a pomátli bychom se už před maturitou. Ve chvíli, kdy jsem tedy takto automaticky, mechanicky vstoupil do svého pokoje, jsem náhle vstoupil jinam. Naprosto jinam. Pocítil jsem to velmi zřetelně. Bacil jsem se totiž do hlavy. Rána to byla tak prudká, tak nečekaná, že jsem se zprvu domníval, že jsem byl bacen do hlavy. Ale v zápětí jsem pochopil, že úder byl způsoben mým pohybem, nikoli pohybem předmětu. Byla to skříň. Skříň natočená čelem k rohu pokoje a rohem k čelu vstupujícího. Skříň, která ještě odpoledne stala jinde. Tam, kde stála teď, nebylo odpoledne nic. Můj gauč stál na jejím bývalém místě a prázdné místo, které teď zabírala ona, bylo na místě mého psacího stolu, který byl přesunut na bývalé místo mého gauče. A v sousedním pokoji, který zůstal bez změny, spala moje žena. Šťastná pomyšlením, že nově a lépe vyřešila můj pokoj. Vzbudil jsem jí. Vzbudil jsem jí s dotazem, kde pak máme odstan hlinitý. Od té doby se to stalo častěji, tedy vyvaroval jsem se dalších úderů zvýšenou pozorností, ale i ve dne se 2x, 3x rozhlédnu, abych pochopil konstelaci. A ta se mění dosud. A jsou to vždycky chvíle, kdy nejsem doma, kdy mou ženu popadne něco jako veliký běs proměny. A ona sama, což si nedovedu představit, sama přesune všechen nábytek. Nikdy bych se o něco takového nepokusil. Nikdy. Taky k tomu nejsem nikdy používán. Mně jsou svěřovány spíš úkoly duševního rázu, jako je vyplňování dotazníků, nákup uměleckých knih a alkoholických lahví. Jednou se pokusila moje žena použít mě k takovému úkonu nižšího řádu. Měl jsem zvednout nohu od klavíru, pod kterou měl být zasunut kraj koberce. To se mi zdálo neřešitelné. To bylo neřešitelné. Buď jsem stál zvedaj ten klavír na tom koberci a bránil mu vahou vlastní a vahou klavíru v tom pohybu, nebo jsem stál mimo tento koberec, ovšem pak jsem se nutně dostával do předklonu, ve kterém už nezbývalo sil k žádoucímu pozvednutí nástroje. Byla to ještě třetí možnost. Vlézt pod klavír a ten zvedat na zádech. Ale to se mi zdálo ponižující a nebezpečné. Co kdyby klavíru ujeli nohy? Než jsem stačil domyslet rozsah této eventuality, zvedla moje žena sama obouruč klavír a jakýmsi poskokem obou nož, taneční prvek jejího rodného Valašska, zasunula pod něj koberec. Rád vidím tyto chvíle, kdy člověk vítězí nad hmotou. Rád se dívám, když člověk se jeví pánem slepých přírodních sil. Rád přihlížím. Rád. Já sám jsem to zažil jenom jednou. Ano, jen jednou, když se mi po nepředstavitelné námaze a na pokraji sil podařilo levou rukou ostříhat nehty na své pravé ruce.

zaspatrala svoje koně, opohnala v clál. Se zlověstnou tichostí se začínal ten hon. Pak ukázal velitel, hej tamhle, to je on. Měsíc mu s tím prodlužoval na vrcholku skál. Jeho širák zahlédl a pláž, co každý znal. I psancova koně všichni dobře poznali. Netušili, že tím jezdcem je Marion Lee.

zajatce se platí dvojnásob. Náskok se však neskracuje, pořád svahem dál, předu černější rád.

0: Noc plná hvězd.
1: Pořadu Hop 2, 3, který je pojednán jako show, velice záleží na osobnostech showmenů. Je důležité, aby to byli v prvé řadě pohlední lidé.
2: No to právě není u nás splněno tak do puntíku. Pravda, je několik jedinců, kteří na nás dovedou hledět se zalíbením, ale to je jen hrska, s tím nemůžeme počítat.
1: A v tom případě je potom nutné, aby showman byl celkem vybraně oblečen a samozřejmě musí mít také boty. Nemůže přijít showman na jeviště bos.
2: No tak u tebe by to snad diváka ani tolik nepřekvapilo.
1: No ne, tak řekl by si divák, Jiřík byl na pedikýře, zdrželi ho, nechtěl zmeškat začátek, příběh bos.
2: No tak divák by si spíš řekl, Jiřík je blázen, ale co bych ti bral iluze.
1: Tak takové Slávku nechme teorie, sám vidíš, že pořad Hop 2, 3 se nám dobře rozběhl, tak musíme
2: to
1: pokračovat.
2: No myslíš, mně se to nezdá pořád. No.
1: Nezdá, to nesmíš se tak zavěle, usměj se trošičku. No, takhle se směš. Takhle se mohl smát jako Šimek, ale teď si autor a protagonista pořadu Hop 2, 3, tak se podle toho tvář trošku sebejistě, suverénně.
2: Sebejistě, no. Suverénně, mně to nejde, no.
1: Si musíš sugerovat, jsem showman, no. Říkej to po mně, jsem showman, Šimek, Slávek, showman, showman.
2: Jsem showman. A nejsem showman. Vždyť já jsem nenaspíval žádný hit, já nemám žádnou popularitu.
1: Slávku, popularitu získáš jináč, nemusíš zrovna zpívat, ale musí se hlavně o tobě vědět.
2: No právě, o mně se neví, o mně se vůbec neví, o mně víš jenom ty.
1: Snadná pomoc, udělám s tebou interview.
2: Co uděláš?
1: Interview.
2: Ze mě dělat nikdo interview nebude.
1: S tebou udělám interview.
2: Ale stejně to něco od medicíny a bolí to.
1: Slávku, interview neboli rozhovor.
2: Tak interview nebo rozhovor, nebudu dělat dvě věci najednou.
1: Interview a rozhovor je to samý.
2: Tak to radši rozhovor, to vím, co to je.
1: No, já s tebou udělám takovej rozhovor, že i hned ztratíš poslední zábrany.
2: Tak,
1: mistře, posaď se. Ťuky ťuk.
2: Co se děje?
1: Klid, přichází novinář.
2: Já jsem se vylekl, já jsem myslel, že mi vlí do bytu datel. Měli něco horšího.
1: Neobávejte se, mistře, přišel novinář pouze. No,
2: to jste hodné, ale teď mě nezdržujte. Víte, čekám jedno muže, jedno interviewka, který se mnou bude dělat interview, který se mnou dělá rozhovor.
1: No to jsem já, mistře, já s váma budu dělat rozhovor.
2: Vy jste interview?
1: A co blázní, Slávku, interview, to je nesmysl.
2: Hned jsem to věděl, vypadněte z mýho bytu. Člověče, vy jste datel a já jsem showman. Interview by nikdy nepřišel k mistrovi bez ohlášení.
1: Ano, takhle se mi líbíš, ano, to je ta správná tvář. Teď si správně, mistře, já se omlouvám, že jsem padl poněkud. Nebo ho?
2: Velice nebo, když jste viděl, že jsem nic nedělal.
1: Ano, přijdu jindy a samozřejmě se včas telefonicky ohlásím.
2: Zkuste to, já nevím, jestli mě zastihnete, jsem pořád doma.
1: Ano.
2: Jsem showman.
1: Crr.
2: Je zajímavý, dneska se mnou ještě nikdo neudělal rozhovor. Že by teď?
1: Crr.
2: Že by o mě svět nestrácel zájem?
1: Crr.
2: Miloslav Šimek, showman.
1: Jiří Grossman, redaktor.
2: Prosím, proč mě rušíte? Právě si tady přehrávám na klavír novej román.
1: Rád bych s vámi, mistře, udělal jenom malý rozhovor pro tisk, rozhlas, televizi.
2: Prosím, přijďte sem v dobrém rozmaru, rozehnal jsem si kýlu.
1: Ano, jste velice laskav, mistře.
2: No to jsem, ale spíš jsem v dobrém rozmaru a dobrý rozmar u mě netrvá nikdy dlouho. Pospěšte si, kde jste teď?
1: Jsem tam v cukuletu.
2: Hej, komorníče, teď ať mě nikdo neruší. Letí za mnou interview k cuku. Jsem showman.
1: Ťuky-ťuk.
2: Co se děje?
1: Ťuky-ťuk. Mistře, já jsem redaktor, co vám se chvilkou telefonovat.
2: A vy jste ten interview k cuku.
1: Ano.
2: Tak si vyberte židli, stoupněte si a ptejte se.
1: Já si radši sednu, jste příliš laskav. Tak, mistře, první otázka. Kdo je váš nejlepší přítel?
2: Nejlepší přítel?
1: Ano.
2: Šimkův naučný slovník.
1: Ano. Páčte, ano. Kdy vyjde?
2: Už vyšel, já rozebrám.
1: A že mi to nějak ušlo, já sleduju.
2: No, mladíče, to se neomlouvejte, to je jasné. Snad vám to připomene, když vám řeknu, že jsem slovník napsal pod pseudonymem Ota.
1: Ano. Otu, paučky, ano.
2: A jistě bude čtenáře zajímat, když tam napíšete, že připravují další díly pod pseudonymem Česká akademie věd.
1: Ano. Víte, mistře, co vy jste u mě?
2: Ne.
1: Showman. Ano, showman.
2: Jsem showman.
1: Showman, tak. Druhá otázka, sakra, co jsem se vás to měl, mistře, zeptat ještě teďka. Jo, ano, kterých současných hudebních skladatelů si nejvíce vážíte?
2: No, kterých? No tak hodně to Philipsa a Grundyka si vážím. A nadějný je ten mladej, ten Hiffy.
1: Ano, kde šijete, mistře?
2: U Liprta.
1: Já myslím botičky, kde šijete?
2: Na to pole pod Leskal.
1: Ano. Děkuji, zelený mužíku. Ano, další otázka. Vaše oblíbená značka vína?
2: Rum.
1: Ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
2: Vemte to rychle, budu brát koupel.
1: Ano, ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
2: No, s tím závodem nemám velké zkušenosti. No tak vlastně jsem oběžel jen jednou a to jsem skončil na vodním příkopu, spadla mě podkůvka, tak to na mě nechtějte, opravdu to nemůžu, ano. Nemůžu.
1: Domníváte se, mistře, že cvičení s dnes tolik populárním kolečkem může vést ke zhubnutí?
2: Samozřejmě, ovšem důležité je hned při prvním cvičení spadnout na bradu, rozbít si ústa, která pak nemohou přijímat potravu a zhubnutí přijde samo. A je toho dosti, jdu brát koupel.
1: A mistře, na odchodu, prosím vás, před vanou ještě jedna malá otázka. Máte nějaké záliby, koníčky speciální?
2: Samozřejmě, malbu.
1: A nějaké vzory máte?
2: Plnou tašku válečky s hvězdičkama, kolečkama a obilničkama.

0: Noc s hvězdou.
1: Co to je? To je manžel?
2: Vzpamatuj se. Schop se.
1: Sako.
2: Vezmi si.
1: Moje sako, vezmi si.
2: Nemáš... Pro pána krále, kam zhora? No,
1: spadlo. Posím, kam spadlo.
2: Tam. Vezmiš, pod kanapé.
1: Cože?
2: Pod kanapé, povídám.
1: No to, prosím, tak dělej něco.
3: Drahoušku! Představ si, všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
2: To jsem to ráda, je... to je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
3: Co je to?
2: Tohle?
3: Kdo to je?
2: Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
3: Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?

0: Ahoj, co tu děláš?
1: Nazdar, Láďo, to je situace, co tohle to?
0: Na čemu? Čemu se kechtáš?
1: Ty se taky skutíš zasměješ, jen co si oblíknu saku, dovolíš asi?
0: A ty se nesměješ?
2: Já už jsem se nasmála. Až.
1: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to taky Ládíkovi vyprávět.
2: Já nevím co, ale... Jen mu to řekni, já si to ráda poslechnu ještě jednou.
1: Já jsem tady zrovna manželce, tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. No. Příběh, no. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu, vidíš to, podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Vítka?
2: No, popuká.
1: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Ládíku, proč jsem přišný pohled?
0: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene takhle v košili.
1: No tak vidíš, tak sedneme si.
0: No tak pojď.
1: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Ládík taky zasměje, co?
2: To bude, myslím, nejlepší.
1: No jo, mě se stará Ládíku taková podivná příhoda. Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
0: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
1: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Nikoho. Seděli jsme takhle na pohovce.
0: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
1: Neruš mě, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
0: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, viď?
2: Láďo, ty máš fantazii.
1: Ale jo.
0: No, jo.
1: Já myslím, že to odhad správně, ne?
2: Jo.
1: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
0: Jo.
1: A v tom najednou přecí nechrastě ani klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
0: Instalatér?
2: Co by tam dělal ten instalatér?
1: Manžel.
0: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
1: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
2: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
1: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
0: Pod kanapé?
2: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
1: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
0: Jo, tak takhle to teda
2: dělá
0: bylo.
2: To dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
0: Teď už tomu rozumím.
1: Prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
0: Hrozná situace, viď?
2: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
1: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
0: Počkej, nebyl to ten...
1: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu popadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
0: No těžko, ale dovedu, povídej,
1: no, ten napíjel. Měl jsem strach samozřejmě, tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot a já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi, no co jsem taky měl dělat, já jsem se smál. No.
2: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky smíjí, ale zároveň mi jde mráz po zádech. Kdo by to do toho Ludvíka řekl?
1: No, tak.
0: Jsi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
1: Jak velice jednoduše. Jo. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju a že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krabe pro to sako. Chápeš? Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
0: A ten blbec tomu uvěřil?
1: Nejen, že uvěřil, ještě se smál.
2: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
1: Mějte se moc krásně.
0: Poslední, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
1: Jak myslíš?
0: No.
1: Jaký situace?
0: No, když vstoupil ten manžel.
1: To byla... Kdy?
0: Ten, kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
1: S kým?
0: No s tamtím, s tím předevčerejším.
1: A s kterým?
0: No počkej, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
2: Láďo, taková choulostivá situace a ty v tom hledáš logiku.
0: Ale počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko a našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
1: No samozřejmě, no, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
0: Ale no to je...

0: fantastická historka. Poslední to bysme napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
1: A prosím tě.
0: No?
1: Z čeho jako?
2: Láďo.
0: No co?
2: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat, jedu, tebe se to netýká.
3: No, to je fakt, to je fakt. Naču myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo, dobrou
0: moc. Je to legrace, neblázím, stačí trocha fantazie. Hele, co kdybychom vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
1: Že už tam někdo byl, co je to za pitovinu?
0: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
1: A prosím tě, to je nemožné.
0: No počkej, to proč by to bylo nemožné?
2: Tomu by nikdo nevěřil.
0: No to je, ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
1: A co, jako? Co?
0: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
1: Ty mě děsíš. Ty mě
0: Ne.
1: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
0: O, to já si myslím, že někdo tomu uvěří.
2: Kdo by tomu uvěřil?
0: No, někdo. Možná, že ty. No, a on taky možná.
1: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
0: No, už asi jo. Melichare, Melichare. Kamaráde, poves.
4: Uctivá pokladnost, svátaní.
0: Pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud vás také zajímá starověké římské období, tak vězte, že před 1570 lety prohrál galský aristokrat Paurius Avitus bitvu u Piecen a čekal ho trest, který do té doby žádného panovníka nepotkal. A to západní části Římské říše nevládl ani půl roku, od července 455 do října 456. Potom se stal duchovním a zanechal nám

0: noc s hvězdou.
1: Tadyhle ještě máš jeden item, který se ti třeba někam bude hodit nebo místo něčeho jiného. Pro jistotu to zkrátka nahrávám. Poslyš, Jeníku, stran neužitečných znalostí. Ty přeci je sbíráš s oblibou a takový mě posíláš dokonce zprávy. Na pohlednicích výstřižky z novin českých o primátorovi Dittrichovi a o parnících, které se nemohou vypravit do Modřan, poněvadž je nízká voda a takovýhle věci. Tak v té souvislosti z Ameriky. Jestli pak víš, že jenom o pár měsíců dřív než my slavila 60. výročí podzemní dráha New Yorkská, stařičký subway. To jsem se tuhle dozvěděl a dočetl jsem se v New York Times, já to tady mám, že 27. října 1904 starosta George B. McClellan, který byl notabene synem toho nepříjemného generála Lincolnovýho z války severu proti jihu. Pamatuješ se na něj, ty po něm přece víš, to byl velice neúspěšný generál. A tak ten syn jeho byl starostou New Yorku roku 1904 a 27. října zahájil první cestu na tom subway, na tom samém subway, co jsme používali za starých časů. V 39. roce, když jsme bydleli na West Side, jestli se pamatuješ. A tak já tady mám fotografii toho pána, vypadá děsně slavnostně, má cylindr na hlavě, mladý člověk je to. Fousy nemá, ku podivu. A ve 2:35 vystřelil kanón dole, downtown u radnice a vyjelo se. Vyjel se, starosta sám tedy byl u řídidel a zavedl proud do stroje pomocí stříbrné, čistě stříbrné páčky. To musela být báječná výprava. Všichni páni tam seděli v cylindrech a dámy v těch velikých kloboukách. A notabene krásný detail. Nějaký pan Belmont, který byl sběratel, tedy velikej boháč a sběratel závodních koní, ten měl dokonce, ten byl organizátorem toho IRT, víš, té první linky podzemní dráhy, a ten měl svůj vlastní privátní vagón tam, číslo 3344, a jmenoval se Miniola, ten vagón. Byl celý postavený z mahagonového dřeva a měl krásný, veliký, vycíděný okna, skrz který mohl tedy pan Belmont se svými hosty se dívat, jak se měnějí signály ze zelených na červený. A mezi tím, co dva číšníci připravovali večeři, tedy ve zvláštní kuchynce, která měla mimo jiné tedy zařízení grill na bifteky, dále takový ohřívací kamna a dokonce chladírnu na šampaňský. Tak si to představ, tu cestu, tu elegantní cestu podzemní dráhou, a když si představíš, jak vypadá podzemní dráha New Yorkská dneska, to peklo, ta pustina, tak jsem si myslel, že tento náhled, pohled do takzvané naší doby, jak jsme tomu říkali, že tě snad pobaví.

0: Noc plná hvězd.
1: Sednout. Dnes máme tedy opět hodinu literatury. No jsem opravdu zvědavá, jestli jste se připravili lépe než posledně. To platí pro tebe, Zajíčku. Nezapomeňte, že je vaší povinností, abyste jednou vyrostli v muže. V opravdové muže. A co vám tomu dopomůže lépe, než předmět, který vás učím. Literatura. Jenomže vy se neučíte. To já ve vašich letech jsem se učila. Já četla celé dny a celé noci, až jsem si zkazila zrak i sluch. Ale vyrostla jsem v opravdového muže. Ale vy nevyrostete. Ano, Zajíčku, ty taky nevyrosteš. Snažíš se teď na mě koukat neohroženě, ale já dobře vím, že jsi zelenáč. Pojď k tabuli, pojď. Měli jste od minulého týdne za úkol pročíst a prostudovat 10 románů knižnice Rodokaps. A to od 130. do 140. čísla. Připravoval se, Zajíčku.
2: Prosím, ano, prosím, ale...
1: Nesvítila nám elektrika, že ano?
2: No.
1: To na mě taky neplatí. Pobožnému střelci také nesvítila elektrika a četl. U táborového ohně četl. Při svitu hvězd nad prérií četl. Zajíčku. Dík svému orlímu zraku.
2: Ale já jsem to, prosím, též četl.
1: No tak uvidíme, prosím. Řekni nám, tedy z kterého ranče byli proslulí létající kaubojové, popsaní tak plasticky spisovatelem Rochesterem.
2: Létající kaubojové, to byl, prosím, ranč dvojité fň.
1: Cože?
2: Ne, o v kroužku.
1: O v kroužku. Za ranč o v kroužku jezdil slavný pistolník Fred Nevada, který si nakonec vzal rančarovu dceru, kterou z Eleny...
3: Černovlasou Marie.
1: Plavovlasou Bessie, hlupáku. Tak, prosím. A jak poznáváme šerifa?
2: Podle hvězdy na prsou.
1: Ptám se vás a žádám poctivou odpověď, muži. Tak to říkal křížový Petr a já to říkám taky. Šerify poznáváme, když...
2: Když
1: po přestřelce vstoupí do nálevny a praví. Dejte sem tu bouchačku, cizinče. A muži kolem mu řeknou. O co řeknou muži kolem?
2: Dobrý večer, šerife.
1: Muži kolem řeknou. Štěkáte na nepravý strom, šerife. Zastrčte svoje železo. Byl to poctivý boj.
2: Ano, byl to poctivý boj.
1: Ale je to slabé, Zajíčku. To opravdu nevím, jestli takhle vyrosteš bez 100% muže. Širokých ramen, útlého pasu. Tak mi ještě pověz, Zajíčku. Zelený! Co to máš pod lavicí, zelený?
3: Nic.
1: Chyť se rukama oblohy, skunku! Ukaž! Cože? Ty mi čteš pod lavicí šik tance ničemu? A napíšeš 100krát. Nemám číst při hodině literatury šik tance verše a dáš to doma podepsat šerifovi! Otci! Zelený, nestydíš se? Co je to rodeo, to do dneška nevíš, viď?
3: Víckrát neudělám. A já jsem se, prosím, učil. Hlejte, jejich rty splynuli ve žhavém polípku v číslech 130 až 149krát a jednou dokonce splynuli ve vroucím žhavém polípku.
1: To jsi si přečetl jenom konce, zelený.
3: Ne, začátky taky, prosím, taky jsem, hlejte. Je jediná ulice dobytkářského městečka se topila v prachu.
1: A co dělalo slunce, zelený?
3: Slunce sálalo, až se hory zelenaly.
1: No dobře. Dobře, hombre. Tak to napíšeš jenom 50krát. Váš úsměv se mi zatraceně nelíbí. Kdo to říká, Zajíčku? Zelený!
3: To říkal jim.
2: Jack.
1: Houbeles! To říkal slavný pistolník Toronto! A hrabal se přitom oběma rukama kde? Ve vlasech, Juano, ve vlasech! Tak vy takhle na mě ničemové? Já na vás jako starý rančer na svoji jedinou dceru a vy na mě jako úskoční mesticové? Za trest tady budete po škole a budete si číst román Konec Patrika O'Sullivana. Ale nejenom konec, všechno. Příště budu zkoušet. Sednout. Odcházím a neradím nikomu, aby mě sledoval. Můj ukazovák na spoušti je zatra lechtivý. Tak to říkal hrdiný vlk Larsen, milí žáci.
2: Ach jo.
4: Ach jo. To je otrava. Hele, pojď se mnou do městský lidový knihovny, já tam mám známýho knihovníka. A on mi slíbil, že mi dneska půjčí Vodyrázka, starý pověstí český.
2: Pojď!

Mé skřipky lecos překousli, však cvičím, jak šroub. Má bíle s vášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi ševčík

0: noc s hvězdou.
1: Jak dělali to školní představení ve Valštejnské zahradě, ve kterém absolvoval Pepík Linomaste. To se jmenovalo Břetislav a Jitka. Pojednávalo to o únosu Jitky ze Sázavského kláštera. A takový vrcholný bod toho představení byl ten únos. A to Břetislav měl přijet na koni a unést Jitku. No a teďka všecko šlo v pořádku, jenomže toho koně půjčili, on stál 250 korun to půjčení, tak ho vzali až na premiéru a narvali tam toho Břetislava a dva sloužící v kostýmu, aby ho přivedli v té Valštejnce na tu scénu. No a

z té tmy, jak viděl světla, tak prostě do světel za boha ne. A nakonec se podařilo teda tu hlavu do těch reflektorů vtáhnout a zadek byl tak jako v polostínu. A rvali tam tu Jitku, to se povedlo, ale ona spadla druhou stranou z toho koně dolů. Takže ty soužící to oběhli a zase jí rvali nahoru a skončilo to tak, že visela jak balík takhle do obloučku na tom krku. No a jak zákon schválnosti praví, tak s vykasanýma sukněma přímo do obecenstva. Teď měl ten kůň odjet, ale to už se vůbec nepodařilo. Ten se zapích a zůstal stát. A Hlinomac tam rál mnicha, měl se dívat také dát si ruku k čelu a dívat se jako dodál, jak se vířejí ty kotouče prachu a jak ten valach cválá pryč a měl říct, Břetislavem, když on prchal, být se nezdál, nýbrž Boreou tak rychle naší orytý uchvátil, což nikdo neví do dnes, co je. Ani Hlinomas, který mu to nikdo nevysvětlil. A teď on furt čekal, kdy ten kuň odejde a když furt nic, tak si dal tu ruku takhle k čelu a ono to vypadalo spíše koukat tomu koňovi do toho zadku a ten kuň se zřejmě dal nějakým způsobem hypnotizovat, zved voca, sadil se, pouštět koblišky, to už tý Valštejnce nebylo k vydržení. A tam byly prvně tedy použity mikrofony v těch kytkách, aby bliskovaný mikrofony, aby každý i to nejtěžší slovo bylo slyšet až dozadu. A ten Hlinomas teda, když mu povolili ty nervy, tak řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdálný, už Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. A teď měl mluvit dál a povídá Hoblíkovi, který hrál druhý mnich a povídá, Ježíši Kriste, já nevím jak dál. To samozřejmě všechno ty mikrofony přenášely. A opa, to je jedno tak něco kecej. On říkal, no to je těžký, když já vím en ono, že jo. No a teď prostě ten opat, který slyšel šlágvor, tak řekl, dal se jaké ruce na hlavu a řekl, tímto slovem smrtný působ. A dali tmu, no a koně odvedli tam.

0: Noc plná hvězd.
1: Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. Když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. To je celý. To se děje podle pravidla, že chce pust se kopita a drž se koryta.
2: Velmi správně jste tady slova nakladl. Vesmysl ten, že nezáleží na tom být to nebo to. Jsou pošetilci, že se trápějí přemítáním, jestli mají být tím nebo tím nebo tím. A víte, že jsou dokonce tací pošetilci, že se ptají, jestli bejt nebo nebejt?
1: Já, to je ovšem hloupá otázka.
2: Hloupá.
1: Bejt nebo nebejt. To je ale hloup. To jste četl někde nebo?
2: Ne.

0: Podtitul je Tragédie člověka, který se neuměl rozhodnout.
1: No to je typ kolísavý, tedy něco současného?
0: Ale ne, to je dobrá hra, co já o ní mluvím. Ale jistě to znáte, hnedka v prvním jednání k němu přiběhnou.
1: Mladý pane, honem na šance, straší vám tam tatínek.
0: A on tam jde a ten otec tam dělá hu, hu, hu, hu, hu, hu. A on tam se ptá, co je má. Ten otec mu říká, kdo ho zavraždil, že ho zavraždil jeho bratr.
1: Bratr toho?
0: Hu, hu, hu.
1: Jo.
0: A totiž tak, že on když ležel na lavici, tak on mu nalil do ucha med.
1: Med?
0: Nebo jed? Já teď nevím, já jsem to četl v originále, tak nevím. Ale určitě to znáte. On chodí s takovou blondýnou. On je Mešugé. Jeho pak pošel do Londýna a přepadnou ho piráti, on se vrací, ona se mezi tím utopí, takhle plave. Ona má pohřeb, on si chce nadejít přes hřbitov, potká ten pohřeb, říká si, počkám, on neví, že to je její pohřeb.
1: To on neví.
0: Ne, to je tragédie.
1: Jo, to je tragédie.
0: To je tragédie, on to neví. Jo, lidi on... to vědí a ten herec to neví.
1: To neví.
0: Málo který to dohraje. Taky proto, že to je ve verši. A to je ve verši.
1: Jo, to je ve
0: verši. Celý ve verši. Celý.
1: To je tragédie, to jo.
0: To jo. A on takhle tam kope hrob ten a on se ještě s ním povídá, ten tam najde tu lepku toho komika Jorika.
1: A je lepku, komik bez ťatej?
0: Ne, komik ne, ten hrobník je ťatej, ten komik. A tam je ta scéna s tou matkou jeho.
1: S matkou?
0: No, ona ho musela mít za mladá, až ona ještě kus, teda vám to. Ona takhle sedí a ona si sedí na tom loži, tak pololeží, tedy pololeží a polosedí. No jak ženský, tak bývají. A teď neví, co, jak.
1: Ještě lehnout nebo sednout.
0: No, ona neví, až ten muž tam není, teď si říká, přijde, nepřijde, mám si štrikovat. Mám čekat, nebo tak, paž, to je vždycky dost, tohle to je dost ožehavý a přijde pozdě zase a zase aby nebyl opilý a to znám zbytečně, to víte, to by vám mohli vyprávět kolikrát a že o tom vlastně píše literatura, to je o tom, že jo, je vlastně to, proč co vlastně lidi zajímá, že neustále tady je to,
1: jo, že věčné, neví,
0: to,
1: že neví,
0: co
1: jo, že neví,
0: neví tak.
1: Chci štrikovat, nebo jo.
0: Čeršila flám. Hledejte plamen. Furun fláme, jak říkají.
1: Ano.
0: Jak říkal Ibsen. A ona takhle seděla a najednou někdo jde, ona si říká, už jde, ještě takhle udělá. Najednou vidí, že to je syn, tak ho jen takhle udělá. Krásně to bylo narežírovaný, krásně. A ten syn přijde a říká, mami, to je ve verši.
1: Jo.
0: A ona říká, co?
1: Taky ve verši.
0: No to je, jo. Já to necituju přímo, že jo, já to jen tak nadhazuju.
1: To je hezký takhle, jo.
0: Já to nadhazuju.
1: Jo.
0: A pak lidi to všichni znají, už vědí, o co jde. A ty by mě mohli napovídat. A tam je taková záclona. Nádherná záclona. A pod tou záclonou čouhají nohy.
1: Čí?
0: To je to, to nikdo neví. To je nějaký Polonius. Polonius nějaký. To je otec ty, co takhle plavala. A jeho syn je ten Laertes, co jako taky jel studovat a vrací se. A ona byla pošuch, ona. Ten otec samo sebo. A on trošku, on má takovou velkou penkalu, takový ucho. Od tušky, víte.
1: Já vím, já. A nekoukám ucho, nohy.
0: Nohy, jo. A on tam trošku tu královnu kádruje, ale malinko. Ten syn to vidí, ale neví, že on, co on tam. Říká, mamino, to ve verši. Krásně přeložený. Krásně, to poslední vydání, nádherně. To je úplně jiný než originál. No. No, on autor byl vůl a překladatel není, rozumíte?

0: proto to tak je. A on vám tam, ten člověk, ten syn její, on má takový trikotový nohy. Ale hezkou figuru. Takhle to má to. A tady to má nazýpr. To bylo jediný, to se mi zdálo, že bylo anachronismus. Ale jináč to bylo úplně středověký představení. Jako většina. A on vám vytasí takovej korbel.
1: Kordel,
0: jo.
1: Kordel, ano.
0: Teď nevím, kordela nebo hůl. Kordel, hůl. Jo, to zase, to byl ministr zahraničí v roce 1939 ve Spojených státech, tam zapamatuji. Kordel, hůl. To je z toho, že člověk moc pamatuje. On prostě vytasí ten kordel a on vám tam píchne a ten dědek vám vypadl, ale jak korbec. To bylo nádherný.
2: A mrtvej.
0: A on vám roloval jak zajíc. Já zval. Tak mě vyvedli.
1: No.
0: Takže prý, to je tragédie, no já nevím, no nic, to odpoledne v neděli do
1: divadla. Nemají dávat v neděli odpoledne tragédie.
0: Jo. Mohli být rádi, že jsem nešel na žlutou
1: kavárnu, že jo.
0: Je to levnější a taky se tam nic nedozvím. A vidím tam, a tam vidím baletky.
1: Jo.
0: Tady nemůžu nikdy vidět. Těch šest. A prostě, no dál to nevím, pačně vyvedl, já jsem se pak dal ještě v šatně, ale...
1: A vrátili vstupní, ne?
0: No, no, ale já mu ukrad svrchník, tak to já, takže mě se to krylo. A... Ale přeci to znáte, taky z toho byl film, slavný film.
1: Film?
0: Film dostal se až na Zbraslav u nás, slavný. Hral ho ten herec, jak měl ze všech stran ty stejný vlasy. Udělali z něj síra. Potom.
1: Jo.
0: Ženský to po něm nosí. Vypadá, jako když juknou ze sudu z voleje.
1: Ano, ano, ano, ano, ano, ano.
0: Jo. Ano. Jak se to jmenuje? Mladý jim to sluší a starý to nosej. No. No.
1: Hamlet.
0: Hamlet. Mohl mít v kapse zlato a v duši klid, lež věřil na duchy. O tom, jestli stojí za to být či nebýt, neměl Hamlet potuchy. Nemohl rozhodnout, tož se dal probodnout, spasíbo.
3: Být nebo nebýt, a nebo žít. Nebo nežít?
0: Otázkou není pro mě.
3: Rád se budu prát, abych mohl být několikrát.
0: Byť bylo by bytí skromné, nač nebeská je mi spása. Kdy přece samo nebe nad životem krásou já sám. Čímkoliv jsem byl, čímkoliv by mě bylo být, Vším jsem byl rád. Já jsem byl vším vždycky rád.
3: A být, a
0: nebo nebýt, nebo žít, nebo nežít, to pro mě nikdy nebylo otázkou.
3: Ne?
0: Když já žil ještě, co Kvítek je tele,
3: jo.
0: Najednou vidím, ke mně jde tele, než jsem řekl roso, zeb ho je boso, zhlklo mě to tele. To má jak v kostele.
3: Když já byl Kvítkem jetele, číhal jsem bděle na tele. A při tom bdění do omrzení jsem zvadl za dvě neděle.
0: Na těle?
3: I na duchu.
0: Čím, kolik jsem byl, čím, kolik by mě bylo být. Vším jsem byl rád, vším jsem byl rád, vším jsem byl rád.
3: Být nebo nebýt, nebo žít nebo nežít, je otázkou pro mě taky nikdy nebude. Chtěl bych žít v kůži kritika, co všecko zná a všem tyká.
0: Jenže v té kůži necítíš růži, neboť růže se hrocha netýká.
3: Chtěl bych žít v kůži satirika. Ten, jak to vidí, tak to říká.
0: Ale to by musela být velká klika, aby tu kůži z toho satirika nestáhli a nedali do šuplika. Čímkoliv jsem byl, čímkoliv kdy mě bude být, já budu rád, že budu rád.

Dudley, what that must be the Sud's boy. To není špatná následní fanfára, kdyby byl sjezd a babišky. To jsou dvě, tak se mi to neskazili. A pánové, nemáte tam v nějakým tom na nějaké té trumpetě zbytky nějakého bezpohlavního kosmopolitismu?

0: čímkoliv mi byl. Ať včera, zítra nebo dnes.
1: Já jazz mám rád.
0: Já jazz mám rád.
1: Já mám rád jazz.

Vyhrabte si hřebeny, blíží se všivé časy, zítřek je oděný, do šatů trhaný.

0: Noc s hvězdou.
1: Hej, co ti mám, chlapče, vyprávět? Začali stareček pagáč. Život by byl prázdný, jak moja šrajtofla, kdyby si ho člověk nějakou tu komediu trošku nevyparádil. A smutný by byl to, jak já, když nemám v kočičáku ani smetabáku. Já, abych nezapomněl, pošáně na paklu, lebo mě už jazyčísko svrbí, že nemůžu vydržat. Stejnak jsem už kači vykůřil celý míšek mariánkových plev, a když jsem šel s tu vůňu kolem chlébu, to se nám plašili koně. Už ani nevím, kolikrát jsem jim pošťal, lebo stařeček si vypošťávali na věčnou oplátku. Ale dělal jsem jim rajfajzenku rád, lebo stařeček mě za to dodávali duševní stravu. Nacpali si gipsovku, spokojeno zabafali a vzpomínali na čase, kdy měli ještě všechny zuby. No, je pravda, jsi také dobrý kujon. A když jsem byl taký odřezek jak ty, to jsem byl jinší ražák. Jak mě učili na dědině, to všechny mamněnky přede mnou skovávali dcery do skřícha a pokřižovali se jak večertem. Ej, to si můžeš myslet, vřelo to ve mně jak v kotli. Ale zakaž, aby kvítka nerůstly. No, zakaž lásku, ale co to jsou také hlupotiny. Býval jsem šohaj urostený jak Linda. A dneska jim mám hubu krabatu, že už tam pro nové vrázky není místa. Byli jsme mladí a šumní, no a všilkají s jménom šumní. Když si nechtěl jeden přespolní přebrat galánku, však Terku Kožuchovu. Jak se mu gabil za ohryzek, tož vyletěl zavřítým oknem a ještě vyrazil 7 palések z plota. Ale musel být tvrdý. Lebo když jsem vyletěl ven, že mu pomožu na nohy, tož ještě se mu Kerchova na silnici zahlil paty a mračno prachu. A když už jsem byl rozjetý, to jsem s těma ostatníma pajtášama tak vrtěl po šenku, že zadkama okřápali maltu až natihli. Trochu jsem aj v hospodě přestavil nábytek. A hospodský bečka čapěli strachem za šentišem jak osa na bombosi a zubama klepali jak datel. Však mě potom doběhli. A dvakrát. A jak se patří. Stařeček si zapálili vyhazlou faju a vykládali dál. Byl jsem zase bez groša jak obyčajně a když mě hospodský uhlédli, že sedím zgrčený jak žebrák u kostela, pravili. Matúšu, koupím dřevo. Když je nůza nejvyšší, pomoc Boží nejbližší, pravím si. A hnedka jsem se optal, však může být, kdy ho chcete. Až ho naděláš, tož dojeď, pravili bečka. To si můžeš myslet, jak jsem se tumloval. Ani jsem se moc netočil a hýbaj do lesa. Na druhý den k večeru jsem dojel z fůru před hospodu. Hospodský chvilku obcházeli vůz, nahlédli přes brýle na mě a optali se, co stojí ta fůra. No, je toho dobré 2 metry, tož 200. Chvílku potichu počítali, potom vytáhli jedno pěkné poleno, dali mě do ruky 5 korun a spokojeno pronesli. Tož tak, Matúšu, toto poleno se nelúbí. Nechám si z něho spravit rám na okně a šprla tak šentiši, co zrozmlátil a ty od toho...

potom zapletíš. Jak mě tenkrát bylo, to se nedá povědět. Veliké štěstí hospodský měli, že za sebou rychlo přibouchly dveře. Lebo jsem jich vykůřil ve fajce. Hej, pravda, vykůřil. A ostalo by po nich jenom trochu smradu, jak z těch Mariánkových plev. Zlostů jsem se až dusil, abych něco neprovedl, co zaváňa palagrafem. To jsem radši práskl do koní a ujížděl od hospody tak, že jsem cestu půl fůry postrácal. Červ zlosti mě žrál, ale to ještě neměl být mému utrpení konec. A v šilně stařeček vyprávěli historku, která skončila soudem. Iďa jednu z lesa zastavili se před hospodu, lebo žížeň a hlad po celodenní dříně byl veliký. Pilu, kterou nesli před rameno, pohladili a pravili: ty jsi pila, já jsem ještě nepil. A vpadli do šenkovny. Dajte mě guláš a pivo. Že měli stařeček na futrách sekeru, ozvalo se za šprlatama zamrčání: nemáme. Tož vůstu? Nemáme. Herinka? Nemáme. Tvarůšky? Nemáme. Hospodská vystrčili hubu zamastěnou od husy mezi dverca od kuchyně a vybřeskli: starý, daj mu počuňáci, nevybírá. Stařeček jenom zavrzali zubama a ze sakrama vyjeli z hospody. Ale zapřísahali se, že jim to nedarují. A nedarovali. Za nějaký čas zase jí dostali k jídlu. Nemáme? A na to čekali. Rozhledli se po hospodě, jak kdyby něco hledali. Zastavili se na kleci s kanárkem a optali se: co stojí ten kanárek? 200. Stařeček bácli šrajtoflů o stůl a dodali: tož ho upečte. Za chvilku se nesla vůňa po šenkovni jak vody a hospodský šúpli před stařečka malovaný talířek a na něm toho malého upečenca, kterému jenom nožky trčali. Pak až vtahli vůňu do nosa, mlazgli a prohodili: tož mě toho ukrojte za 2 koruny. Bečka v ten moment stuhli a zbělali jak gips. Zalapali polufte prázdnou hubu jak užovka a oči měli vypleštěné na pagáča zrovna tak, jak pagáč na nich, když si z fůry vybírali jedno poleno. Potem zařvali, že jim obrázek z bavorskou krajinu spadl ze zdi, chňapli talířek s kanárkem a bůchli s ním stařička po čele, že se jim v očách zajiskřilo. Stařeček překotili stůl, chytili šenkéře za krk, zametli s ním hospodu, prázdnou klec jim narazili na hlavu a hodili jich přešprlata za šentiš. Když vycházeli z hospody, ve dveřách se obrátili a na hospodskou, která nahlédali fukem ve dveřách, z kuchyně zařvali: nemáme! Dokáď hospodský chodili za šentiš kolem pultu, to se jim nikdy nic nestalo, ale protože šli tentokrát přešprlata, tož byli celý dodřený a dokřápaný. Tož tak sa kanárek dostal k soudu. Stařiček dostali 14 dní a škodu nahradit. Hospodská dostali žlutenku od puklej žluči, hospodský, který dostali hexnšus, chodili celé noce po kačeníku a kývali hlavu jak hůpací kůň.

0: Noc plná hvězd.
1: Někteří lidé snad již při vstupu na tento svět si nesou velikou lásku k nějakému povolání, jemuž potom věnují celý svůj život. U mne to bylo divadlo. Jelikož jsem se narodila v minulém století, roku 1871, nevybrala jsem si to asi dobře, poněvadž tenkrát slovo herec, jak se na venkově říkalo aktér, znamenalo komedianta a člověka, který se uhýbá práci. Ale žádná moc mě nezadržela, abych mezi ně neodjela, protože jsem slýchala, že u venkovských společností je nejlepší škola pro herce. Opustila jsem tedy Prahu, všechny své doma a vyřadila se tak z rodiny. Dlouho mě nemohli odpustit hanbu, kterou jsem jim udělala, utéct ke komediantům. V roce 1896 jsem se provdala za hodného muže a vychovávala děti jedno po druhém, jak přibývali, a nebylo jich málo, bylo jich 6. Byli jsme u venkovské malé společnosti a cestovali každých 14 dní ze štace na štaci, jak jsme říkávali, a v duchu Tylově a jeho šlépějích rozdávali našemu lidu na vesničkách a v malých městečkách to nejkrásnější. Lásku k naší drahé vlasti a rodnému jazyku. U společnosti žili jsme opravdu jako jedna rodina a snášeli pohromadě všechno dobré i zlé. A stalo se kolikrát, když nebyly peníze, a to bylo často, když divadelní sál zel večer prázdnotou, sehnalo se přece to nejpotřebnější a ředitelka nám všem uvařila bramborovou polévku. A pane, jak nám chutnala! A na mou duši žádný nereptal a nálada byla pořád. Vtipy byly někdy hodně šibeniční, no ale ty patřily k věci. A zajímavé je, že nikdo nereptal ani proti repertoáru, ani proti obsazování. Ředitel s režisérem hru obsadili, rozdali se role a hotovo. Tehdy totiž někde bylo zvykem, že vrácení role znamenalo výpověď. No a to si každý moc dobře rozmyslil, aby úlohu vracel, když se mu nelíbila. A teprve po letech nahlédl, jak mu to bylo dobré, že musel hrát všechno. Jak mu to bylo ku prospěchu, tím, že vlastně vyrůstal. Večer, když jsem uložila děti a šla do divadla, nastala pro mě ta nejkrásnější chvíle. Tam jsem po celé představení žila jiným životem. Životem té osoby, kterou jsem představovala, a zapomněla na všechny starosti a denní trampoty. Ale dohráli jsme, opona spadla a vrátila jsem se do skutečnosti k své rodině, která byla druhou polovicí mého života. A nebylo málo té práce. Ráno zkouška, uvařit oběd, nachystat, vyžehlit šaty do divadla, večer pak uspat to nejmenší.

0: menší děcko, než jsem odešla. A kde bylo praní prádla, spravování, pakování beden, když se tak často cestovalo? Přiznám se vám, že při veškeré té práci sílila mě jen myšlenka na večerní představení. Až se ocnu zase v divadle a na ostatní svět zapomenu. A často jsem také, když byly děti ve škole a to malé usnulo a já měla chvíli ticha pro sebe, přemýšlela o tom, je-li možné, aby se mě někdy splnila všechna ta moje tajná přání, o nich jsem už v mládí při té své veliké lásce k divadlu snívala. A vidíte, dočkala jsem se. Dlouhá to byla doba. Celých 60 let. A tu bych vám ráda, moji milí posluchači, pověděla některé krásné chvíle z těch vyplněných snů. Osud mne žádných ran neušetřil. Léta ubíhala, plynul rok za rokem, až jsem se dožila osmdesátky a slavila jubileum. Dříve však musím vzpomenout na nejtěžší ránu, kterou jsem v roce 42. utrpěla. Na smrt mé milované dcery Anny Letenské. Zlatou mojí Andulu, jejíž umění bylo uznáno a oceněno, kterou pro její bodrou povahu a humor měl každý rád, zběsilí nacisti umučili v plynové komoře Mauthausen. Ani hrob nemá chudinka. Po téhle kruté ráně začaly se konečně vyplňovat mé dávno toužené sny. Nejdříve v roce 51. v Českých Budějovicích jubilejní představení 80 let života, 60 let u divadla a 30letý pobyt tamtéž. Hrála se znovu vzkřísená Jiráskova Samota za přítomnosti mnoha vzácných pražských hostí, kde byla oceněna moje životní práce nejen krásnými slovy, ale i dary. Na to v Praze v Tylově divadle v dubnu žatevní představení Samoty, které jsme na celé čáře vyhráli. A ještě jednou v sezóně 52-53 Samota v Tylově divadle a krátce na to jsem byla pozvána správou Národního divadla, abych hostovala v Samotě za ochoravělou paní Dostálovou. A tady bylo vyvrcholení. Tady se uskutečnil ten největší sen mého života. Hrála jsem na první naší scéně v Národním divadle, na které jsem se jako školačka dívala se slzami v očích v zástupu plačících, když je ničil strašlivý požár. Hrála jsem v té naší zlaté kapličce, kterou jsme si znovu postavili a která byla a pevně doufám, je i dnes nejvyšším cílem všech herců. Kdybych dovedla, chtěla bych vypovědět všechno to krásné, co jsem zažila ten večer při hraní té mé milé staré mámy Vejrové. To se však povědět nedá. Takové chvíle se mohou jenom procítit. Byl to nejkrásnější večer mého života. Splnění všech mých snů. Byla to odměna za všechny ty oběti a lásku, kterou jsem divadlu věnovala po celý svůj život. 6. prosince v témže roce byla jsem pozvána opět do Národního divadla zahrát ve svém představení Jiráskovy Vojnarky starou Havlovou. Zase pro mě nová radost, nové nadšení a duševní omládnutí na několik příštích let. Po představení jsem si v klubu Národního divadla se všemi starými, milými přáteli a hlavně s milým Smolíčkem zavzpomínala na dávné, těžké doby u divadla a upřímně se seznámila s mladšími, kterým snad až neuvěřitelně znělo moje vypravování. A nakonec ještě v Mánesu nečekané setkání po 30 letech s Vašíčkem Vidrou. Když mě spatřil, popadl mě do náruče a stiskl on takový silák a já malá nepatrná, že jsem ani dýchat nemohla. A pak jsme se posadili a jako veliký pestrý vějíř otevřel se před námi konec minulého století, kdy jemu bylo 19 a mně 24 let. Viděli jsme se zase jako divadelní a životní zelenáčci, mladí, plní elánu, plánů a snů. Jako na kouzelném koberci létali jsme z místa na místo, od člověka k člověku, od události k události a věříte, že jsme oba plakali slzami radosti a teskných vzpomínek? A byly to vzpomínky poslední. Už jsme se nesešli. Předešel mě. A v té chvíli, co jsme byli pospolu, byla bych nejraději začala všechno znovu. Třeba bych věděla, že ten můj život nebude o nic lepší a pohodlnější, než byl ten, který jsem žila. A vy mladí, kteří jdete za námi, milujte divadlo jako my staří z celého srdce a přinášejte mu i ty nejtěžší oběti. Přesvědčila jsem se, že pomalu se vám ani nechce věřit, jak těžko se žilo za čeledního řádu. Jak tvrdě jsme museli bojovat o každé české slovo, jímž jsme z jeviště posilovali klesající a malověrné. Já nejsem žádná hrdinka, ale mám zkušenosti mámy kupy dětí a mohu vám povědět, jak se divadlo hrávalo, za jakých podmínek. A poprosit vás, abyste si uvědomili, že dnes na vás nikdo nechce, abyste bojovali za uplatnění a za existenci divadla. Nemusíte se také zapírat, prodávat a slevovat ze svých velikých cílů. My jsme tehdy, pravda, upravovali cestu českému divadlu. Upravovali jsme ji vám, mladým. Ale neměli jsme přímý vliv na celé české divadelnictví, na jeho růst a rozkvět. Dnes už ve většině případů lidé nechodí k divadlu jen tak z laciné senzace a módní výstřednosti. Dnes tam chodíte za prací, která je mnohdy těžší, než si nezasvěcený dovede představit. Stejně špatným výstřelkem by však byla víra, pohodlný a laciný život u divadla. A tento dojem někteří ještě mají, ale když se jim daří, že je divadlo živý a oni mu jak protihodnotu odvádějí míň než nic. A tady bych těm divadelním darmojedům přála, aby prožili několik neděl u dřívější venkovské společnosti. Nesmíte zapomínat, že divadelní dráhu mohou nastoupit jen opravdové talenty. A to proto, že herec má na jevišti veliké poslání, že je mu svěřen veliký úkol vychovávat a vzdělávat, vést a řídit. Divadlo je těžký boj. A je třeba vybrat jen zdatné a silné a těm dát do ruky zbraň. Věřím ve vás, mladé, protože ve vás vidím budoucnost té práce, již jsme začali a tak dlouho se jí prokousávali. Vzpomínky na můj divadelní život, na celou tu dlouhou, někdy krušnou cestu jsou krásné. A chtěla bych se dělit o ně se všemi lidmi na světě, otevřít jim své srdce, protože je mám ráda. Dobře víte, mladá máma má ráda své děti. Babička už raději vnoučata a prababička zase ty nejmladší. A já mám všechno, děti, vnoučata i pravnoučata a mám je ráda. Ale mám také ráda ještě tu celou velikou rodinu diváků a posluchačů, pro které jsem žila a hrála a pro které bych chtěla ještě hodně, hodně dlouho hrát a vyprávět.
1: Jsme na vlně bezpečí.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: O víkendu proběhly v Ruské federaci parlamentní volby a přinesly hned několik vítězství. Alespoň to tak vypadá podle předběžných výsledků, kdy jednotné Rusko Dmitrije Medveděva získalo více než polovinu hlasů a čtyři další strany si udržely své zastoupení v ruském parlamentu. Tím nejzajímavějším výsledkem je však jistě volební účast. Ta dosahovala 56,6% a to je rekordní účast v historii. Navzdory vnějšímu tlaku zkrátka Rusové přišli volit a ukázali, že jim záleží na budoucnosti své země. Snaha Kyjeva a Západu zmařit volby ztroskotala a Rusy útoky dronů a trolů naopak semkli. Co to bude znamenat pro nás a co se to bezprostředně děje? O tom máme celý článek, který píše Oleg Isajčenko.
1: Na stránkách protiprout.info

0: To jste ano. Jako vy.
1: No nechte bejt, citron je náhodou vzácnost. Na mě stávají ženy i fronty.
0: No ale jaký, takový starý frontový bojovnice, s tím já bych se nechlubil.
1: No tedy ovšem nicméně, proč koktejl, proč cizí výraz, když můžete říct česky třeba mišung. A takových příkladů máme halabala.
0: Habaděj.
1: Halabaděj třeba džús.
0: Co džús?
1: No proč se říká džús? Když je to vlastně takový výtažek ze šťávy, tak by se mohlo krásně říkat šťávnice. A jak by to hezky znělo, třeba báňská šťávnice, takový džus pro horníky.
0: Prosím vás, džus, to je mezinárodní pojem. Já přijedu do Itálie, do Francie, řeknu džus a vím, co dostanu.
1: Tak to já vám nevěřím, poněvadž já přijedu do Znojma, do Berouna, řeknu pivo a nevím, co dostanu.
0: No, dobře, ale džus je mezinárodní pojem, pochopte to.
1: Já nevím, co vy pořád vidíte na té cizině.
0: Já všecko nejhorší. Já se na to dívám přes naše noviny.
1: A tak to je v pořádku. Poněvadž třeba já osobně, já jsem vždycky pro naší domácí českou idylku a poezii. Teď to je nádhera, když si tak představíte, že jdete třeba takovým typicky českým lesem. Dejme tomu v Bémrvaldu, že?
0: Ano.
1: Stromy si šumí častušky.
0: Zaza.
1: Z nedaleké kapličky zaznívá časové znamení.
0: Klekání se říká.
1: To možná slyšíte vy, já slyším časové znamení.
0: Ano.
1: A místní rozhlas vysílá zpěvy lidu pod Tatierského. Juhu.
0: A bača pod Tatrami hraje na fujaru Mamalu celtu, mě na nohy tahní.
1: Nie, ta atmosféra, vůně mateří doušky. Ve stínu lípy, plno mladých lidí.
0: Nešlo by ve stínu pípy, to je modernější.
1: Tak dobře, tak ve stínu pípy, ať je vám to bližší.
0: Dobře.
1: Hostinský narazil sud.
0: Čepici si narazil, pivo není. Místní pivovar pracuje výhradně pro export.
1: No to leda.
0: Zaměstnanci to, co uvařejí, stačí sami vypít ex.
1: No, prosím vás, snažte se trochu vžít do té nálady. Představte si, že je krásný večer.
0: Ano.
1: Slavík tluče.
0: Špačky.
1: Ne,
0: pardon, promiň.
1: Je normální, krásný, vlahý večer. Je dusno, jo. A do té atmosféry přijde jako osvěžení rybník. Veliký rybník.
0: Bez drev.
1: No třeba s drevama, to už je jedno. Prostě veliký rybník. Na břehu je žába.
0: Je, jak je stará, pojďte se podívat.
1: 100 let.
0: No, to je žába, to je bábuška.
1: To není bábuška. Tohleto, to je matuška.

0: Noc s hvězdou.
1: Prosím vás pěkně, můžete mi laskavě vysvětlit, co je to koktejl?
2: To je smíšenina, to je něco sladkého, něco ostřejšího, kousek ledu.
1: To jste jako vy?
2: Já vypadám jako led?
3: No, jako rozteklej tu.
2: No, a citronek nakyslej navrch,

0: Noc plná hvězd.
1: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný klub dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
2: Musí řekl hezky.
1: Jak říká mistr Kout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
3: A po něm Pepíček Grus.
1: A no tak já myslím na vysvětlenou, co to je klub dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role.
1: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespeareovských rolí, který
4: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
1: Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastnej
1: takový. A ten Brabče byl šťastný a říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
2: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
1: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
5: To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
1: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky.

0: Noc s hvězdou.
1: Tak tedy chvála pohybu. A jestli mohu obměnit jeden výrok svého oblíbeného autora, Jeroma, klapky Jeroma, řekl bych to tak. Mám pohyb rád. Celé hodiny se na něj vydržím dívat. Vidím-li pohybujícího se člověka, mám pocit, že život není jen marným snem. O pohybu je nutno mluvit v naprosté nehybnosti. A právě tak v naprosté nehybnosti je radno takovým řečem naslouchat. Já, vážení posluchači, nehybný jsem. Sedím velice pohodlně. A co vy? Pokud ještě nesedíte, sedněte si. A položte si na dosah všechno, co budete potřebovat. Dýmku, sklenku vína nebo ruku své ženy, cokoliv. Mohu začít? Začínám. Začínám základním pohybem, a to je chůze. Řekl bych, že to je první fáze pohybu vůbec. Batole tak začíná. Neznám případ, kdy batole by začalo s velocipédem nebo aspoň s koloběžkou. Ne, první krůčky se dějí po zemi. A těžko. A přece tu cosi předchází. Batole je zprvu nošeno a převáženo. Už před narozením, v oné blažené době mezi početím a zrodem, je nošeno. A v nás pak trvá jakási přesladká vzpomínka na tyto dny a měsíce, kdy hluk k nám doléhal jen vzdáleně a nad námi tlouklo milující srdce, kdy nám nic nehrozilo a kdy jsme pouze spočívali v něžném přítmí matčina těla. Občas na to myslím. Občas i tento sen realizuji, když večer zalehnu a vím bezpečně, že příštích 8 hodin mohu vymazat i spěch, i pohyb, termíny, úkoly, že mohu pouze spočívat v tom něžném přítmí svého pokoje, své postele. Tady se moje základní vlastnost, kterou je lenost, rozpomíná na své prameny a na svůj ráj. Pak přijde ráno, anebo zrod. Dospělý člověk ovšem neřve. Vstane a jde, je tedy stane a letí, protože už dávno někde měl být, ale batole vítá svůj zrod řevem. Dospělý člověk už je smířen se svým bytím, ale batole cítí, že je zle. Je vyvrženo ze své sladké tmy a jistoty do světa světel, spěchu, nejistot. Zvyká si na pohyb. Ještě je přenášeno v náručí či převáženo v kočárku. Ještě je daleko ta chvíle, kdy se pustí pěšky přes nekonečnou šíři koberce a kdy v nedohlednu se bude jevit židle u zdi. První krok. Ano, malý člověk si osvojí chůzi, přešel koberec, dosáhl té židle a pouští se už dál. Zjistil, že pouhým kladením, pouhým střídáním nohou se může pohybovat vpřed. Vpřed. A tady se cesty lidí rozcházejí. Každý si to své vpřed položí jinam a jinak pochopí. Někomu stačí dojít k nutnostem, jako je škola, úřad, nákupy, anebo příslušná místa, kam je obeslán. A někdo hledá dálky, bílá místa map, či aspoň zajímavé trasy jinými dávno dosažené, popsané, pochválené. Vznikají pecivalové a globetro 3, darmošlapové i turisti. Pro někoho je chůze jen a jen způsobem urazit nutnou pochůzku a pro jiného rozkoší. Pro někoho je chůze povoláním, pro jiného trestem. Jsou lidé, kteří v chůzi závodí a jiní, kteří v chůzi podřimují. Kdybych měl někam zařadit sám sebe, byl bych v rozpacích. Jsou dny, kdy je mi chůze obtíží a jindy blahem. Měním se totiž během roku. V zimě se podobám lenochodu, který touží být zavěšen v jakési pohodlné nehybnosti. A když to zavoní jarem, otevírám skoro každoročně cestu na severozápad a inspirován útrapami Rogersových harcovníků vyhlížím netrpělivě první dny léta. A když pak zmizím do ráje svého srdce, do Mariánských lázní, do této hlubiny svého bezpečí, stávám se sám harcovníkem a v odění velice vandráckém mizím na celé dny do strání kopců a luk. A tady to pak beru spíše necestami než cestami. Tady přešťastně bloudím a nevím, nechci vědět kudy kam. Ale to jsou prázdniny. Zatím ještě trvá sezona a já se pohybuju víc než dost na jevišti. V jedné hře jsem dokonce šermoval. To režíroval Ján Roháč, který má pohyb rád, tedy cizí pohyb. Sám sedí při režii v hledišti, nehne se a ve chvíli, kdy se i herec zastaví, propadá tvůrčí panice. Najednou vstane a povídá, co kdyby si v této chvíli přeběhl zleva dozadu, že? A tam vystoupil na židli. Dobře, to je výborný nápad, pokud by zůstal u něj. Ale za chvíli musím z té židle dolů a skákat a pokleknout a mávat rukama. Nelze mu vyčítat, že jsem v této hře šermoval, to nebyl jeho nápad, ale autorův. Také tu byly scény milostné a v závěru představení jsem dokonce zvedal Libuši Švormovou do náruče. Byl jsem rád, že to hraje právě ona. Znám totiž těžší herečky. Chůze. Můj lékař mi říká, že bych měl více chodit. A dodává nejen ty. Lidstvo vůbec by mělo více chodit. Jsem rád, že aspoň v něčem je na tom lidstvo stejně jako já. Ale nevíme lidstvo ani já, jak vyhovět. Po většinu roku žiju v Praze a chůze jejími ulicemi. To není to pravé. Tady vdechujeme pořád to, čemu se kdysi říkalo smrad a dneska smog. Prcháme tedy, lidstvo i já, do přírody. Snažíme se žít ve světle petrolejek, na zdi si věšíme chomouty, ale vedle petrolejek tu máme taky televizory a pod chomoutem stojí lednička nebo grill. Někdo prchá individuálně a jiní organizovaně. Vznikají pochody v skutku masové a do míst, kam jsem byl už mockrát poslán, pochodují pak tisíce jiných. Není radno zabývat se tím, co tam či jinde najdeme. Je nutno a radno jít dál. Je nutno jít. Na chůzi je nejkrásnější ona sama.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem, já dnes mám vanu plnou fialek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví

Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialy. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: V bezpečí stanice Hvězda.